víš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

0: Tak jo. Rybář pustí rybu zpátky, nechce od ní žádné splátky. Doma si to pěkně schytá, žena za hlavu se chytá. Velký hlupák si a budeš, k rybě zpátky hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej té rybě vyřídit, že chce všechno, rozumíš, všechno.
0: Ryba.

ženu necky, potom zámek, věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila, bohatá už dost si byla. Chtěla si však stále víc, nebo

0: A co vy?
1: Radio Junior.
2: Sotva jsem se probudila, ej.
3: Hned jsem se tím unavila, ej.
4: Unavila.
2: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
4: Kouzlí kránu.
2: Otevírám peklo bránu, ej. Ve svém kotli lektva.

番号よっぺか。

záchranáři, už se blíží houkačky. Zapeklitá situace vyvolala paniku. Ve vozovce běhá ovce, skočila tam z chodníku. Chodec

0: Rádio Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

ten šnek, šíleně se lek. Nikdo už dnes neví, z čeho se tak zjevil, že se dal hned na útěk.

0: Ahoj.
1: Ahoj. Rádio Junior.

0: Stopa 3.
1: Ohjaa musta.

prase dost rouhý, nehluboký, nedlouhý. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden vynálezce, Alfred Nobel. Když se o někom řekne, že něco vynalezl, většinou to vnímáme jako dobrou věc. Jinže někdy mohou i dobře myšlené vynálezy škodit. Jedním z nejznámějších takových příkladů je výbušnina dynamit, kterou vynalezl Švéd Nobel. Že je vám tohle jméno povědomé? Určitě už jste někdy slyšeli o Nobelově ceně neboli Nobelovce. A víte, že k jejímu vzniku možná přispělo i falešné oznámení o Nobelově smrti? Tak už to nebudu natahovat a pojďme si to pěkně všechno povyprávět. Alfred Nobel se narodil v roce 1833 ve Stockholmu ve Švédsku. Pocházel z rodiny inženýra a podnikatele. Když byl ještě Alfred malý, rodina se přestěhovala do Ruska. Alfred získal kvalitní vzdělání, uměl mluvit 5 jazyky. Přestože si ho dnes většina lidí spojuje s chemií a explozemi, Alfred rád četl a dokonce psal básně. Když se pak ve 30 letech vrátil do Švédska, pustil se naplno do výzkumu výbušniny s názvem nitroglycerin. Teď si uděláme malou odbočku. K čemu vůbec lidé potřebují výbušniny? Už hodně dávno se v Číně začal používat střelný prach. Nejdřív měl jen takové milé využití na krásné ohňostroje. Později lidi napadlo, že by jim mohl ušetřit i těžkou dřinu. Například v dolech nebo při stavbách cest a hloubení tunelů. Místo, aby namáhavě kopali, mohli horniny snadno odstřelovat. Jenže to bychom asi nebyli my lidé, kdybychom i z takhle užitečné věci neudělali něco ohavného. Zbraň. Střelný prach umožnil vznik pušek, děl i pistolí. V 19. století lidstvo objevilo nitroglycerin. Byl kapalný, mnohonásobně silnější než střelný prach, ale taky velmi nestabilní a nebezpečný a ze začátku tedy prakticky nevyužitelný. Zatímco střelný prach jste museli zapálit, aby začal hořet, nitroglycerin vybuchoval skoro jen tak sám od sebe. Stačil i maličký otřes a bum. A přesně to se stalo osudným Alfredovu bratrovi Emilovi. Zahynul při explozi v laboratoři. A nebyl sám. Takových nehod bylo víc. Alfred byl zničený a usilovně se snažil najít řešení, jak nitroglycerin upravit, aby byl bezpečnější. Povedlo se mu to. Zjistil, že když přidá křemelinu, vznikne stabilnější hmota. K tomu všemu přidal rozbušku a zápalnou šňůru, aby měli lidé čas se před výbuchem schovat do bezpečí. A dynamit byl na světě. Mimochodem, název dynamit pochází z řeckého slova dynamis, tedy síla. Byl to doslova hit. Nobel závratně zbohatl a nechal postavit desítky továren na dynamit. Věnoval tomu všechen svůj čas. Vlastně neměl žádný pořádný domov ani rodinný život. Neustále jezdil mezi továrnami a nikdy se neoženil. Jen pracoval a vynalézal. Měl více jak 350 patentů. Dynamit lidem výrazně usnadnil život, jenže taky jim ho bral, protože se samozřejmě začal využívat i ve válkách. Alfredovi bylo jasné, že to tak dopadne a stalo se to součástí jeho podnikání, zároveň ho to ale trápilo. Prý ale říkal, že moje továrny na dynamit zřejmě ukončí války dříve než všechny ty vaše kongresy. Věřil totiž, že by takové strašné zbraně mohly naopak válkám zabránit, protože se je lidé budou bát použít. No, nebáli. O svých obavách se v dopisech svěřoval své dobré přítelkyni a říká se, že i to ho inspirovalo k vytvoření Nobelovy ceny. Rozhodl se, že až zemře, bude celé jeho pohádkové bohatství použito na oceňování lidí, kteří nějak přispěli lidstvu a zasloužili se o lepší svět. Svou roli v tom prý ale hrála i jedna zvláštní příhoda. Když roku 1888 zemřel další Alfredův bratr, Ludvík, novináři to popletli a napsali, že zemřel Alfred. V novinách tak vyšel jeho nekrolog, jak se říká článku, kde se oznamuje něčí úmrtí. Tenhle omyl vedl k tomu, že si o sobě mohl Alfred prý přečíst, Obchodník se smrtí je mrtev.
2: To ale není pravda. Nobelova cena se uděluje hned v několika oblastech, přičemž nejznámější je asi ta za mír. Alfred byl osamocený a trápilo ho zdraví. Na nemocné srdce mu lékaři doporučili nitroglycerin. Ano, slyšíte správně. A ne, nechtěli, aby mu srdce vybouchlo. Tahle látka se totiž začala používat i jako lék. V maličkém množství rozšiřuje cévy zásobující srdce, tím zlepší průtok krve a zmírní bolest na hrudi. Alfred ho však odmítl brát. Zemřel v 63 letech a jeho přání se splnilo. Dnes se při jméně Nobel lidem vybaví nejen výbušniny, ale hlavně Nobelova cena, kterou vědci, umělci i politici berou jako nejvýznamnější ocenění, které mohou získat. Historie hold dokáže i z obchodníka se smrtí udělat symbol míru.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Milí zvídavci, máme tu nový díl a s ním další zajímavost. Tentokrát nám na ně poslal tip náš posluchač Jáchym, tak pojďme honem na to. Extrémně roztomilý, středně velký obojživelník, který se vyskytuje ve dvou mexických jezerech, ale můžete ho chovat i doma v akváriu. To je axolotl mexický, česky taky vodní dráček nebo chodící mlok. Jeho zvláštní jméno axolotl pochází z jazyka nahuatl a dá se přeložit jako vodní pes. Se psem nemá ale tenhle mazlíček nic společného. U axolotla se projevuje takzvaná neotenie. Jde o stav, kdy živočich sice dosáhne pohlavní dospělosti, ale zůstane ve stádiu larvy. U axolotla to znamená, že zůstane ve stádiu pulce, přitom je vlastně neotenickou formou mloka. Proměna v dospělce je opravdovou vzácností. Někdy lze uměle vyvolat, pokud žije živočich v zajetí. Dodá se mu hormon štítné žlázy a jeho dospívání se nastartuje. Axolotla najdete výhradně ve vodě. Na souš se vynoří pouze, pokud dojde k přeměně v dospělce. Pak se z něj stane suchozemský tvor, který dýchá vzdušný kyslík. V zajetí se tenhle vodní dráček dožívá až 25 let. Je to masožravý tvor. Živí se nítěnkami, larvami a později žíželami, drobnými rybkami a dalšími živočichy. Dorůstá do velikosti až 35 cm. Většinou je šedý nebo černý a po stranách má vyčnívající keříčkovité žábry. Na ocase pak kožní lem. Právě díky tomu získal přezdívku vodní dráček. V zajetí se ale chová v různých barevných variacích a hodně oblíbeni jsou axolotlové albíni. Axolotl má schopnost regenerace, umí znovu obnovit některé části těla, o které přišel. Často se proto využívá k laboratorním účelům. Jak ho ale chovat doma? Potřebuje zhruba 80-litrové akvárium. Žádné další rybky k němu nedávejte, mohl by je sníst. Za to další axolotly k němu klidně přidejte. Teplota vody by se měla pohybovat mezi 14 a 18 stupni a nesmí chybět čistící filtr. Na čistotu vody si totiž axolotl potrpí. Axolotl má slabé nožky a používá je jen pro stabilizaci těla. K pohybu mu slouží hlavně ocas. Má širokou hlavu s malýma očima a velkou hlavou, ale zrak příliš dobrý nemá. Aktuálně je ve volné přírodě ohrožený. Vadí mu znečištěná voda a v minulosti byl taky pochoutkou, která se prodávala na trzích. V současnosti jde ale o chráněného živočicha. Jak se vám roztomilý axolotl, který vypadá, že se stále usmívá, líbí? Holky a kluci, pokud chcete o vodním dráčkovi někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Uteka ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

hájovny bez, tam žije s hajným pes. U hájovny bez, tam žije s hajným pes. Borovice jedle smrk, tam zas bydlí s vlkem vlk. Borovice jedle smrk, tam zas bydlí s vlkem vlk. Dva braši šedí, kaši nejedí. Dva braši šedí, kaši nejedí. Maso a zase maso, masíčko to je hraso. Maso a zase maso, masíčko to je hraso. Neštěkají, mlčí, jsou to bratři vlčí.

0: Nekoušou tlachy, jsou tichý, jsou plachý. Nekoušou tlachy, jsou tichý, jsou plachý. A nemějme jim za zlý, že se moc rádi mazlí. A nemějme jim za zlý, že se moc rádi mazlí.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Dostal jsem dnes do sbírky sáček kamínků, ale musíme je všechny sníst, než se rozpustí.
1: Je, bombony, to my ti rádi pomůžeme.
0: A k tomu cucání vám povím příběh z doby, která nebyla tak proslazená, jako je ta dnešní. Cukřenka nestála na každém stole a děti si do školy nenosily tatranky a sladké limonády. Jen tam, kde stál cukrovar, bylo líp. Hospodyňky měly ve spíži velkou cukrovou homoli a z ní usekávali, kolik právě potřebovali na vaření nebo na stůl. Nejslavnější cukrovar byl v Dačicích. Jenže zrovna ředitel dačického cukrovaru měl s cukrem největší problémy.
2: Zase už je ten čaj přeslazený.
0: Bouchl žičkou o stůl.
2: Od rána do večera jsem v práci. Celý den se nezastavím a když si chci doma trochu pohovět, máme jednou čaj hořký a jednou přeslazený.
3: Zředím ti to.
0: Přispěchala na pomoc jeho žena.
3: Omlouvám se, Krištofe, někdy se to nedá odhadnout.
0: A dolévala šálek z konvičky s hořkým čajem.
2: To je nějaké alchymie.
0: Zabručel ještě pan ředitel Rad, když si všiml, že má manželka zavázaný ukazováček.
2: Co se ti stalo?
3: Sekla jsem se při sekání cukru.
0: Krištof se zastyděl a dopil čaj. Dlouho do noci pak seděl ve své pracovně a přemýšlel. Seděl, ale nic nevymyslel. Když odbyla půlnoc, uslyšel ze spíže nějaké štrachání. Vrazil dovnitř a vidí, že na cukrové homoli sedí tlustá myš. Nevěřícně si nasadí cvikr a přisvítí lucernou a teď se teprve leknul. Není to myš, ale malinký kulatý mužíček.
4: To seš ty? Tak si chvilku sedni. Já to musím ještě zkontrolovat.
2: Co chceš kontrolovat? Tohle je naše spíš.
4: Já vím, ale mám jí v rajonu, tak jí musím zkontrolovat.
0: Mužíček se mírně uklonil a představil se.
4: Jsem Skříteček Sladílek.
2: Skříteček? Vypadáš spíš jako skřet?
4: Popichovat, to ti jde, viď?
0: Urazil se Skřítek.
4: Ale vlastní ženu bys nechal, ať si prsty useká.
2: Já vím, je to problém. Ale vážně nevím, co s tím. Přemýšlel jsem nad jinými sekáčky nebo tvary homolí, ale nemůžu na nic kloudného přijít.
4: Tak já ti pomůžu, ale ne kvůli tobě, ale kvůli tvé hodné a hezké ženě, aby se s tím už nemusela trápit.
2: Opravdu?
4: Když jsi tak mlsnej a ona pořád musí sekat.
2: To budeš moc hodný.
4: Přestože takhle mlsných mužských moc není, věř mi, v mým rajonu si nejmlsnější ty, chudák tvoje žena.
2: A pomůžeš mi?
4: Samozřejmě.
0: A Skřítek vytáhl z rukávu kousek přeloženého papíru. Když ho podával Krištofovi, ještě ucukl.
4: Ale na manželku se už utrhovat nebudeš.
2: Ne, nebudu.
0: Sliboval Krištof a nedočkavě rozbaloval papír. Uprostřed čisté stránky se skvěl černý čtvereček.
2: Co to má znamenat?
0: Zakřičel Krištof a začal se rozhlížet, ale Skřítek už byl ten tam. Naštvaně zahodil papír na zem a šel spát. Ráno připravovala Krištofova žena snídani a našla ve spíži papír se čtverečkem. Nechápavě jej pozorovala a najednou nadšeně vykřikla.
3: Krištofe, to je geniální. Ty jsi opravdu ten nejchytřejší cukrovarník na světě. Máš úplnou pravdu. Když se bude cukr místo do homolí lisovat do malých kostiček, budu dávat do čaje pořád stejně cukru. A nikdy už se neseknu.
0: A Krištof se znovu zastyděl, pohladil svou ženu a šel do cukrovaru vynalézt lis na výrobu cukrových kostek. A protože se mu to podařilo, má kostka cukru dnes v Dačicích svůj pomník.
3: To byla ale sladká pohádka, Jakube.
0: A to nebyla pohádka, to se doopravdy stalo. Vyprávěl mi to pekař Macek. A ten na pečení koláčů a buchet potřeboval tolik cukru, že znal všechny cukrovary v okolí. Vždycky se mu tak ale nedařilo. V mládí se Macek usadil v Netolicích a koupil si malou pekárnu. Ale ve městě bylo pekáren víc a lidé byli zvyklí chodit jinam. Macek trávil celé dny a noci v pekárně. Ani spát nemohl samou starostí, čím místní překvapit a přesvědčit, aby jeho krám nevynechávali. Zkoušel nejrůznější recepty, které nazbíral při svých toulkách po světě a vymýšlel i nové, ale marně. A jednou kránu, když vyzkoušel svůj poslední recept na makové koláčky, opřel se o vyhasínající pec a usnul. A zdál se mu krásný sen. Mouka na vále se zvířila a začala poskakovat nad stolem. Ale už to nebyla mouka, ale malinký bílý skřítek, nebo spíš sněhobílá víla, a vysokým hláskem si zpívala.
5: Spinky, spinky, macičku, za maličkou chviličku setřmouchu na válečku, upeču ti puchyčku. Rohlí chleba mazanec, váločka a pletenec, zbídou bude brzy konec, vidělá moučka skočí na pec.
0: Macek nevěděl, jestli spí, nebo opravdu pozoruje skotačení malinké víly. Ale ta už byla na peci, maličkýma ručičkama rozhazovala Mackovu nejlepší pšeničnou mouku a zpívala dál.
5: Až člověk k peci poskočí, až vůně rozsančí se mezi koláči, jedinkům štěstím se srdce rozkočí, pak smutek sejde z Mackových očí.
0: Víla se postavila přímo před Macku v obličej a pravila.
5: Cokoliv od téhle chvíle v této peci pečeš, bude dovolit široko daleko a nikdo té vůni neodolá. Ale nezapomeň, co platí pro každého pekaře. Poctivá práce se dělá srdcem a dobrou moukou.
0: A víla moučka foukla Mackovi do obličeje hrst mouky. To ho probudilo. Rozkašlal se a protíral si pomoučené oči. To snad není pravda. Já si tady klidně sním o vílách a zatím mi vyhasla pec, pomyslel si a rozdělal oheň. Vzal plech s připravenými koláčky, pomalu je vkládal do pece a v duchu si vzdychal. Ah, chudinky moje, trošku jste překynuli, ale třeba se mi víla moučka přece jen nezdála a očarovaná pec vás zachrání. Nebo si vymýšlím pohádky a budu muset pekárnu zavřít, protože už nemám za co koupit další mouku. Posadil se odevzdaně na lavici u pece a v tom ho v nose zašimrala kouzelná vůně. To není možné, takhle to nevoní ani v císařské pekárně. Ale to už se rozrazily dveře a vstoupil první zákazník. A za ním další a další a další a od té doby se dveře pekárny netrhly. Macek nestačil péct a jeho vynikající pečivo se vozilo až do Prachatic a Budějovic. Brzy se hrnuly i peníze a tak si mohl najmout pekaře a tovaryše a nedřít se už sám. A protože stihli víc práce, bylo i víc peněz a Macek přestal pracovat úplně. Koupil si dům na náměstí a v pekárně pouze kontroloval účty. Jednou si zavolal vedoucího pekárny a rozčiloval se. Podívejte se, Vojtěchu, kolik peněz vydáme za mouku a vejce?
2: Musíme přece nakupovat mouku a vejce, vždyť z nich pečeme.
0: No ano, samozřejmě, já vím, taky jsem pekař. Ale můžete dát přece do chleba víc kvásku a míň vajec do koláčku. A nikdo to nepozná a vyděláme víc peněz. Říkal jsem vám to už minule, ale spotřebu máte pořád stejnou.
2: Já vím, sám nevím, čím to je, ale i když se snažíme šidit, mouka mizí stále stejně rychle.
0: Neříká se šidit, ale šetřit. Podívám se dnes v noci na směnu. Vidím, že vaše kontrola je nedostatečná. Uvidíme, co s vámi. Můžete jít. A večer vstoupil po dlouhé době opět do pekárny. Jakmile ho do nosu udeřila známá vůně, srdce se mu sevřelo. Proč já, hlupák, nechodím péct?

0: zahrozila na něho prstem. Když přiblížil ucho k jejím ústům, uslyšel známý zpěvavý hlásek.
1: Srdce a mouku, macíčku, srdce a mouku.
0: A Macek se zastyděl před malinkatou ochránkyní své pekárny a od té doby sám dohlížel, aby se v jeho pekárně peklo poctivě a s láskou.

0: Vedrá sa máme z nich,
1: Litva se spolu nestratíme, zádění.
0: Kloužem se zpíváme,

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.
2: Moje máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou

se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu,

0: Rádio Junior.
1: Když smrčíte na paloučku hada, jak se sluní na kameni, v listí, kde má vlastně břicho a kde záda. Doopravdy nejste si moc jistí, kdo si vezme ke zkoumání klacek. Ten se dozví dozajista, děti, že je lepší včas dostat pár facek, než když na něj had naštvaně vlétí. Pozorně ho pozorujte z dálky, kroutí se, ať kráčí nebo leží.

těle nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky,

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: руки, а ой клуци, а ой яні, вітайте у моїй тара. У шоунові погадкове школки.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj u šouné.
0: Holky a kluci, připravte se na dobrodružství.
2: Drážíme totiž do džungle.
0: Já už se těším, jak se budu houpat na liánách jako Tarzan.
2: A já se zase těším na krásné barevné květiny a na barevné papoušky a na opice.
0: Jani, a slyšela jsi, že existuje i opičí kapela?
2: Cože, vážně?
0: V naší dnešní první písničce určitě. U Šounova písnička.

0: není možný tohle, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo. No. Ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: holky a kluci, dohrála písnička, která se jmenuje Opičí kapela. A my jsme s Ušounem už uprostřed džungle.
1: Je to tady nádherné, krásná zelená, kam se jenom podíváš. A snad každá rostlina je úplně jinak zelená.
0: To máš pravdu, Ušoune. A kromě toho jsou tu oranžové žáby a červení hadi a modří papoušci.
1: Ale pozor, pozor! Zdá se mi, že nás tamhle z toho křoví něco pozoruje.
0: Počkej. Aby to nebyl jaguár.
1: Ojojojojoj, ten by nás slupnul jako malinu, tedy jako dvě maliny.
0: Počkej. Hele, Ušoune, není to jaguár, je to opice a jak je roztomilá.
1: No tak to se jí, Jani, zeptej, jak se má.
0: Ale Ušoune, vždyť opice nemluví.
1: Jo, v písničce, co se jmenuje V pralese, ale to je úplně jiný prales, než ve kterém jsme teďko my, jo, tak tam v té písničce teda některé opice mluví.
0: Tak to chci slyšet.
1: Ušounova písnička.

0: kluci?
1: Posloucháte Ušou novou pohádkovou školku,
0: ve které jsme se dneska s Janou vydali na dobrodružnou výpravu do džungle.
1: Viděli jsme už spoustu krásných zvířat.
0: A dokonce jsme se chvíli i báli. Mysleli jsme si, že si nás jaguár vybral k obědu.
1: No ale jaguár není jediný, kdo je v džungli nebezpečný.
0: Jo, jsou tu i velikánští pavouci.
1: A když Ušon říká velikánští, myslí tím třeba tak jako dospěláková ruka.
0: Jo, a taky jsou tu hadi škrtiči.
1: A taky jsou tu jedovatí hadi a jedovaté žáby.
0: Prostě a jednoduše lepší je být v džungli s místním průvodcem, s někým, kdo tu žije, aby vám nehrozilo skoro žádné nebezpečí. Já chtěl Tarzana.
1: Ale protože Tarzana jsme nenašli,
0: tak jsme vyrazili sami. Snad to zvládneme. A abychom si dodali odvahu,
1: zaspíváme si.
0: Že mě to nepřekvapuje, ten tvůj návrh. Dobře, dobře, ale potichu. Třeba mají některá zvířata ráda zpívající večeři.
1: Tak právě proto, holky a kluci, budeme zpívat strašně potichu. Pojďte si s námi zaspívat písničku, co se vám bude určitě hodit i jindy než v džungli. Třeba, když tatínek odpočívá po obědě.
0: Ušou novo zpívání.

0: A než udělá kroků pár, sežere ho jaguár.
1: Je, já to chci zkusit s tebou, ale nevím, jestli to dokážu. No, já budu tak trošku jako přizvukovat, jo?
0: Tak
1: jo.
0: Pojď, zkusíme to u Šoune a musíme u toho pěkně po špičkách našlapovat.
1: Ale to můžou holky a kluci zkusit taky.
0: No to rozhodně, holky a kluci, zkuste to s námi.

0: jaguar.
1: No, holky a kluci, posloucháte pohádkovou školku. Já to musím zase stěšit, protože co kdyby nás ten jaguár přece jenom slyšel. Takže posloucháte pohádkovou školku, ve které jsme si právě s Janou nacvičili, možná i s vámi, tichou chůzi.
2: A ta se vám určitě bude ještě někdy hodit. Třeba až budete chtít být nenápadní.
1: Ale my jsme si hlavně s Janou zpěvem dodávali odvahu, abychom se nebáli divokých zvířat v džungli.
2: Tak ještě zařídit, aby se nebála ona nás a bude všechno v pořádku.
1: Ty myslíš, že se nás bojí? No to asi ne. Co?
2: No nás dvou ne, ale protože lidi zvířata v džungli loví kvůli kůžím a kabelkám, tak se jich zvířátka samozřejmě bojí. Nemají s námi lidmi dobrou zkušenost.
1: O tom vím a za tyhle lidi se teda stydím.
2: Já taky.
1: A víš co, i když to není úplně veselá písnička, pustíme si tedy takový zpěv na přírodu, aby i holky a kluci dobře věděli, jak ošklivě se někdy lidi ke zvířatům chovají.
2: Jsem pro.
1: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu, tedy mou pohádkovou školku. Tentokrát z džungle.
1: Ano, ano, už je řada na vás.
0: Holky a kluci, já na vám právě domlouvám dnešní hádanku. Jani, můžeme?
1: Jasně, nastražte uši.
0: Ušounova hádanka.
1: Dobře poslouchejte a společně s Ušounem pak zavolejte, který obyvatel džungle teď promluví.
0: Holky a kluci, připravte se. 3, 2, 1. Papoušek!
1: Paráda, holky a kluci, super, Ušoune, zase jste to uhodli. A vám díky, pane papoušku.
0: Jasně, jasně, pane papoušku, já vím, že se těšíte na pohádku.
1: Už ji pouštíme, bude o 3 babkách, které šly na houby. Určitě ale ne do džungle.
0: Ušounova pohádka.
2: Žili byli v jednom domě 3 babky. Ta první bydlela v prvním patře a jmenovala se...
3: Vomáčková.
2: Ano, Vomáčková. Ta druhá bydlela ve druhém patře a jmenovala se...
4: Kvasničková.
2: Kvasničková, já vím. No a ta třetí bydlela až nahoře, těsně pod střechou a jmenovala se, nenapovídat...
5: Zelí.
2: Říkám. Zelí?
5: Jo, zelí.
2: To není žádné jméno.
5: Ale já se taky jmenuji už kolik roků, milej zlatej.
2: No tak dobře. Jak ráno vstali, hned na sebe volali.
6: Vomáčková, nešla bys dneska na houby?
3: Na houby. To bych šla, Kvasničková, a jak?
6: A co ty, zelí? Ty bys nešla?
5: Šla, no jistě, že bych šla. Já miluju houby. Houby na kyselo a smaženici a kubu a rýsky a sušený. A v rádiu říkali, že rostou.
3: Tak já vezmu košík, nožík a svačinky.
6: Hlavně nesmíme zapomenout holinky.
2: A za chvilku už byli za městem a vykračovali si to směrem k lesu.

0: babky, koukejte, co jsem našla. Ta má klobouk jak můj širák, tu bych mohla nosit jak paraplíčko.
1: To sice mohla, zlatíčko, ale je to muchomůrka.
2: Kuřátka, no pipi.
0: Jaký kuřátka? Kde?
2: No tady přece houby kuřátka. Jak jsou krásně žlutá.
1: Ukáž. Počkej, kde to máme? Tady. To nejsou kuřátka žlutá, tohle jsou kuřátka sličná, prudce jedovatá.
2: Ach jo, tak zase nic.
1: Babky! Babka!
0: No prosím, přece jsme našli něco jedlého.
1: Já jsem přece našla.
2: Ale je celá červivá. A ze spoda je i trochu plesnivá.
1: Ach jo.
3: Šel kolem houbař s košíkem. Dobrý den.
0: Dobrý den. Našel jste něco?
3: No, plný košík. Rostou.
1: Ale kde?
3: No, dole. Tady nahoře ne.
2: Aha.
1: Prej dole.
0: Tak jdem dolů.
3: A tak šli dolů. Jenže ani tam houby nebyly. Za to tam byla bobová dráha.
2: Dobrý den. Kolik stojí jedna jízda pro tři babky?
1: Pro dvě. Mě do toho nikdo nedostane.
0: Ale přece bys nám to neskazila.
2: Pane, vejdeme se všechny do jednoho vozíčku?
3: No, proč ne?
1: Jo.
3: Nakonec jezdili celé odpoledne. A ječeli a pištěli a byli blaženi. A dělali si z toho houby, že nenašli žádné houby. Takhle si totiž už dlouho nezařádili.
4: Holky a kluci, skončila pohádka a končí i naše dnešní pohádková školka z džungle.
5: A už nám zbývá jenom poprosit vás o dnešní obrázek.
4: Kamarádi, namalujte nám prosím nějakého obyvatele džungle.
5: Jo, třeba opici, nebo hada, nebo jaguára.
4: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Oni už budou vědět.
5: Přesně tak. A někomu z vás pak pošleme za obrázek odměnu.
4: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a chraňte přírodu.
5: Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun, Rušoun.
4: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme samozřejmě písničku V džungli.
5: Jo.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

je rada má. Do děnčka vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši Agátu.

probacila nepříjemná.

živosti nenáduješ, potit se, potit se, to je rada má. Leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

máte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit, pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,

0: štěstí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihranej. Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

0: se svou babičkou.
1: Vystrašenou dceričkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
2: Přijel jednou malý tučňák do

0: 1, 2, 3.
1: Ostia, mis to?

0: Ševčíkem.
1: Čau, ahoj, je tady třetí díl našeho aljašského putování, tak doufám, že se těšíte. Já jsem Peťa Ševčík a i tentokrát jsem si pro vás připravil spoustu zajímavých informací. Rovnou prozradím, že řeč bude tentokrát o kultuře především původních obyvatel Aljašky. Řekneme si, jaké jsou jejich zvyky, jak dlouho na Aljašce žili před tím, než přišla v uvozovkách civilizace, jak se domorodcům žije dneska a jakým problémům musí čelit. Povíme si také příběh slavného aljašského malíře, který na den přesně prorokoval svoji vlastní smrt. A nebude chybět jídlo, samozřejmě jsem pro vás vybral různé chuťovky, takže to bude stát za to. A na závěr pro vás mám i praktické info na cestu, pokud byste se skutečně na Aljašku chtěli vypravit, tak na co nezapomenout. Přeju fajn poslech a pojďme na to.

Přátelé, během našeho putování po Aljašce jsme se už dotkli toho, proč je Aljaška dneska americkým státem. Pro připomenutí, Američané Aljašku koupili od Ruska v době, kdy bylo toto území považované za bezcennou hroudu ledu. A až později se ukázalo, že na Aljašce jsou velké zásoby nerostného bohatství a tak na tom Američané hodně vydělali. Ptát se tedy, jak se mluví dneska na Aljašce, je na první pohled dost zbytečné. Přece anglicky, to je jasný. Ale kromě angličtiny existuje na Aljašce celá řada jazyků, které jsou tam oficiálně uznány, i když nejde o úřední jazyk. Těch je neuvěřitelných 23. Jenom si představte, jaké by to bylo, kdyby se na našem území mluvilo tolika různými jazyky. Je ovšem potřeba dodat jednu věc. Většina těchto jazyků je dneska kriticky ohrožená. To znamená, že se přestává přirozeně předávat z generace na generaci. Děti se ho neučí doma od rodičů a jazyk tak postupně používají pouze starší lidé. Pokud tito rodilí mluvčí zemřou, pak s nimi i jejich jazyk. U některých jazyků jsou stále ještě tisíce lidí, kteří jim mluví. Třeba středoaljašská jupikština je tím nejsilnějším domorodým jazykem o celkovém odhadovaném počtu mluvčích kolem 10 tisíc lidí. Ale třeba sibiřskou jupikštinou mluví asi jenom 1 000 lidí na Aljašce. A pak jsou tam dokonce jazyky, kde jsou nízké desítky lidí, kteří ho stále používají, nebo dokonce i jednotky. Na prahu zániku je prý například jazyk Han, který ovládá asi 12 mluvčích, a Holikačuk, tam je to dokonce jenom 5 lidí. Bohužel za to, že spousta těch jazyků zaniká, ale nejenom jazyků, ale i kultury a domorodých zvyklostí, tak za to si mohou Američané sami. V minulosti, míněno v 19. a 20. století, se snažili domorodé obyvatele Aljašky v podstatě převychovat, aby nepoužívali jiný jazyk než angličtinu. Dokonce jim za používání domorodého jazyka hrozily přísné tresty. No a takhle to dopadlo. Dneska se ta situace obrací. Společnost si více uvědomuje, že by byla škoda přijít o kulturu původních obyvatel a také naopak velká podpora v tom různé jazyky zachovat. Vznikají různé slovníky, školky, kde se učí původní jazyky Aljašky a podobně. I tak ale panuje obecné přesvědčení, že jazyky budou postupně zanikat. Nejenom na Aljašce, ale všude na světě. Momentálně je jazyků kolem 7 000, ale už do konce tohoto století by jich mohlo zaniknout asi 1 500. Některé odhady, jak jsem koukal, jdou ještě dál a tvrdí, že jich zmizí asi polovina, takže 3 500. I v tomhle je Aljaška velice zajímavá. Je to sice Amerika, ale svým způsobem úplně jiná země.

Pojďme teď už prozkoumat blíže jednu kapitolu Aljašky, kterou jsme dříve přeskočili. My máme dneska pocit, že Aljaška je americká odjakživa, ale jak už jsme si vysvětlili, ještě předtím byla ruská, ale pozor, ani Rusové nebyli na tomto území moc dlouho. Na Aljašce stavěli první osady až koncem 18. století, ale předtím tam bez nadsázky tisíce let žili různé domorodé kmeny. Uvádí se, že Aljaška je lidmi obydlená zhruba 15 až 20 tisíc let. První obyvatelé přišli tehdy přes pevninský most zvaný Beringie. Jenom krátce vysvětlím. Asie a Severní Amerika byla tehdy propojená a mohli jste tam přejít suchou nohou. Dneska už tam žádná pevnina není, je tam voda, konkrétně Beringův průliv. Dneska se uvádí, že nejmenší vzdálenost, jakou byste museli ujet lodí, abyste se z Ruska dostali do Ameriky, tedy na Aljašku, jsou 4 kilometry. To je sice pravda, protože se tam nachází dva ostrůvky, jeden je ruský a jeden americký, ale pokud bychom se ptali na pevninské Rusko a pevninskou Ameriku, tak ta vzdálenost je dneska skutečně asi 80 kilometrů, takže fakt samá voda. No nicméně, chci tím říct, že lidé byli na Aljašce opravdu dlouho předtím, než jsme se my Evropané nebo západní svět vůbec o existenci Aljašky dozvěděli. Ostatně i samotný název Aljaška pochází z jazyka původních obyvatel Aleutů. Jejich slovo Aljeska znamená v překladu velká země nebo pevnina. Tento výraz pak převzali ruští mořeplavci a kolonizátoři v 18. století.

Když se řekne Amerika, tak si většina z vás asi vybavíte Halloween, Den díkůvzdání nebo třeba Santu Klause. Jasně, to je určitě pravda, ale zrovna na Aljašce je ta paleta tradic mnohem širší, když teda zamíříme mezi původní obyvatele. Například mě zaujal takzvaný potlač, psáno potlatch, což je taková domorodá slavnost, hodně spojená s dáváním a dostáváním darů. Svým způsobem je to trochu podobné na naše Vánoce, i když ten význam je trochu jiný. Hostitel, tedy zpravidla nějaký náčelník, v rámci této slavnosti předvádí svůj majetek, který následně rozdá. A vlastně čím víc toho rozdá, nebo třeba i rituálně zničí, tím větší úctu si získá u ostatních členů kmene. Zároveň prý ale očekává, že v nějaké podobě mu budou dary oplaceny třeba na nějakém příštím potlači. Totiž naopak obdarovaný, který by ty dary neopětoval, by se vystavil posměchu a ztrátě cti. Takže je to vlastně takové kolečko. Já dám něco tobě, ty dáš něco mě a oba si zachováme tvář, když to teda hodně zjednoduším. Samozřejmě nedílnou součástí takové slavnosti byl i zpěv, hudba a tanec. A od toho už to není moc daleko k naší počeštělé verzi. Totiž slovo potlatch se do němčiny a do češtiny přepisovalo jako potlach. A to už zní docela povědomě, ne? Jako potlach začali označovat svoje srazy trampové už v první polovině 20. století. Ten význam se u nás mimochodem zachoval dodnes, takže potlach je v trampském slovníku vlastně takové posezení u táboráku se špekáčkama a hraním na kytaru. Zpátky ale k aljašským kmenům. Pro všechny domorodce je typický šamanismus a víra, že vše živé i neživé má svého ducha. Třeba Jupikové a Inuité tak používají při tancích složitě vyřezávané dřevěné masky, které představují duchy zvířat nebo přírodních sil. Určitě by vás zaujal i takzvaný Nalukatak, festival vyhazování do vzduchu. Tento festival pořádají Inupiaté na severním pobřeží Aljašky na oslavu úspěšného jarního lovu velryb. Hlavní atrakcí je doslova vyhazování lidí do vzduchu. Desítky členů komunity drží okraje velké plachty ušité z tuleních nebo mrožích kůží. Uprostřed plachty pak stojí člověk, kterého trhnutím té plachty vyhodí někdy prý až do výšky 9 metrů a samotný skokan ten během letu pak předvádí různé obraty a kráce. Dneska už je to spíš taková sranda, ale v minulosti tento zvyk sloužil lovcům k tomu, aby v tamnější krajině dohlédli dál, třeba na moře, nebo spatřili nějakou zvěř. Vůbec spousta domorodých tradic, které dneska působí vtipně, měly v minulosti svůj velký význam.

Přátelé, z tradic domorodých Aljaščanů mě ještě rozhodně zaujaly světové hry eskimáckých indiánů. To je sportovní a kulturní událost založená v roce 1961. Svým významem podporuje a ochraňuje staré tradice. Akce se koná na Aljašce, například letos už proběhla v červenci, ve městečku Fairbanks. Já teda říkám městečku, jo, protože tam žije asi 32 tisíc obyvatel, ale on je to na Aljašce druhé největší město. Pojďme mrknout, jaké disciplíny sportovci na světových hrách eskimáckých indiánů plní. Je to fakt šílený. Například tam najdete disciplínu zvanou ear pull, což v překladu nebo doslovném překladu je něco jako tahání ucha. Funguje to tak, že dva závodníci sedí naproti sobě a mají kolem uší takový provázek a vlastně se o něj přetahují jenom silou vlastních uší nebo hlavy. Končí to celé ve chvíli, kdy to jeden z nich vzdá kvůli bolesti, anebo jednomu z nich ten provázek z ucha sklouzne. Jako vypadá to nevinně, ale když jsem viděl video, tak někomu to teda docela slušně deformuje uši. A hezký to jako není. A pokud se ptáte na význam, tak tato drsná disciplína prý trénovala psychickou odolnost vůči extrémní bolesti způsobené omrzlinami. Další disciplínou je třeba four carry men, něco jako nošení čtyř mužů, zase v překladu, že jo? Kdy jeden atlet na sobě nese čtyři dospělé lidi najednou a snaží se ujít co nejdelší vzdálenost. Opět to vypadá jako trochu šílenost, ale disciplína vlastně simuluje přenášení těžkého úlovku masa nebo dřeva do tábora, takže i to má své hluboké kořeny. A zajímavě zní i takové eskimácké tahání tyče, neboli Eskimo stick pull. Při této disciplíně dva soupeři sedí na zemi, schodidly opřenými o sebe a přetahují se o dřevěnou tyč. Cílem je samozřejmě přetáhnout soupeře na svoji stranu nebo mu doslova tu tyč vytrhnout z rukou, což má připomínat vytahování tuleně z vysekaného ledu. No, proč ne? Co mi až takový smysl nedává, tak je one foot high kick, to je kop jednou nohou, v doslovném překladu, nebo vysoký kop jednou nohou, kdy atlet musí vyskočit z místa, vykopnout jednou nohou do výšky často až přes 2,5 metru, dotknout se visícího terče a dopadnout na stejnou nohu, aniž by ztratil rovnováhu. Tento pohyb prý historicky sloužil jako vizuální signál pro vesnici, že lovci úspěšně ulovili velrybu. Za mě teda docela komplikovaný signál. Součástí her jsou pak i rychlostní soutěže, třeba v porcování ryb, stahování tuleňů z kůže nebo pojídání tradičního velrybího tuku. Takhle v krátkosti vypadají takzvané světové hry eskimáckých indiánů.

0: Křítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto. Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
1: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu Rádio Junior. Nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

Ještě chviličku si pojďme povídat o původních obyvatelích Aljašky. Řekli jsme si samozřejmě něco málo o zajímavých tradicích domorodých Aljašťanů, ale já bych nerad nějak zkresl tu realitu. Možná to ve vás vyvolalo dojem, že na Aljašce žijí divoši, kteří tančí v kruhu kolem ohně a neví, co je elektřina nebo internet. Pojďme si říct, jak žijí původní obyvatelé, respektive jejich potomci dneska. Jejich život je v podstatě takovou kombinací obou světů, jak toho moderního, tak toho tradičního. Podle posledních sčítání tvoří domorodí obyvatelé tzv. Alaska Natives přibližně 15 až 20% populace státu. To je nějakých 110 až 150 tisíc lidí. Tito lidé řeší jak unikátní problémy, tak zajímavé příležitosti. Totiž původní obyvatelé byli na Aljašce docela dlouho přehlíženi. Když Američané koupili Aljašku, vůbec neřešili, co na to původní obyvatelé půdu prostě prohlásit za svou a samozřejmě malé kmeny sice protestovaly, ale do střetu s obrovskou armádou Spojených států by se pouštěli asi těžko. No a tak zabrali jejich půdu. Jisté narovnání podmínek nastalo v roce 1971, kdy vznikla Alaska Native Corporations. Vláda Spojených států na tuto organizaci převedla území o velikosti asi dvou českých republik, spousta majetku a z domorodých obyvatel udělali akcionáře. Takže tu půdu nebo ty věci jakoby vlastnili. V tom se úplně šťourat nebudeme, ale zkrátka udělali vstřícný krok, aby i oni mohli žít důstojně, aby si mohli hospodařit moderním způsobem a zapojili se více do ekonomiky. To se tedy děje. Na druhou stranu stále je spousta lidí, kteří, aby se uživili, lépe řečeno najedli, tak se věnují tradičnímu lovu, například lososu. Tím důvodem je mimo jiné i to, že někteří obyvatelé žijí opravdu hodně odříznutí od světa a dostat k nim běžné potraviny je poměrně složité a také velmi drahé. To se samozřejmě propisuje nejenom do dostupnosti samotného jídla, ale i do ceny. Uvádí se, že někde jsou kvůli dopravním nákladům ceny až trojnásobné oproti zbytku Spojených států. Místní obyvatelé si tak radši něco uloví vlastními silami, což mimochodem mají zákonem dovoleno. U nás třeba nemůžete jít do lesa, že byste si tam zastřelili jelena a doma ho upekli a najedli se. Na Aljašce to mají dovoleno, protože se ví, že dost často prostě není na výběr. To ale neznamená, že by neznali moderní technologie. Jenom je to na některých místech prostě dost drahé, protože je to daleko od všeho. Mimochodem, některé domorodé osady trpí i velmi unikátními problémy.

Na výletě Aljaškou se teď zastavíme na místě, které se jmenuje Kivalina. Jde o vesničku, kde tvoří 98% všech obyvatel Inuité. Celkově se ten počet obyvatel pohybuje kolem 400 lidí. Pokusím se vám tu vesničku přiblížit co nejvíce. Ona stojí na pobřeží, na takovém pidi ostrůvku by se dalo říct, a z jedné strany je oceán a z druhé strany zátoka. Odtamtud vedou dvě silnice. Jedna k malému letišti, ta má jenom pár kilometrů, a druhá má asi 12 kilometrů a vede do vnitrozemí Aljašky, kde je nějaký důl. Nic víc. Přitom celá vesnice leží v podstatě na úrovni moře. První baráčky, co tam stojí, tak jsou doslova pár metrů od oceánu. A proč to tak detailně popisuju? No je zřejmé, že z vesnice se nejde jen tak odstěhovat, protože je prostě úplně izolovaná od všeho ostatního života. Ale zároveň, podle všeho, budou muset. Tato vesnice se totiž stala minimálně ve Spojených státech amerických symbolem klimatické změny. Jednoduše řečeno, jak stoupá teplota naší planety, a ledovce tají, hladina vody se zvedá a tuhle vesnici to zaplavuje. Četl jsem, že několikrát do roka je velká část vesnice pod vodou a to mi přijde fakt děsivý. Řeší to tam alespoň tak, že kolem vesnice staví takový kamenný val, který tu vodu aspoň trochu zpomaluje, ale když už je voda náhodou v klidu, tak vlastně pořád rozežírá tu půdu, na které domy stojí, takže celý ostrůvek se vlastně kvůli erozi rozpadá. Jedinou nadějí na záchranu je kompletní přemístění vesničky, což by bylo jako strašně drahý. Už v minulosti to mimochodem američtí politici slibovali, ale jak to tak bývá, nic se nezměnilo. Vesnice se tak potápí a nikdo neví, co s ní bude. A takových míst je na Aljašce mimochodem více. Velice podobné je to třeba s vesničkou Šišmarev. Ta se taky potápí, takže taky dost blbý. I takhle může vypadat život domorodých Aljašťanů, kteří musí čelit něčemu, co nezavinili.

Přátelé, pojďme teď už zase otočit list. Já jsem zkoušel zadat do internetu otázku, jaký je nejslavnější umělec Aljašky, a říkal jsem si, že na to asi neexistuje odpověď. K mému překvapení mi ale internet jedno jméno nabídnul. Samozřejmě slavných aljašských jmen bude určitě více, ale minimálně v oblasti malířství se stal velice známým Sidney Lawrence. Jeho příběh mě opravdu zaujal. Sidney Lawrence se totiž nenarodil na Aljašce, ale v New Yorku. Asi neexistuje na světě větší symbol městského typu života, taky ty vysoké mrakodrapy, široké ulice a prostě všudy přítomný ruch. On tam vystudoval malířství a byl poměrně úspěšný, vystavoval své obrazy třeba v Paříži a získal různá ocenění. Ale pak nastal zlom. On se totiž nechal zlákat zlatou horečkou v oblasti Klondike a Nome. Zlato hledal několik let a byl do toho opravdu zapálený. Prostě chtěl lehko zbohatnout. Dokonce kvůli tomu opustil svou ženu a dva syny, což teda rozhodně není chválihodné. Nakonec tam ani neuspěl. Ale na Aljašce už zůstal a zamiloval se do tamnější divočiny, kterou s láskou maloval. Z umělce se tedy stal zlatokopem a následně zpátky umělcem. Asi nejslavnějším obrazem amerického malíře Sidneyho Lawrence je olejomalba hory Denali, neboli Mount McKinley. V minulých dílech už jsme si vysvětlovali, proč se používají dva názvy, tak kdo jste to neslyšeli, mrkněte na první díl našeho aljašského putování. Nejslavnější je konkrétně verze zachycující Mount McKinley z kopců nad peřejemi řeky Tokositna. Záměrně říkám, jaká verze jeho malby je nejslavnější, protože on Denali maloval mnohokrát. Dá se říct, že tento motiv se stal jeho celoživotní značkou a rovněž to byl vlastně on, kdo definoval takovou romantickou představu Aljašky jako poslední divočiny. Kromě nejvyšší hory Spojených států pak s láskou maloval také polární záři, taky rád zachycoval původní obyvatele nebo zkrátka okolní přírodu. S jeho životem, respektive smrtí, je spojena jedna zvláštní zajímavost. Traduje se, že často vtipkoval o tom, kdy přesně zemře. A víte co? On to nakonec trefil. V září roku 1940 upadl v nemocnici do komatu a nakonec zemřel. Čas své smrti přitom netrefil jenom o několik málo hodin, což mi přijde fakt strašidelný. Pokud ovšem pojedete na Aljašku a patříte k těm, kdo jako je skutečně správným turistou, určitě budete chtít ochutnat i nějaké zajímavé jídlo, tak i to probereme.

Ke kultuře každého národa rozhodně patří i to, jak se stravujeme a co jíme. O nás by asi svět řekl, že máme rádi vepřoknedlo zelo, svíčkovou nebo pečenou kachnu. Jak to mají na Aljašce? Asi vás nepřekvapí, že tamnější kuchyně staví na čerstvých darech moře a divoké zvěřině. Mezi hlavní speciality tak patří třeba aljašský krab královský. Prosím vás, nepředstavujte si takové ty evropské krabíky, které vidíte v Itálii na pláži, když máte zrovna štěstí. Tady ten aljašský krab, někdy se mu taky říká krab kamčatský, je jedním z největších jedlých korýčů na světě. Má rozpětí svých končetin až 1,8 metru a dosahuje váhy někdy až 7 kilo. Takového kraba, kdybyste ho potkali, byste se fakt lekli. A mimochodem je to velice drahá pochoutka. Samozřejmě, že na jídelníčku nechybí losos na všechny možné způsoby, které by vás napadly. Lososa tam grilují, pečou, udí, prostě všechno možné. Na Aljašce je oblíbené také karibu chili, což je teplé a husté jídlo z mletého masa sobů. Ovšem, já tak jako cítím z vašich pomyslných pohledů, že by vás zajímaly spíš nějaké ty pikošky. Tak pojďme na to. Většinu těch, nazvěme to, zajímavých jídel najdeme u původních domorodců, kteří si je stále drží. Dost to souvisí s tím, že na Aljašce je drsné klima a kvůli nedostatku surovin bylo vždycky potřeba zužitkovat úplně všechno. Takže dodnes tam znají třeba takzvané stingheads, což se mi upřímně vůbec nechce překládat. No, zkrátka, jedná se o hlavy lososů nebo běluch, které se zakopou do země a nechají se tam několik týdnů přirozeně kvasit a hnít. Výsledkem je prý taková kašovitá hmota s extrémně pronikavým zápachem. Jako to bude rozhodně chuťovka. Další na seznamu je takzvaný muktuk, což je tradiční pochoutka ze syrové velrybí kůže s tlustou vrstvou podkožního tuku. Žvíká se buď to úplně syrová, zmražená nebo naložená a asi by vás napadlo, že jako, je to jako velmi mastný pokrm, jo, vzhledem tomu, že tam jako tlustá vrstva toho podkožního tuku, ale co mě fakt překvapilo, takže velrybí kůže má prý oříškový nádech, jo, trošku oříškovou chuť, fakt nevím, kde se jako vzala ta oříšková chuť, ale dejme tomu. No a konečně něco dobrýho na závěr, akutak, neboli eskimácká zmrzlina. Nenechte se zmást, přátelé. Na první pohled vypadá jako borůvková zmrzlina. Nicméně základem je našlehaný tuk z tuleňů, mrožů, sobů nebo losů, do kterého se vmíchává sníh a divoké bobule. Někdy se do této směsi přidávají i kousky vařené ryby. Mně to trošičku připomíná takové ty zmrzlinárny, které už neví co by, tak jako vymýšlí příchutě typu jako párková s hořčicí nebo jako zmrzlina s příchutí kysaného zelí a podobně. Nevím. Pokud jste zrovna teda v tuhle chvíli jedli, tak se moc omlouvám, ale i tohle je prostě aljaška.

Přátelé, na závěr pro vás mám pár praktických informací. Pokud se vám tohle pomyslné cestování po Aljašce líbilo, zkusme si teď společně naplánovat výlet. Zjistil jsem pro vás pár základních informací, které by se určitě mohly hodit. Za prvé, počítejte s tím, že Aljaška je od České republiky hodně daleko. Vzdušnou čarou nějakých 7,5 tisíce kilometrů. Takže co je důležité zvážit, jestli na takový výlet člověk má penízky. Jenom samotná letenka pro jednoho člověka vyjde klidně na 20 i 25 tisíc. A plus teda člověk stráví na cestě fakt hodně času. Nejméně, kolik jsem našel, bylo asi 13 hodin, ale většinou se to pohybovalo kolem 20 hodin na cestě. Měřil jsem teda cestu Praha a Anchorage. Takže je tam na dva dny, to se fakt nevyplatí, museli byste aspoň na týden. Ono totiž druhá věc je, že na Aljašce je o 10 hodin méně než v České republice. Tedy když je v České republice 18 hodin večer, na Aljašce je teprve 8 hodin ráno téhož dne. Takže kdo trpí pásmovou nemocí, tak se z toho dva dny bude jenom vzpamatovávat. Nicméně, když na Aljašku poletíte, myslete hlavně na bezpečnost. Nejlepší je mít po ruce nějakého zkušeného průvodce, který vám řekne co a jak. Vzpomeňte si na díl o aljašské přírodě, medvědi, losy, divoká zvěř a když už nic, tak aspoň komáři jak vozy. K té bezpečnosti taky rozhodně patří i to, že budete mít vhodné oblečení. Jako jasně, i u nás bývá zima, ale na Aljašce je to zrádné. Může tam v jednu chvíli být úplné sluníčko a za hodinu sníh a brutální zima. Je tedy potřeba jet na Aljašku řádně vybavený opravdu kvalitním oblečením a botama do hor. V tomhle ohledu je ideální doba pro návštěvu od konce května do srpna, kdy je počasí nejpříznivější a fungují tam i všechny turistické služby. Co by člověka možná tolik netrklo, je mobilní signál. V Česku je člověk zvyklý, že je neustále na internetu nebo má mobilní signál, což je vždycky dobrý vědět, jako kdyby si člověk potřeboval zavolat pomoc. Na Aljašce ale počítejte s tím, že jakmile opustíte město, signál okamžitě zmizí a nedovoláte se nikam. Celkově je dobrý takový výlet na Aljašku hodně promyslet, aby pak člověk nebyl překvapený.

0: Rádio Junior.
1: Přátelé, na úplný závěr si neodpustím ještě poslední perličku pro zasmání. Představte si, že na Aljašce je zakázáno podávat alkohol losům. Ano, jako skutečně těm zvířatům. Zní to absurdně, ale má to svůj důvod. Na konci 70. let se ve Fairbanksu los opil poté, co konzumoval fermentované ovoce. A následně způsoboval ve městě chaos. Klopítal, převracel věci, zamotával se do vánočních světel a celkově byl nebezpečný. Sluší se připomenout, že los je opravdu velké zvíře. Může vážit přes půl tuny a dosáhnout výšky přes 2 metry. A to jako opravdu nechcete, aby se takové zvíře potulovalo na vašem dvorku. No a tak tam zakázali úmyslné podávání alkoholu losům. Tak to byla ještě perlička na závěr. S Aljaškou je tedy na čase se rozloučit, ale určitě nesmutněte, na našem webu si kdykoliv můžete připomenout i jiné země a jejich příběhy. Stačí mrknout na web radiojunior.cz a hned jste tam, hledejte Expedici Sever. A úplně na závěr jedno aljašské přísloví, které mě fakt pobavilo. Když už na tebe něco leze, ať je to jaro, a ne grizzly. Tak snad vás to ještě pobavilo. Tak jo, holky a kluci, já jsem Peťa Ševčík a budu se na vás těšit zase někdy příště, třeba v raním restartu. Tak užívejte, mějte se krásně a ahoj. Radio Junior.

nas dar

0: Pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

tihle lidojedi, začínám se obávat o své bezpečí, neboť každou chvíli něco tady kvílí, neboť každou chvíli něco z džungle

nikam. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle zaječí.

0: hladem žízní hynu, v puse ani slinu. V batohu mi zbejvá jen paštika zaječí.
1: A k tomu každou chvíli něco tady kvílí.
2: K tomu každou chvíli něco z džungle

0: okopat řetvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba. Namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Hele, žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu, už ji držím.
1: A proč na rybě přeci nechodíš? Žížaly pomáhají kypřit kůry.

tak to jede rychlíkem, tak rychle, že všechny předhoním.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Skřítkové tesaři, vylezte z mechu.

své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

0: Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star Parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star Parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

bych napsat píseň, tak jak se to může, o tom, že jsi nedospělá růže. Chtěl bych napsat píseň.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: to.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: V následující pohádce si trochu pohrajeme se jmény. Budeme v ní totiž pátrat po pánech z tajemného hradu Svícen, kteří se kdysi Bůh ví proč a Bůh ví jak ztratili. Abychom je našli, musíme každého z nich oslovit tím správným jménem. Podaří se nám to? Pohádku Hrad Svícen napsal Karel Šiktanc, režie v roce 2009 Ivona Žertová. Účinkují Lukáš Hlavica, Jan Vlasák, Jitka Ješková, Michal Zelenka a další.

0: Tak to je velká voda, panečku. Však se taky hrne. A tady někde by měl být přívoz. A tamhle.
1: Hej! K motříčku!
2: Motříčku je málo. Skoro žádný nejsou.
1: A vy mě, kmotra, na druhou stranu převezete?
2: Koukám na tu kytku bezu, jestli sklouzne po jezu. Možná, že tě nepřevezu, možná, že tě převezu.
1: To bych byl rád. Mluvíte jako kniha v samých veršičkách.
2: V knížkách listů jako v sadě, všecky pěkně pohromadě.
3: Je den jak čerstvě umytý, našňořený, načesaný. Akor tady u řeky. Jak by se na sebe věčně jen díval do zrcátka a sám sobě se líbil. A ti dva, převoznice a mládenec, před chvilkou si ještě cizí, smějí se na sebe a křičí na sebe jako hluší, asi nevědomky, ale i z radosti, že už se nemusí šeptat jako dřív za dlouhaté vojny. Voda si pod nimi šplouchá, pramička s nimi napříč řekou líně pluje. Ani netušit, že z dálky po špičkách začalo se krásti krajem první šaro.
2: Tak kam pak, panáčku? Koukám, do světa se ženeš, nožičku bolavou, že se ti chce.
1: Svatá pravda, teta. Běhal jsem jako vítr, teď jsem šmajda. Mladej, věčně chromej, Janek Kulhánek.
2: Noci teplý, rána chladná. Lepší jedna křivá, nežli vůbec žádná.
1: Jo, to ti vojančtí páni taky říkali, abych byl rád, že jsem o ně nepřišel. Léčili mě rok, zpočátku jsem sotva lezl. Dobrý nebe, ještě že ty vojny čert už vzal, že je tomu konec. I té rejtařiny, kterou jsem měl tak rád.
2: Co to za mrak nad Lučinkou celou zelenou? To jsou rejtárkové, šable z brusu nové, k boji se ženou, k boji se ženou.
1: Však i proto jsem tady. Já mohl kmotra tenkrát přijít o život, na mou duši. Nebýt kluka, co mě zachránil. Táhl mě z bojiště na zádech zpátky do tábora.
2: Jedni zaplať pambu, druzí vem je děs. A ti třetí tahaj kočku za ocas.
1: Byl to takový rejtar, nerejtar. Odmítl vzít zbraň, víte? Tak sloužil u rejtarů jako posluha. Kočíroval povozy, ošetřoval raněný. Neměl jméno, ale říkalo se mu Svícínek.
2: Svícínek.
1: Jo, takový blondáček. Vlasy jako ječmen.
2: Vlasy jako ječmen, oči poměnkový. Kdo ví, kde mu konec? Kdo ví? Kdo ví? Kdo ví?
1: Právě, že nikdo. Ale já bych ho chtěl najít. A aspoň mu poděkovat. Doslechl jsem se, že to jméno mu dali proto, že pocházel z hradu, co stál v poli jako svíce. I mu prý svícen říkal.
2: Jo, to byl. Hrad jako svíce. Jenže už je dávno po něm. Už ho není více.
1: Copak? Zbořili ho? Zapálili? To asi taky ve vojně.
2: Co by bourali? Co by podpalovali? Sám od sebe sešel. Mrtvo v něm a ousko.
1: No ať si. Já se tam přesto podívám. Třeba něco najdu, o něčem se doslechnu. Je to odtud daleko, k motřičku?
2: Teď tam sám jak pařes. Kde kdo vyhne se mu.
1: Je, už jsme tady. Děkuju vám na stokrát.
2: Teď prý je tam dobře, jenom všemu zlému.
3: dvakrát zamávala a pak za ní, jak se navracela, zbýval už v dálce jen ten křik a smích. Divná převoznice, divná stará žena s šátkem hluboko do tváře, sotva že dohlídneš jí oči a s vlasy bílými jak len. Chvíli přerozumná, chvíli bez rozumu. Janek Kulhánek se dlouho ohlíží a pak se prvním šerem stěžka rozkolíbá k návrší, kam prve ukázala. Stromů začíná přibývat i statné trávy, houští vysokého jako chlap. A když se v březince stočila cesta dvakrát k severu, chasník se úlekem zarazil v klopitavé chůzi.
4: Hrom do díla. Janku, je to, jak řekli, mezi poli, mezi lesy, z ničeho nic hrad jak svíce. Škoda, že se už tak setmělo. To tam doštráduju za tmy. Počkat, ulomím si hůl. S tou svou bolavou nohou se houpu jako kachna. Však ono to už nebude daleko. A někde při zdi složím

možný. Ty ti říkala, že tam není ani noha. Že je opuštěný. Ale někdo tam chodí a svítí si na cestu. Teď jako by šel někam vzhůru. Asi po schodech.

0: Bylo to divné. Jak by se na tom svícném hradě opravdu něco tajemného dělo. Jako by tam strašilo. Jenomže Janek na bání moc nebyl. Voják, rejtár, lecos si už za svůj krátký život zažil. Vojna naučila lidi trápení a smělosti. A co si kdo na kulhavém rejtarovi vezme? Leda samotu.
1: No, Jářku, tma je tu teda pořádná. Tady asi bývala dvorana. Je tu všecko vetchý, poničený, ale mohutný. A hele, schody do patra. Aha, tady je chodba. A tamhle byly komnaty. Kde však té doby konec? Počkej, Janku, co je to na tom stole? Svícen. Ano, dvouramenný svícen. Pro pána krále, sám se rozsvítil. Co je mi tohle za kouzlička?
2: Proč bereš do ruky, co ti nepatří? Nejsi tady doma.
1: To je pravda, ale chci si posvítit, nic víc. Krást nebudu. A ty jsi kdo? Nevidím tě. Proč mlčíš? No dobrá, tak mlč. S pánem Bohem. A vida. Tady na stěně byl asi obraz. A dost veliký. Ale plátno nikde. Zbyl tu jenom rám.
2: Máš pravdu, kulhavej. A ten, co na něm chybí, to jsem já. Pán ze svícnu. V životní velikosti.
1: Ty jsi... Vy jste...
2: Vždyť se neboj, nemáš čeho. Páni ze svícnu už jsou dávno v pánu. Jo, bývali jsme tři. Já, žena a syn. A teď ani jeden. Ani stopa po nás.
1: A... Co se stalo?
2: Ztratili jsme paměť. Ztratili jsme jména.
1: Ale proč?
2: Kdo ví? Nikdo. Nějaká snad kleba.
1: Ale to by vás musel někdo za něco...
2: Ten pámu sám ví za co. Za co a od koho. Ale žádná pomoc. Dokud nás někdo nezachrání a neosloví nás jmény. Jinak, jako bychom na světě nikdy ani nebyli.
1: Počkejte! Já se znal s vaším synem!
2: Můj syn? Ten zklamal! Můj syn byl zbabělec!
1: To není pravda. Já mu dlužím všecko. Všecko. Rozumíte? Slyšíte? Slyšíte?

0: Darmo Janek volal, darmo křičel, bloudil hradem. Ten, který tady býval pánem, neřekl už ani slovo. Všude ticho, pusto. Svícen, když ho Janek vrátil na stůl, sám od sebe zhasl. A tak Rejtar zmlkl taky. Noc utekla jako voda a den, co přišel po ní, ten utíkal taky. V okolí svícnu nebylo nikde ani živáčka. Až na mítině v kraji lesa, na kterou Janek snad schválně, snad náhodou zabloudil, ozval se v pozdním odpolední hluk. Dva chlapi se tam hrbili nad dřívím, které tu bylo pokáceno v širém kruhu.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobrý, spíš už večer. Brzy bude tma.
1: Můžu pomoct? Aspoň tahat pilu, aby se mi neskrátili žíly.
2: U nás si ale nic neviděláš.
3: Tady je jen bída.
1: Jsem zvyklý. Na práci i na bídu.
2: Zdaleka?
1: Jo, trochu pajdám krajem. Hledanoho znám jednou.

0: Do metru se vejde všechno.
1: No, dneska už je toho ale dost, Smejtko. Končíme. Půjdu zapálit oheň.
0: Beru, Cyrile, je už pozdě. Pojď, mladej, nakrájím chleba. Dostaneš krajíc, abys neřekl, že jsme ze skoupýho oujezda.
2: Děkuju. Já zas mám něco na malinký zapití.
0: No tak vidíš, nikdo nebude škodnej.
3: Na chvíli bylo vlídno. Nizounký oheň praskal, trochu hřál a les byl skoro do nebe v tom šeru a dříví kolem čerstvě vonělo. Mluvili o vojně, o chudých psích, o těžkém živobytí. Ale Janku Kulhánkovi to brzy nedalo a začal o tom, na co nejvíc myslel.
2: Přespal jsem dneska na Svícnu, na tom pustém hradě.
1: Přeskočilo ti? Já se mu kruhem vyhnu i za bílého dne.
0: A proč, Cyrile? Řekni. Protože věříš babským povídačkám, viď? Co by se, prosím tě, jemu, rejtarovi, asi tak mohlo stát na opuštěném hradě? Jeho tak zajímá nějaká stará kletba.
1: Není lecos jenom tak, Smejtko. Lidi mají oči. Prej se tam někdy v noci svítí a prej někdo prochází křížem, krážem celý hrad.
2: Na někom z panstva leží kletba.
1: Bodeď, na pánovi, to tu ví každej.
0: Kvůli němu se všichni z hradu ztratili a kdekdo zapomněl jejich jména.
2: A co provedl pán ze Svícnu?
1: Ale byl to blázen do válčení. Pořád by jen bojoval. Sám neboštík král. A že to byl nějaký husárek, ho musel často krotit.
0: A teď si představ, že jeho vlastní syn odmítne vzít pušku do ruky. Jo, že se zatvrdí. A že do vojny nepůjde.
1: Pán se z toho mohl zbláznit. Nechal ho odvést poutech k vojsku, aby tam k hanbě sloužil jako poskok. Jako posluha.
2: Táta syna? Co pak se neměli rádi?
0: Otec byl věčnej voják.
1: Jo, věčnej hrdina, co se pořád kasal a někoho buntoval. A pořád troubil do zbraně a do útoku.
0: Chudák syn. Pánovi se na něm nic nelíbilo. Taky mu vadila Tereska zahradnice. Sloužila na hradě a kluk si na ní trochu myslel.
1: A k čemu to všecko bylo? Jenom k neštěstí.
3: Vyprávělo se, vzpomínalo a brzy se šlo spát pod provizorní střížku. Ale Janek nespal dlouho. Vzbudil se ještě před svítáním a spěchal k posledním pařezům, aby si z lesní černozemě vyhrábl mladý ořech, co mu včera chlapi nabízeli, neboť mu ho bylo líto. Stromek se začínal hezky strmě rovnat, větvit, nasazovat korunku. Však ta jeho vlastní síla byla cítit, když ho páčil, když mu opatrně vytahoval kořínky ze země. Teď mu ještě najít někde dobré místo.
2: Tak, ještě trochu udusat

0: hezké jadýrko a voní.
1: Nejez ho celé, nech si ho aspoň na třikrát. Bude se ti hodit. A zvlášť takhle pod ořechovým.

0: Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Co to takhle brzy děláš?
1: Ale přesadil jsem mladý ořech. Hrozilo mu, že ho podřežou.
0: Ty jsi tady asi cizí.
1: Jo, jsem Janek. Rejtar. Teda byl jsem, nežli mě zradil.

0: Teď žijeme spolu tady s tetou Madlenou. Ona je bylinkářka. Umí léčit rány a všelijaké neduhy a nemoci.
1: Dobrý den.
0: Teta nemluví, ztratila řeč.
1: Může za to vojna?
0: Ano. Měla jediného syna, padl v nějaké bitvě na jihu. Tak jsme teď spolu. Chodíme po kraji, tedy teta se vozí, protože sotva chodí, a pomáháme, jak můžeme. Madlena je nad všechny doktory.
1: Já hledám jednoho kamaráda. Ty jsi ho asi znala. Říkali mu Svícínek.
0: Pro pána. Mladej pán? Taky bych ho ráda našla. Dala bych za to...
1: Zachránil mi život. A já mu za to musím poděkovat.
0: Byl hodný. A milý. A nesnášel křivdu a násilí. Víš, měli jsme se rádi. Ale pán to nesměl vidět ani slyšet. Takže jsme se scházeli tajně, aby nikdo neměl tušení.
1: Neboj se. Já ho určitě najdu. I kdybych měl překulhat půlku světa.
0: Pořád si něco vymýšlel. A taky měl rád stromy jako ty. Zvlášť ten svůj. Ten, co byl na den starý jako on.
1: Stejně starý strom. Takže ho zasadili, když se narodil?
0: Ano, mladý pán se o něj staral.
1: Počkej. Proč říkáš mladý pán? Přece jste si nějak říkali, ne? Jak se jmenoval?
0: Nevím. Na mou duši. On byl prostě mladý pán. Asi jsem jeho jméno neznala. Nebo jsem ho zapomněla.
1: A ten strom, ten tu někde je?
0: Proč by nebyl? Jenže sad u hradu je zarostlý, tráva po ramena. Ale jestli chceš, pomůžu ti ho zítra najít. Dneska máme s tetou ještě dlouhou cestu.
1: Dobře, takže zítra ráno na svícnu. Budu tě čekat.
0: Budu tě čekat. To on taky vždycky říkal. Budu tě čekat. To byl ještě pán. To byl ještě pán.
2: Najít sotva se rozbřesklo hradní sad za otlučenou bránou nebylo tak těžké. Obejít však vysokou trávou všecky staré stromy, hrušně, jabloně, slívy a kaštany a ořechy, šlo už trošku tíž. Ještě že v altánu na konci zahrady bylo nějaké rezavé nářadí a náčiní. A Rejtarovi nedalo, aby je neoprumoval.
0: Ty jsi ho už našel sám, viď? Ten strom.
1: To je tahle jabloň? Strom stejně starý jako Svícínek?
0: Ano. Svícínek. To tak hezky zní.
1: Má se k světu, ale musí se to tu kolem vyčistit. A taky ho ukmene trochu z reju.
0: Pomůžu ti.
1: Obsekl jsem rezavou kosou kousek trávy, kdyby si ji odhrábla.
0: Slyšíš? I ptáci jsou z toho celý pryč.
1: Někde tu byl rýč? No jo, taky celý rezavý. Ale zkusím to s ním. To je legrace, viď? Kulhavej je při práci ještě směšnější než při chůzi.
0: Prosím tě, co je na tobě směšného? Zdravej, ale línej je stokrát směšnější.
1: Počkej, na něco jsem narazil. Co to sofra je? Chce se to ani hnout? To je divný. Podrž mi ten rýč. Musím to rukama.
0: Je to železný, ne?
1: Jo. Jako nějaká skřínka nebo truhlička.
0: Zkusím ji očistit, ukaž. Mám ji otevřít.
1: No budejď. Až se mi z toho klepou ruce.
0: Páničku, podívej. Jsou tu nějaké náramky a brože a perličky a prsty.
1: Holka, to je celý poklad. To jsem jistě schoval někdo z panstva.
0: Je. Tenhle prstýnek je úplně stejný jako ten, co nosím na řetízku kolem krku.
1: A proč na krku? Proč ne na ruce?
0: Proč asi? Protože mi ho dal mladý pán tajně a nikdo o tom nesměl vědět.
1: Víš co, Teresko? Ty tu truhličku musíš schovat, aby ji nikdo nenašel. Ani teta Madlena.
0: Mám tamhle v bráně nůši. Dám ji na dno a doma najdu zaručené místo.
1: My jsme snad vyplašili všechny ptáky v okolí. Ale
3: hele, divocí holuby a sedají si na starý ořech. Ořech, ořech, Janku, co kdybys na podruhé okusil jadýrko? Dobré.
4: Jak ta jabluňka prokouká?
0: To je ta po mladém pánovi, co?
3: Pro pána? To si povídají ti dva holuby a já jim rozumím.
4: Jo, jabloň na den stará jako on, jenže s ním je teď zle.
0: Je někde u těch zbojníčků, co zbyli z rejtarský branže, viď? Jsou to prý sami spravedliví. Pány obírají, chudým nadílejí.
4: Bejvávalo, bejvávalo. Už je s nimi amen.
3: Pro Krista pána, co je?
0: Pochytali je?
4: Páni na ně líčili jak na škodnou a rejtárkové měli smůlu. Právě teď je vedou údoličkem v řetězech. Tady, kousek, zrovna za vodou.
3: To je nadělení.
0: Chudák knížátku, býval hodný.
4: Jo, býval. To byl ještě pán. To byl ještě pán.
1: Teresko! Teresko, počkej! Vrať se!
5: Co je?
1: Se svícínkem je zle. Musím přes vodu.
5: Bože, co se děje?
1: Nevyptávej se. Kde máš tu truhličku?
5: Hned ti ji dám.
1: Zkusím s pomocí té truhličky panské vojáky nějak obměkčit. Drž palce, ať to dobře dopadne!
2: Janek spěchal polem, loučkou, lesem, zpátky k řece. Vyhlížel skrz mlází zrcátko hladiny, naslouchal skrz houští v loudavém větýrku, kdy už se ozve voda. Bylo krásně. Den jako kytka. Co mu bylo potrápení, které se s lidmi táhlo světem? Co mu bylo pokřiku rejtarovu, kterým dlouze a naléhavě volal přívoz?
6: Nějak spěcháš? Kdo tě honí?
1: Musím honem na druhou stranu.
6: Krajem táhlo spousta koní.
1: Opravdu, kmotřičko? Právě ty asi hledám. Kde jste je viděla?
6: Ale tam někde. V topolech a břízách. Jenže do toho se z druhé strany přikodrcal ty a já nemohla zírat do dály. Musela jsem pro tebe.
1: Kmotřičko, počkejte. Koho jste to viděla? Vojáky?
6: Šli tam jední 1000 láter, až celá zem vzhůru. Šli tam druzí, nohy, ruce, na konopnou šňůru.
1: Ano, ano, to budou oni. A kam mířili, nevíte?
6: Co mi po nich? Dupou ječí.
1: Kolik bylo těch zajatých?
6: S hluchejma je škoda řečí.
1: Ale kmotřičko, jenom bych rád věděl, kam jeli. Já to musím vědět. Je mezi nimi někdo, na kom mi záleží.
6: Mele, mele, boží mlínek, pánbu dej mu vodu. Někdo přijde na bubínek, někdo o svobodu.
1: No jo, s vámi je marná řeč. Jenže ti, co přijdou o svobodu, to jsou rejtaři, víte, kterým po celé té vojně zbyla jenom samota. Nic víc. Nemůžete jet trochu rychleji.
6: Co to za mrak nad pěšinou v úzké aleji? To jsou rejtárkové, bosy bez koníčku. Z hor se vracejí, z hor se vracejí.
1: Říkal jsem vám, že hledám toho, co mi zachránil život. Vzpomínáte si? Svícínek.
6: Vlasy jako ječmen, oči poměnkový. Kdo ví, kde mu konec? Kdo ví, kdo ví, kdo ví?
1: Vy si to pamatujete? No vidíte, a teď je v nebezpečí. Musím ho najít. I tady si ho ještě sem tam připomenou. I tady ho měli lidi rádi.
6: To byl ještě pán. to byl ještě pán.
1: Děkuju za svezení, kmotřičko. Ukazovala jste někam k topolům a břízám, vidíte?
2: Břízy byly blízko. Celý sivobílý háj. Topoly pak v štíhlých řadách kolem potoků a cest. Po lidech však nikde ani tuchy. Rejtar Janek spěchal. Bolavá noha ho brněla a pálila až ouvej. Ještě že v konci remísku, ano, tam za šípky a trnkami, na rozcuchané pláni, zablesklo se náhle odřemení a v povětří se ozvalo kobylí zaržání i řízné lidské hlasy.
7: Copak, belhavej, hledáš někoho? To ty velíš vojákům?
8: Chtěl bych s tebou mluvit.
7: Vždyť mluv. A vy nanoste vodu. Pro lidi i pro koně.
8: Nechci nic zadarmo. Ale je tu jeden. Znám ho z minula. Nikdy nepoužil zbraň, kdyby ho opustil.
9: To není jen tak, člověče. Mám přesný seznam podle jmén. Někdo půjde do vězení, někdo na těžkou práci, jiní třeba zase sloužit na lodích. No, nevím. Jak se ten tvůj jmenuje?
8: Právě, že si nemůžu vzpomenout. My jsme mu říkali Svícínek.
9: Svícínek? Mm. Ne, takovýho tu nemám. Ale když se ho na pravý jméno můžeš zeptat, ne?
8: To jo, když dovolíš...
9: No počkej! Napřed mi ukaž, co pro mě máš.
2: A Janek nabídl veliteli první drahý kamínek. Pak druhý. Vojákovi se rozsvěcovaly oči zrovna jako ty kamínky. Pak postrčil Janka k hloučku zajatců.
8: Zdravíčko, jdu za tebou. Já jsem Janek. Pamatuješ?
10: Ne.
8: Táhl jsi mě kdysi raněného zpátky do tábora.
10: Já tě neznám. A nic si nepamatuju.
8: Říkali jsme ti Svícínek. Nevzpomínáš si?
10: Všecko jsem zapomněl. Lidi, stromy, věci. Nezlob se.
2: Janek se nezlobil. Jen se v něm všecko rozstýskalo a zafičelo smutným tušením. Vracel se naspátek k veliteli a nabízel mu zlacenou brož, pak ještě bílou perličku. A on se zas celý usmíval a rozsvěcoval, vrtěl se, ale kývnout nechtěl. Jo, když bude to jméno, škrtne si ho v seznamu a že ho někam přidělil, to jo, ale takhle ne. V Jankovi blikla malá dušička. Rozhlídl se po šípkách a po remísku. Rozhlídl se po vojácích, po koních. A v tom zahlédl za nimi od břehu k obzoru tyčit se ořechovou alej. Honem se k ní rozběhl.
8: Zkusím to ještě s tím oříškem. Minule mi pomohl. Je to ale poslední kousek. Na menší už ho nerozdělím.
4: Koukni na něj. Civí, mlčí. Kdo ví, kde mu chodí rozum?
0: Chudák knížátko.
8: Pro pána. Vždyť to jsou ti dva divocí holuby jako posledně.
0: A byl to chasník. Sotva mu stačilo povětří.
4: Že tatínkovi se nelíbilo. A jestli mu teď nikdo nepřijde na jméno, půjde do dlouhého chládku pod zámeček.
0: Nebo na moře.
8: To jsou třesky, plesky, řeči do větru. Ty mi nepomůžou.
4: Jednou jsem ztratil pírko. Nosil ho za kloboukem divný rok.
0: A já mu jednou sedl skoro na rameno. Stál v zahradě, koukal po terasce a neviděl. Neslyšel nic kolem sebe.
4: To už je dávno.
0: To byl ještě pán.
4: Pravda, to byl ještě pán. To byl ještě pán.
8: Safran, co to pořád všichni mají? Co to melou, to byl ještě pán? Nejdřív převoznice, pak Tereska
7: A ti holuby už podruhé, to byl ještě pán.

0: Krista Pána. Štěpáne! Štěpáne!
1: Kdo to je? Kdo mě to volá? Janku, jsi to ty?
0: Já. Zaplať pámbu.
2: Opravdu divné čáry máry. Stačilo to jméno a rozžaly se potoky i povětří. Jeden jak břitvička. Jdou čirým polesím Štěpán a Kulhánek, bývalí rejtaři, a mluví o tom, jaké měli štěstí. Jak velitel pořád vrtěl hlavou, i když už měl to jméno. Jak proseděli ve třech kousek od ostatních skoro celou noc, až nakonec po zlatém prstýnku ze štědré truhličky velitel bohorovně kývl. Jdou širým polesím Štěpán a Janek Kulhánek, smějou se, hartusí a u řeky pak vyhlížejí přívoz.
3: Hej! Jezdí tu taková divná ženská. Šátek do očí, křičí, v jednom kuse rýmuje a směje se. No, je trochu pomatená.
1: Prosím tě, převoznice? Tady byl vždycky chlap.
3: Jo, ale těch je po vojně málo hochů. Jenomže, jak tak koukám, to přece není ona. Štěpáne, podívej, kdo to pro nás jede.
1: Páníčku, Teresko, Teresko!
4: Proboha, mladej pane!
2: To bylo potkání, to bylo shledání, až přecházely oči. Teda ne, že by se Janek nějak moc díval, to ne. Naopak, popadl honem vesla a hleděl v jednom kuse po hladině. A vlastně nejvíc hleděl, aby to jako vůbec nebyl.
4: Převoznice je nastydlá, sotva mluví. Tak jsem ji vzala k nám, aby se vypotila. Je s ní Madlena.
1: O rodičích, o těch asi nikdo nic neví, viď?
4: Kdepak. Hradu se každý raději vyhne. Lidi mluví o kletbě.
1: Musím je najít. Kletba, nekletba. Tady Janek to přece se mnou dokázal a vrátil mi jméno i paměť. Zkusím to i já.
3: Půjdeme na hrad spolu, Štěpáne. Třeba se ti otec ozve jako tenkrát mě.
2: Řeku v zádech jdou všichni společně k domu němé Madleny. A Štěpán, mladý hradní pán, hledí zaraženě na zarostlá pole, na schátralé lesy, a nevěřícně se ptá na všechno, na lidi ze vsi, na kluky, s kterými si hrál, a potom u Madleny hlavně na Vinska, který ho učil chytat ryby a sedlat první koně.
4: Teta nemluví, Štěpáne. Ale očima říká, že je ráda, že se zvrátil. Že jste byli s Vinskem často spolu.
1: Počkej, ono se Vinskovi něco stalo.
4: Prý tě měl taky rád.
1: Ach, bože. Nevěděl jsem.
4: Ani si nemohl.
1: Odvedli mě už na jaře.
4: A Vincek narukoval v létě. Šlo jich ze vsi pět.
3: Jo, mě taky vzali v létě. To byly tenkrát hrozný hice, pamatujete? Červený nebo červený?
1: Janko, ups. Jakoby tu někdo mluvil.
5: Do očistce přívoz přes velkou...
4: To je ta převoznice, co jsem o ní mluvila. Jezdím teď místo ní?
1: Je jí něco.
3: Ale ne, to ona pořád mluví ve verších. Teresko, jdi se za ní podívat.
4: Tak co pak, kmotřičko? Už je vám líp?
5: Líp je celá álej. Lípy nezahálej.
4: A sundejte si ten šátek. Vždyť vás skrz něj není ani vidět.
5: Jen nemysli. Kdo si oči chrání, bude vidět zlato.
1: Ten hlas zná.
5: Na nebeské stráně květu vrchovatě.
1: Pro pána, to není možné.
2: Dva skoky a Štěpán stojí mezi dveřmi do zadní jizby. Na vteřinu, jak by náhle vrostl do země. Uhranutě hledí na tu ženu, na tu převoznici, která se po něm ohlídla skrytýma, neviditelnýma očima.
5: Hele, kdo pak ty jsi?
2: A Štěpán vykřikne a rozběhne se a skloní se k té ženě na venkovské posteli. Pomalonku jí stahuje šátek z hlavy. Polehonku jí zčesává rukama vlasy dozadu i do stran. A dlouze, bez konce, ji hladí.
1: Maminko, maminko Johanko, to jsem já, Štěpán.
2: Druhý zázrak. Stačilo jméno, stačilo to maminko Johanko. A místo křiklavé, podmračené převoznice chodí tu náhle chudým madleniným domem tichá, jakoby nepřítomná paní, štíhlá, vysoká. A hledí skrz firhaňky na oknech do dály a žádá Teresku, aby jí rozčesala vlasy. Jsou s němou Madlenou v chalupě sami tři. Janek se Štěpánem běželi na hrad dopátrat se aspoň stopy nebo zmínky po pánovi ze Svícnu.
5: Všichni se ho báli, pak už i já. Nemohl bez té vojančiny být, bez těch maršů a bitev.
4: Štěpánovi tenkrát ublížil.
5: Jak by ne? Před všemi ho ponížil. Odváděli ho jako nějakého zrádce.
4: Tenkrát bylo zlé. Vsi byli na nohou, bubnovalo se, troubilo.
5: Svatá pravda. Hrozný čas. Ale je po vojnách. A třeba, jestli někde je, třeba i on už je jiný. Pán ze Svícnu.
4: Podívejte, paní, Janek a Štěpán se vracejí.
1: Maminko, tobě to sluší. Krásně tě Tereska učesala.
5: Ale ti, to říkáš jen tak, abys nemusel mluvit o hradu.
3: Jo, hrad je pustý a prázdný. Darmo jsme volali a bušili do všech zdí. Darmo jsme prochodili každý schod a kout. Už tam není ani ten svícen.
1: Ani rám od otcova obrazu.
3: Jen jsem tam třísky. Skoba ve zdi. Nic víc.
5: Musím tam jít já. Musím to zkusit sama.
1: Maminko, to není tak lehké. Není koho volat.
5: Budu všude křičet Adame ze Svícnu. Adame. Tak se mu říká.
1: Ale on tam není. Nikde ho nenajdeš.
3: Kdyby byl aspoň jeho obraz. Jeho tvář, abyste ho mohla oslovit. Říct si mu jménem.
5: Co mám tedy dělat? Chci, aby se vrátil. Aby byl lepší, než býval. Aby se udobřil se synem.
2: Pomlklo na ta slova všechno. Pomlkl dům, pomlkly hodiny, pomlklo povětří, co venku sem tam povzdechlo si. A v tu chvíli se ozval vážný, nečekaný hlas, při kterém všichni zůstali jako sochy.
6: Ale paní, máte přece medailonek.
4: Tetičko.
6: Ten, co nosíte od svatby na krku.
4: Tetičko, vy mluvíte?
6: V tom medailonku je pánův obrázek a k němu teď můžete promluvit.
5: Madleno, dobré nebe, ty jsi poklad, jak si to pamatuješ?
6: Sloužila jsem u vás skoro 30 let.
4: Tatičko, proč jste tak dlouho mlčela? Nikdy ani slovo a najednou?
6: Nezlob se, Teresko. To asi proto, že ta ztráta už tak nebolí. Že teď mám místo syna tebe. Ale tenkrát v té hrůze mi krom bolesti zbývala jenom kletba. Kletba na panstvo, které mi ho vzalo. A nejen mě. Všem ženským tady po vsích, kterým odvedli syny.
1: Takže proto to všechno.
5: Jestli můžeš, odpust nám to, Madleno.
4: Odepnu vám ten medailon, paní.
5: Určitě už víš, že pochybil. Adame. Adame ze Svícnu. Víš, že to víš.
7: Vím. A všechny, jak tu jste, pokorně prosím o odpuštění.
6: Pravda. Člověk se musí naučit odpouštět.
2: Všichni si podávají ruce na usmířenou. Paní ze Svícnu chvíli objímá svého muže, chvíli si na Štěpána a Teresku. Madlena se skrze slzy usmívá. A Janek Kulhánek? Ten už nemá stání. Už zase musí dál.
1: Uvidíme se ještě, Janku.
3: No, co by ne? Snad mě pozvete na svatbu.
1: Na to máš mé slovo.
8: co to za mrak na...

0: руки, а ой клуци, а ой яні, вітайте у моїй тара. У шоунові погадкове школки.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj u šouné.
0: Holky a kluci, připravte se na dobrodružství.
2: Drážíme totiž do džungle.
0: Já už se těším, jak se budu houpat na liánách jako Tarzan.
2: A já se zase těším na krásné barevné květiny a na barevné papoušky a na opice.
0: Jani, a slyšela jsi, že existuje i opičí kapela?
2: Cože, vážně?
0: V naší dnešní první písničce určitě. U Šounova písnička.

0: možný tohle, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no. Naučili se to.
0: No, no to jo. No. No, ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: a kluci, dohrála písnička, která se jmenuje Opičí kapela. A my jsme s Ušounem už uprostřed džungle.
1: Je to tady nádherné. Krásná zelená, kam se jenom podíváš. A snad každá rostlina je úplně jinak zelená.
0: To máš pravdu, Ušoune. A kromě toho jsou tu oranžové žáby a červení hadi a modří papoušci.
1: Ale pozor, pozor! Zdá se mi, že nás tamhle z toho křoví něco pozoruje.
0: Počkej. Aby to nebyl jaguár.
1: Oj, ten by nás slupnul jako malinu, tedy jako dvě maliny.
0: Počkej. Hele, Ušoune, není to jaguár, je to opice a jak je roztomilá.
1: Já, no tak to se jí ani zeptej, jak se má.
0: Ale Ušoune, vždyť opice nemluví.
1: Jo, v písničce, co se jmenuje V pralese, ale to je úplně jiný prales, než ve kterém jsme teďko my, jo, tak tam v té písničce teda některé opice mluví.
0: Tak to chci slyšet.
1: Ušounova písnička.

0: kluci?
1: Posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
0: ve které jsme se dneska s Janou vydali na dobrodružnou výpravu do džungle.
1: Viděli jsme už spoustu krásných zvířat.
0: A dokonce jsme se chvíli i báli. Mysleli jsme si, že si nás jaguár vybral k obědu.
1: No ale jaguár není jediný, kdo je v džungli nebezpečný.
0: Jo, jsou tu i velikánští pavouci.
1: A když Ušoun říká velikánští, myslí tím třeba tak jako dospěláková ruka.
0: Jo, a taky jsou tu hadi škrtiči.
1: A taky jsou tu jedovatí hadi a jedovaté žáby.
0: Prostě a jednoduše lepší je být v džungli s místním průvodcem, s někým, kdo tu žije, aby vám nehrozilo skoro žádné nebezpečí. Já chtěl Tarzana.
1: Ale protože Tarzana jsme nenašli,
0: tak jsme vyrazili sami. Snad to zvládneme. A abychom si dodali odvahu,
1: zaspíváme si.
0: Že mě to nepřekvapuje, ten tvůj návrh. Dobře, ale potichu. Třeba mají některá zvířata ráda zpívající večeři.
1: Tak právě proto, holky a kluci, budeme zpívat strašně potichu. Pojďte si s námi zaspívat písničku, co se vám bude určitě hodit i jindy než v džungli. Třeba, když tatínek odpočívá po obědě.
0: Ušounovo zpívání.

0: než udělá kroků pár, sežere ho jaguár.
1: Já to chci zkusit s tebou, ale nevím, jestli to dokážu. No, já budu tak trošku jako přizvukovat, jo?
0: Tak
1: jo.
0: Pojď, zkusíme to u show, ne? A musíme u toho pěkně po špičkách našlapovat.
1: Ale to můžou holky a kluci zkusit taky.
0: No to rozhodně, holky a kluci, zkuste to s námi.

0: Ahoj, Jaguar!
1: No, holky a kluci, posloucháte pohádkovou školku. Já to musím zase stěšit, protože co kdyby nás ten Jaguar přece jenom slyšel. Takže posloucháte pohádkovou školku, ve které jsme si právě s Janou nacvičili, možná i s vámi, tichou chůzi.
2: A ta se vám určitě bude ještě někdy hodit. Třeba až budete chtít být nenápadní.
1: Ale my jsme si hlavně s Janou zpěvem dodávali odvahu, abychom se nebáli divokých zvířat v džungli.
2: Tak ještě zařídit, aby se nebála ona nás a bude všechno v pořádku.
1: Ty myslíš, že se nás bojí? No to asi ne. Co?
2: No nás dvou ne, ale protože lidi zvířata v džungli loví kvůli kůžím a kabelkám, tak se jich zvířátka samozřejmě bojí. Nemají s námi lidmi dobrou zkušenost.
1: O tom vím a za tyhle lidi se teda stydím.
2: Já taky.
1: A víš co, i když to není úplně veselá písnička, pustíme si ódu, tedy takový zpěv na přírodu, aby i holky a kluci dobře věděli, jak ošklivě se někdy lidi ke zvířatům chovají.
2: Jsem pro.
1: Už je nová písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu, tedy mou pohádkovou školku. Tentokrát z džungle.
1: Ano, ano, už je řada na vás.
0: Holky a kluci, já na vám právě domlouvám dnešní hádanku. Jani, můžeme?
1: Jasně, nastražte uši.
0: Ušounova hádanka.
1: Dobře poslouchejte a společně s Ušounem pak zavolejte, který obyvatel džungle teď promluví.
0: Holky a kluci, připravte.

0: jednom domě tři babky. Ta první bydlela v prvním patře a jmenovala se...
1: Vomáčková.
0: Ano, Vomáčková. Ta druhá bydlela ve druhém patře a jmenovala se...
2: Kvasničková.
0: Kvasničková, já vím. No a ta třetí bydlela až nahoře, těsně pod střechou a jmenovala se, nenapovídat...
3: Zelí.
0: Vždyť říkám. Zelí?
3: Jo, Zelí.
0: To není žádné jméno.
3: Ale já se taky jmenuji už kolik roků, milej zlatej.
0: No tak dobře. Jak ráno vstali, hned na sebe volali.
4: Vomáčková, nešla bys dneska na houby?
1: Na houby, to bych šla, Kvasničková, a jak?
4: A co ty, Zelí, ty bys nešla?
3: Šla, no jistě, že bych šla, já miluju houby, houby na kyselo a smaženici a kubu a rýsky a sušený a v rádiu říkali, že rostou.
1: Tak já vezmu košík, nožík a svačinky.
4: Hlavně nesmíme zapomenout holinky.
0: A za chvilku už byli za městem a vykračovali si to směrem k lesu.

0: Babky, koukejte, co jsem našla. Ta má klobouk jak můj širák. Tu bych mohla nosit jak paraplíčko.
1: To sice mohla, zlatíčko, ale je to muchomůrka.
2: Kuřátka. No, pi.
0: Jaký kuřátka? Kde?
2: No tady přece houby kuřátka. Jak jsou krásně žlutá.
1: Ukáž. Počkej, kde to máme? Tady. To nejsou kuřátka žlutá, tohle jsou kuřátka sličná, prudce jedovatá.
0: Ach jo, tak zase nic.
1: Babky! Babka!
3: No prosím, přece jsme našli něco jedlého.
1: Já jsem přece našla.
2: Ale je celá červivá. A ze spoda je i trochu plesnivá.
1: Ach jo.
4: Šel kolem houbař s košíkem. Dobrý den.
3: Dobrý den. Našel jste něco?
4: No, plný košík. Rostou.
1: Ale kde?
4: No, dole. Tady nahoře ne.
2: Aha.
1: Prej dole.
3: Tak jdem dolů.
4: A tak šli dolů. Jenže ani tam houby nebyly. Za to tam byla bobová dráha.
2: Dobrý den. Kolik stojí jedna jízda pro tři babky?
1: Pro dvě. Mě do toho nikdo nedostane.
3: Ale přece bys nám to neskazila.
2: Pane, vejdeme se všechny do jednoho vozíčku?
4: No, proč ne? Nakonec jezdili celé odpoledne. A ječeli a pištěli a byli blaženi. A dělali si z toho houby, že nenašli žádné houby. Takhle si totiž už dlouho nezařádili.
5: Holky a kluci, skončila pohádka a končí i naše dnešní pohádková školka z džungle.
6: A už nám zbývá jenom poprosit vás o dnešní obrázek.
5: Kamarádi, namalujte nám prosím nějakého obyvatele džungle.
6: Jo, třeba opici, nebo hada, nebo jaguára.
5: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Oni už budou vědět.
6: Přesně tak. A někomu z vás pak pošleme za obrázek odměnu.
5: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a chraňte přírodu.
6: Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun, Rušoun.
5: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme samozřejmě písničku V džungli.
6: Jo.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili Bili.
1: Žil byl jednou jeden vynálezce, Alfred Nobel. Když se o někom řekne, že něco vynalezl, většinou to vnímáme jako dobrou věc. Jinže někdy mohou i dobře myšlené vynálezy škodit. Jedním z nejznámějších takových příkladů je výbušnina dynamit, kterou vynalezl Švéd Nobel. Že je vám tohle jméno povědomé? Určitě už jste někdy slyšeli o Nobelově ceně, neboli Nobelovce. A víte, že k jejímu vzniku možná přispělo i falešné oznámení o Nobelově smrti? Tak už to nebudu natahovat a pojďme si to pěkně všechno povyprávět. Alfred Nobel se narodil v roce 1833 ve Stockholmu ve Švédsku. Pocházel z rodiny inženýra a podnikatele. Když byl ještě Alfred malý, rodina se přestěhovala do Ruska. Alfred získal kvalitní vzdělání, uměl mluvit 5 jazyky. Přestože si ho dnes většina lidí spojuje s chemií a explozemi, Alfred rád četl a dokonce psal básně. Když se pak ve 30 letech vrátil do Švédska, pustil se naplno do výzkumu výbušniny s názvem nitroglycerin. Teď si uděláme malou odbočku. K čemu vůbec lidé potřebují výbušniny? Už hodně dávno se v Číně začal používat střelný prach. Nejdřív měl jen takové milé využití na krásné ohňostroje. Později lidi napadlo, že by jim mohl ušetřit i těžkou dřinu. Například v dolech nebo při stavbách cest a hloubení tunelů. Místo, aby namáhavě kopali, mohli horniny snadno odstřelovat. Jenže to bychom asi nebyli my lidé, kdybychom i z takhle užitečné věci neudělali něco ohavného. Zbraň. Střelný prach umožnil vznik pušek, děl i pistolí. V 19. století lidstvo objevilo nitroglycerin. Byl kapalný, mnohonásobně silnější než střelný prach, ale taky velmi nestabilní a nebezpečný a ze začátku tedy prakticky nevyužitelný. Zatímco střelný prach jste museli zapálit, aby začal hořet, nitroglycerin vybuchoval skoro jen tak sám od sebe. Stačil i maličký otřes a bum. A přesně to se stalo osudným Alfredovu bratrovi Emilovi. Zahynul při explozi v laboratoři. A nebyl sám. Takových nehod bylo víc. Alfred byl zničený a usilovně se snažil najít řešení, jak nitroglycerin upravit, aby byl bezpečnější. Povedlo se mu to. Zjistil, že když přidá křemelinu, vznikne stabilnější hmota. K tomu všemu přidal rozbušku a zápalnou šňůru, aby měli lidé čas se před výbuchem schovat do bezpečí. A dynamit byl na světě. Mimochodem, název dynamit pochází z řeckého slova dynamis, tedy síla. Byl to doslova hit. Nobel závratně zbohatl a nechal postavit desítky továren na dynamit. Věnoval tomu všechen svůj čas. Vlastně neměl žádný pořádný domov ani rodinný život. Neustále jezdil mezi továrnami a nikdy se neoženil. Jen pracoval a vynalézal. Měl více jak 350 patentů. Dynamit lidem výrazně usnadnil život, jinže taky jim ho bral, protože se samozřejmě začal využívat i ve válkách. Alfredovi bylo jasné, že to tak dopadne a stalo se to součástí jeho podnikání. Zároveň ho to ale trápilo. Prý ale říkal, že moje továrny na dynamit zřejmě ukončí války dříve než všechny ty vaše kongresy. Věřil totiž, že by takové strašné zbraně mohly naopak válkám zabránit, protože se je lidé budou bát použít. No, nebáli. O svých obavách se v dopisech svěřoval své dobré přítelkyni a říká se, že i to ho inspirovalo k vytvoření Nobelovy ceny. Rozhodl se, že až zemře, bude celé jeho pohádkové bohatství použito na oceňování lidí, kteří nějak přispěli lidstvu a zasloužili se o lepší svět. Svou roli v tom prý ale hrála i jedna zvláštní příhoda. Když roku 1888 zemřel další Alfredův bratr, Ludvík, novináři to popletli a napsali, že zemřel Alfred. V novinách tak vyšel jeho nekrolog, jak se říká článku, kde se oznamuje něčí úmrtí. Tenhle omyl vedl k tomu, že si o sobě mohl Alfred prý přečíst, Obchodník se smrtí je mrtev.
2: To ale není pravda. Nobelova cena se uděluje hned v několika oblastech, přičemž nejznámější je asi ta za mír. Alfred byl osamocený a trápilo ho zdraví. Na nemocné srdce mu lékaři doporučili nitroglycerin. Ano, slyšíte správně. A ne, nechtěli, aby mu srdce vybouchlo. Tahle látka se totiž začala používat i jako lék. V maličkém množství rozšiřuje cévy zásobující srdce, tím zlepší průtok krve a zmírní bolest na hrudi. Alfred ho však odmítl brát. Zemřel v 63 letech a jeho přání se splnilo. Dnes se při jméně Nobel lidem vybaví nejen výbušniny, ale hlavně Nobelova cena, kterou vědci, umělci i politici berou jako nejvýznamnější ocenění, které mohou získat. Historie hold dokáže i z obchodníka se smrtí udělat symbol míru.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

Vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž, ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy.

říkej. Ten večer poprvý jsme spolu sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím.

za to jsem však dobrák od kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budem z tý holčičí jméno vybírat.

0: budu vždycky na veškerý praktický činnosti. Za to jsem však dobrák od kosti.
1: Radio Junior.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: to the world. I'm Happy Dr. Crazy. Okay.
1: Posloucháš Rádio Junior.

Jako Tony Stark, chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly, v jeden chumáč splít.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: U Šounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani Trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Rádia Junior.
1: Krásné odpoledne, odbyla nám 17. hodina a srdečně vás zdraví moderátorka Klára Nováková. Už pátý den v tomto týdnu, tak doufám, že i ten si se mnou užijete. A nejenom se mnou, ale dokonce i s hercem Tomášem Webrem, který hrál třeba v pohádce Zlatovláska a přijde za námi dneska. A taky se můžete těšit na děti z příměstského tábora Českého rozhlasu. Ale to až za chvíli. Nejdřív začneme jako vždy nějakou tou pravidelnou dávkou informací s datem pátek 14.8. roku 2026.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Na letišti Václava Havla v Praze skončily opravy okolo hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících dnes odpoledne začala na runway přistávat letadla. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 miliardu korun. Tunelovým komplexem Blanka v Praze zítra poprvé projede takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat přes Bohnice, Kobylisy až na Korečnou, Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut. A jak bude zítra? Bude jasno až skoro jasno, denní maxima 30 až 34 stupňů Celsia. Povane slabý vítr.

Všechny vás ještě jednou zdraví moderátorka Klára Nováková a mám velkou radost, že už brzy sem za mnou dorazí moji dnešní hosté a musím říct, že jich bude opravdu hodně. Těšte se na Vojtu Přečka, dětského spolumoderátora, kterému je 12 let a za chvilku spolu probereme pohádky. Pohádky já třeba osobně zbožňuju a jsem zvědavá, jak to má Vojta Přeček. Těšte se i na pohádkové písničky a pevně věřím, že spoustu z nich určitě znáte a máte je moc rádi. Potom za námi přijde herec z pohádky Tomáš Weber, kterého můžete znát třeba jako Jiříka v pohádce Zlatovláska, v té nové pohádce Zlatovláska, a nebo třeba jako prince z pohádky Princezna Stokrát jinak. Povídat si s ním budu nejenom já, ale i děti z příměstského tábora Českého rozhlasu, které si pro něj připravili nejrůznější otázky. Tak na to se těšte po 19. hodině. A do té doby nás čeká spousta skvělých písniček, jako třeba tahle.

0: Posloucháte vysílání Rádia Junior. Opět vás zdraví moderátorka Klára Nováková a taky dětský spolumoderátor
1: Vojta Přeček.
0: Vojto, tobě je už 12 let a tak by mě zajímalo, jestli ve 12 letech ještě stále rád koukáš na pohádky, protože mě teda mnohem víc, kolik přesně to vám říkat nebudu a musím se teda přiznat, že já pohádky zbožňuju a třeba o Vánocích na ně koukám děsně ráda, klidně i na ty, co už jsem viděla, já nevím, třeba 20krát.
1: Já to mám úplně stejně, pohádky mám pořád rád, sice ne už třeba na večerníčka už nekoukám, ale nějaké ty novější třeba V hlavě bylo pěkně zpracované, anebo prostě od Disney se mi líbí hodně těch zpracování pohádek.
0: Pohádka V hlavě, ta je vlastně jakoby o emocích, že jo? Protože tam jsou takový různý postavičky a jedna je jako snad smutek, druhý je naštvaný, další je veselá.
1: Je to tak, je jich tam dost a mně se líbí, jak to prostě zpracovali, že to je fakt jako reálné a udělané fakt jako na... Pěkně je to, no.
0: Film V hlavě se vlastně dostal do kin v roce 2015. V angličtině se jmenuje Inside Out. A o čem je? Období dospívání může být velice komplikované a Riley, která je vytržená ze svého starého života na americkém středozápadu poté, co se jí otec musí kvůli novému zaměstnání přestěhovat do San Franciska, není žádnou výjimkou. Stejně jako my všichni, i Riley je ovládaná svými emocemi. Radostí, strachem, hněvem, znechucením a smutkem. Emoce žijí v řídícím centru, v centrále uvnitř Rileyny mysli, odkud jí pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní. Jak se Riley se svými emocemi společně pokoušejí vyrovnat s problémy nových začátků v San Francisku, propuká v řídícím centru zmatek. Ačkoliv se radost, Rileyna hlavní a nejdůležitější emoce pokouší zachovat všem pozitivní myšlení, objevují si mezi jednotlivými emocemi neshody o tom, jak se co nejlépe vypořádat s novým městem, domovem a školou. Zažil jsi někdy taky takovýhle zmatek v hlavě jako Riley?
1: Zmatek v hlavě jsem jako úplně nezažil, ale někdy jako si mě silně chytly emoce, to se vstává, jo, to jo.
0: Jo, a taky zuříš jako takový ten modrej, tam co tam úplně zmodral vždycky, nebo zfialověl.
1: No tomu, který mu vždycky vybouchla hlava úplně už plamen do nahoru, tak takhle úplně ne, ale možná dřív jsem když jsem byl malý, tak jsem chytil nějaký hysterák, ale to asi úplně všichni, ale jinak jako je to takový tiší, bych řekl.
0: Takže V hlavě je tvůj nejoblíbenější film?
1: Dalo by se to tak říct, možná pak ještě, nebo jestli se to dá brát jako film nebo jako seriál, asi Harry Potter, no.
0: Mm-hmm, takže Harry Potter, to je klasika. Já se ti musím k jedné věci přiznat a možná si to už někdy slyšel, že já jsem už se ve vysílání Rádia Junior k tomu přiznávala.
1: Že jsi je neviděla všechny?
0: Neviděla jsem Harryho Pottera.
1: Jako ani jednoho?
0: No asi jenom malej kousíček z jednoho, takže jako tadyhle to je, já nevím, já jsem totiž dostala takovou tu... Víš co, jak prostě všichni na něco koukají a prostě mě se vlastně kvůli tomu na to nechtělo se podívat.
1: Tak to musíš někdy napravit.
0: Já to napravím letos, ještě o prázdninách. No a na jaký film byste se rádi podívali vy, na jakou pohádku? Klidně nám to napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

S Vojtou Křečkem právě teď rozebíráme naše oblíbené pohádky. A já teď vlastně dumám, která je asi ta moje nejoblíbenější a nedokážu to ani říct, protože samozřejmě miluju Popelku, takovou tu klasickou, s Libuškou Šafránkovou. A potom vlastně mám asi i hodně ráda Šíleně smutnou princeznu, kde zpívá Helena Vondráčková a Václav Neckář, to už je takový jako starší, taková starší pohádka. Jo, ale vím.

0: O samotných Mimoněch mám, když je tam ten padouch a ta jeho rodinka. To mě baví ještě víc.
1: To je super, no takhle to propojení jak Mimoní je super a pak jak se to propojuje do toho já padouch, tak se mi líbí, jak je to prostě, má to spojení, no.
0: Co je ti na Mimoních nejsympatičtější?
1: Mě asi jenom takový ten jejich prostě způsob, že jim je všechno jedno a prostě jenom banána, to je tak všechno.
0: Oni mají totiž takovou speciální řeč, v podstatě mimonštinu, kde dávají dohromady pár slovíček, třeba ze španělštiny, z angličtiny a něco a prostě pak je z toho taková srandovní řeč. A já jsem i viděla na Instagramu jednu paní, která ty mimoně dabuje, jo, a to je něco jako neuvěřitelného, když ti tam jako promítají to video. A teď jako jsem si třeba spíš myslela, že to dabuje nějak kluk. Ne, normálně to dabuje paní, asi i víc paní a normálně dělají tedy ty neskutečný mimoňský zvuky, tak to mě hodně pobavilo a doporučuji se na to podívat nebo si to někde vygooglovat.
1: Tak to mě určitě láká se takhle podívat, protože dabování je celkově, ono, dabování to řekne, to tady jenom běží nějaký film a oni si do toho říkají, co chtějí, ale ono je to strašně složitá věc, to pracování s tím hlasem. A musí to být pro ty, co to dělají hrozně složité, jako tady s tím, co tady dělají mimoně.
0: No, a musí vlastně do toho dostat emoce, ale u těch mimoňů i prostě neskutečný zvuky, že jo? Banána, nebo já nevím, něco prostě takového srandovního. Možná se i můžeme podívat, jestli nenajdeme tady něco mimoňského.
2: A já na banana chipu lata. Bluse, si un mister, le capitaine, bella volata.
1: Tak takhle nějak zní mimoní řeč. Já bych to dabovat nechtěl, co ty, Kláry?
0: Hele, jako možná bych se i hecla, jakože by to mohla být docela sranda, ale musela bych to asi hodně jako trénovat. Že ty herečky obdivují, že to takhle dokážou a asi i chápu, proč to dělají holky ty mimoně, protože kluci mají vlastně hluboký hlas, že jo, takže spíš jako ty mimoně srandovní asi musí nadabovat holky.
1: To asi jo.

0: s 12-letým Vojtou Křičkem jsme před chvilkou řešili, které filmy, hlavně teda pohádkové filmy, máme rádi. A tak by mě zajímalo, jestli jsou i nějaké filmy nebo postavy pohádkové, které jako fakt nemusíš.
1: Tak filmy, jakože bych něco neměl rád, tak to takhle říct nedokážu. To by mi přišlo jako strašně urážlivé vůči těm filmům. Ale třeba, která se mi nelíbila postava, tak mi přijde úplně zbytečné ve filmu Star Wars. Tak jak je tam taková ta postava, takový ten hnědej, chlupatej, úplně divnej, co dělá furt takový ty divný zvuky. A že úplně bych si bez toho dokázal představit ten film.
0: V českých filmech máš nějakou takovouhle postavu, která se ti nelíbí?
1: V českých filmech asi ne, protože já jako takhle český filmy moc nesleduju, protože jako je toho dost, ale není to úplně to, není toho tolik, ale když třeba udělá Česká televize nějaký super film nebo seriál, tak se na to kouknu.
0: Uh-huh. A máš rád horory?
1: Horory, úplně horory ne, že bych to nějak sledoval, že bych si na tom nějak liboval, ale úplně jako ty lehký, úplně, že jako nějaký strašidelný, ne.
0: Mě třeba vyhovuje to, že vlastně české pohádky jsou takové jako milé, jo, protože když se podíváš třeba na pohádky Hanse Christiana Andersena nebo někde třeba těch severských států a tak, tak to je fakt jako drsňárna, jo. A nebo i náš Karel Jaromír Erben, já když jsem to četla před lety Adámkovi, svému synovi, tak jsme se nestačili divit, jako co se tam v těch pohádkách jako dělo, jo. Vždycky tam se někoho tam zazdili, někoho prostě vždycky zabili, pak Áďa byl zvyklý, že dobře, tak ho byly, pak byla mrtvá voda, živá voda, zase jako ošil, tak, ale děli se tam jako strašný takovýhle tvrdý věci. A já třeba ani na horory moc nemůžu koukat, tak jsem ráda, když ty pohádky jsou takové fakt jako milé, a když ty třeba čerti, jo, v zahraničí taky ty čerti, takový třeba nějaký ty krampusáci, je možná je znáte někdy, to jsou takový fakt jako odporný bytosti, strašidelný démoni, ale český čert je vlastně takovej jako srandovní, šlape si na jazyk, prostě dělá různý blbosti, něco zapomíná, někde zakopává a právě takovéhle třeba české čerty já zbožňuju.
1: Ty čerti jako... Já jsem na to ani jako malej nevěřil, protože mě třeba rodiče ani takhle ty čerty nepropagovali, že by to byl někdo, kdo budeš zlobit, dostaneš uhlí a vezme ti čert. Tak takhle jsem to nebral, ale... Proto, když jsou ti krampusáci, jak říkáš, tak já jsem je viděl, nebo neviděl jsem úplně naživo, ale sestřenice mi posílala nějaká videa, když byli v Rakovníku na náměstí. A tam to bylo teda fakt jako, že i já jsem se z toho pomalu děsil. A viděl jsem, že tam kolem ní byly i samé malé děti, tak to si říkám, že normálně jako bych tam s těma dětma možná ani nešel.
0: No a představ si, že já jsem tam byla na tom náměstí taky se na ně podívat, protože jsem z Rakovníka a fakt to celé náměstí se najednou zabarvilo do ruda a ze všech stran tam prostě přijížděli tadyhle ty krampusáci, co mají obličeje prostě jako kozlové a další démoni. No fakt strašidelný a jak říkám, já radši čertíka klasickýho. Brrrrrrm. Veselýho, srandovního.
1: No.
0: Holky a kluci, a jak to máte vy? Máte rádi taky spíš takové ty pohodové pohádkové postavy, anebo si vyžíváte v těch strašidelných démonech? U nás tady s Vojtou vedou ty pohodový, věď?
1: Jo, je to tak.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: A i dneska otevřeme vzkazovnu a tentokrát to budou pohádkové songy. Který by si rád poslechl, Vojto?
2: Tak pohádkové songy mě jako teď úplně žádný nenapadá, ale mohli bychom tam dát třeba Let It Go.
1: Což je z Ledového království.
2: Je to tak.
1: Super, a komu pošleme?
2: Tak všem, co právě teď poslouchají, ať si, když máme tu expedici sever, tak ať trošku zmrznou.
1: Jo, to je pravda, protože, jak jsem se dozvěděla, Ledové království Frozen, jeho tvůrci se inspirovali třeba Norskem, takže tam takové ty kostelíčky a ta krajina, takhle přesně to vypadá v norských vesničkách, někde tam jsou vidět i fjordy, no a schválně si tě otestuju, protože spíš jako Let It Go je spíš jako pro holky. Ale máš, nebo dokázal by si vyjmenovat nějaké postavy z Ledového království?
2: No, tak vím, že jsou tam takové ty dvě princezny, Elsa a Anna.
1: Jasně.
2: Pak je tam nějaký ten sopr, super, nevzpomenu na to jméno, a pak je tam samozřejmě Sněhulák, Olaf.
1: Olaf, toho taky zbožňuju, sopě myslím Sven.
2: Jo, to bude ono.
1: A pak ještě spousta dalších postaviček. Já myslím, že vy to znáte úplně perfektně, tak vám to ani nemusíme připomínat. Hlavně vám jdem pustit tuhle skvělou písničku. Let It Go!

0: Tak to byla legendární hitovka Let It Go z Ledového království. No a možná bychom si mohli pustit ještě jeden pohádkový song. Který by si zdal, Vojto?
1: Tak když jsme tady měli ty Mimoně, tak bychom si mohli dát něco z Mimoniu, tak třeba Happy.
0: Asi Happy?
1: Jsem happy.
0: Tak já doufám, že i vy budete happy, až si poslechnete celou písničku od Pharrella Williamse, protože já, když ji slyším, tak rozhodně happy jsem.
1: A my jdem tancovat.

0: Vstazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Tak to byla hitovka Happy, kterou znáte z filmu Já padouch. Myslím, že rovnou z jedničky, že jo?
2: Je to z jedničky nebo z dvojky, ale myslím, že asi
1: já myslím,
2: ta jednička,
1: že ta jednička to bude, protože tadyhle to byla fakt legendární hitovka, kterou to všechno začalo a jsem ráda, že zrovna Pharrell Williams skládá i další písničky pro Mimoně, v podstatě, že jim dělá takovýhle soundtrack. Ale na co bych se tě ještě chtěla, Vojto, zeptat? Chtěl bys být hercem?
2: Hercem bych asi být nechtěl, jako přijde mi to jako zajímavé zaměstnání, nebo prostě jako... Je to zajímavé, ale mě spíš láká prostě moderátor, no.
1: Takže než být hvězdou stříbrného plátna a být hollywoodským nějakým idolem, tak radši budeš prostě tím, kdo bude ty hvězdy zpovídat.
2: Je to tak.
1: A koho by si chtěl vyspovídat, kdyby si měl tu možnost?
2: Tak kdybych měl tu možnost, tak nějaké jako slavné herce. Já úplně ty slavné herce neznám, ale tak jako třeba by bylo zajímavé si vyspovídat J.K. Rowlingovou.
1: Jasně, takže autorku Harryho Pottera. Chtěl by ses vyspovídat i Harryho Pottera?
2: Tak jako mohli bysme klidně Harryho Pottera, ať prostě jak se ti hrálo a tak dále.
1: A teď je vlastně se vyrábí ten seriál Harry Potter?
2: Vyrábí se seriál, ale jako předem Harry Potter byl skvělý, ale já se na to úplně nechci koukat, protože já myslím, že mi to zkazí úplně tu myšlenku tu o Harry Potterovi, protože tam budou jednak úplně jiní herci, takže to bude úplně něco jiného. Nevím, jak to bude zpracované, ale bojím se toho.
1: Takže Harryho Pottera radši ne, ale na Spider-mana se klidně koukneš. Už je 4, já už jsem ji viděla a je skvělá. Je taková dospělejší, není úplně pro děti. Mě to, nebo ne, ne, že by nebyla pro děti, ale my jsme na tom byli s Adámkem, s mým synem, 8letým a jemu se prý vlastně ta 4 líbila úplně nejvíc, protože říkal, že právě, že to není jako pro děti, že to je prostě už pro dospělí. On se tak trošku jako cítí, takže 8letý syn Adámek byl naprosto nadšený z nejnovějšího Spider-mana. Ty jsi taky Spider-fan?
2: Úplně Spider-fan ne, spíš Iron-fan, ale jako Iron Man mi přijde trošku lepší, ale tak to je na jinou debatu.
1: A počkej, to mě zajímá, proč?
2: Já nevím, tak prostě jako má lepší, no on nemá schopnosti, on má prostě toho robota, ten
1: oblek speciální,
2: ten oblek,
1: jo?
2: No, ale je to prostě takový. Ten Spider-Man je teda od jiných tvůrců než od Marvel, od kterých je teda Iron Man. A ty Marvelovky jsou za mě o něco lepší.
1: Mm-hmm. Takže ty jsi nepředstavoval, že máš síť a houpeš se z jednoho domu, z jednoho mrakodrapu na druhý?
2: Ne, spíš jsem v tom obleku a vyletím do vzduchu a pak se mi to zbije a padám střemlou důlu.
1: Tak já ti budu držet palce, abys třeba jednou měl možnost vyspovídat si z Ironmana.
2: Ano.
1: A třeba si i vlézt do jeho speciálního obleku a takhle se někde proletět. Byl tady s námi Vojta Přeček, díky moc, Vojto, za návštěvu a budu se těšit zase někdy naslyšenou a samozřejmě vysílání Rádia Junior pokračuje dál, jenom Vojta se loučí.
2: Ahoj.
1: A já vás přivítám už za chvilku s další super písničkou a zajímavostmi.

0: Všechny vás zdraví moderátorka Klára Nováková. Doufám, že si skvěle užíváte prázdniny a mám pro vás jednu prázdninovou výzvu. Soutěžíte se Star Parádou? Každý týden si můžete v našem vysílání poslechnout 13 úžasných hitů z jednotlivých severských zemí. Už jsem pro vás připravila 13 hitů z Norska, 13 hitů z Finska. No a teď o víkendu v 9 ráno anebo v 5 odpoledne se můžete těšit na písničky z Dánska. A pozor, taky z Grónska a Faerských ostrovů, které k dánskému království patří. Budou to naprosto úžasné songy, protože třeba z Dánska pochází i slavný hit o panence Barbie nebo rytmická skladba hraná na bubny a perkuse od Safri Dua. No a těch skvělých hitů je mnohem víc, spoustu z nich znáte a ty, které neznáte, tak budete rádi, že jste se o nich dozvěděli. Takže v sobotu v 9 ráno anebo o víkendu v 17 hodin si určitě pusťte Star Parádu a potom mě napište, která písnička se vám nejvíc líbila a proč. E-mail je radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připište Star Paráda. Na konci prázdnin všechny vaše odpovědi vyhodnotíme, no a můžete se těšit na super ceny. V banku je 7 balíčků plných merče od hvězd hitparády Rádia Junior. No a to stojí za to. Tak se mrkněte na web Star Parády a určitě soutěžte. Moc se na vaše odpovědi těším. Vaše Klárka.
1: Star Paráda s Klárou Novákovou.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci, už máme 18 hodin. Doufám, že si páteční vysílání Rádia Junior krásně užíváte a že se těšíte i na ty další minutky, ve kterých bude zvídavec, taky za námi přijde herec Tomáš Weber a těšit se můžete i na děti z Bullerbynu, které jsou naše úžasné čtení na pokračování pro toto léto. Ale co nás čeká právě teď? Pravidelná dávka informací.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Na letišti Václava Havla v Praze skončily opravy okolo hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících dnes odpoledne začala na ranveji přistávat letadla. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 miliardu korun. Tunelovým komplexem Blanka v Praze zítra poprvé projede takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat přes Bohnice, Kobylisy až na Korečnou, Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut. A jak bude zítra? Bude jasno až skoro jasno, denní maxima 30 až 34 stupňů Celsia. Povane slabý vítr.

0: bez přistání.
1: Krásné odpoledne všem přeje moderátorka Klára Nováková, i když bych možná měla už říct podvečer, jenže znáte to, když je léto, tak je vidět hodně, hodně dlouho a člověk má pocit, že může říkat krásné odpoledne klidně i v 8:30 večer, když hodně svítí sluníčko. Ale teď vám řeknu krásný podvečer a zdravím hlavně všechny Alany, kteří mají dneska svátek a přeji jim, aby se měli báječně a léto si užili na maximum. A i vám ostatním přeji, ať se máte krásně a ať si užijete i naše následující vysílání, které bude fakt super. Už za dveřmi vidím našeho úžasného hosta Tomáše Webera, který nám za chvilku popovídá o tom, jak hrál v pohádce Zlatovláska a vyspovídají si ho děti z příměstského tábora. Těšit se můžete i na seriál Děti z Bullerbynu a spoustu super písniček. A taky na zvídavce, ten tady bude už za pár minutek. Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones. Or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Milí zvídavci, máme tu nový díl a s ním další zajímavost. Tentokrát nám na ně poslal tip náš posluchač Jáchym, tak pojďme honem na to. Extrémně roztomilý, středně velký obojživelník, který se vyskytuje ve dvou mexických jezerech, ale můžete ho chovat i doma v akváriu. To je axolotl mexický, česky taky vodní dráček nebo chodící mlok. Jeho zvláštní jméno axolotl pochází z jazyka nahuatl a dá se přeložit jako vodní pes. Se psem nemá ale tenhle mazlíček nic společného. U axolotla se projevuje takzvaná neotenie. Jde o stav, kdy živočich sice dosáhne pohlavní dospělosti, ale zůstane ve stádiu larvy. U axolotla to znamená, že zůstane ve stádiu pulce, přitom je vlastně neotenickou formou mloka. Proměna v dospělce je opravdovou vzácností. Někdy lze uměle vyvolat, pokud žije živočich v zajetí. Dodá se mu hormon štítné žlázy a jeho dospívání se nastartuje. Axolotla najdete výhradně ve vodě. Na souš se vynoří pouze, pokud dojde k přeměně v dospělce. Pak se z něj stane suchozemský tvor, který dýchá vzdušný kyslík. V zajetí se tenhle vodní dráček dožívá až 25 let. Je to masožravý tvor. Živí se nítěnkami, larvami a později žíželami, drobnými rybkami a dalšími živočichy. Dorůstá do velikosti až 35 cm. Většinou je šedý nebo černý a po stranách má vyčnívající keříčkovité žábry. Na ocase pak kožní lem. Právě díky tomu získal přezdívku vodní dráček. V zajetí se ale chová v různých barevných variacích a hodně oblíbeni jsou axolotlové albíni. Axolotl má schopnost regenerace, umí znovu obnovit některé části těla, o které přišel. Často se proto využívá k laboratorním účelům. Jak ho ale chovat doma? Potřebuje zhruba 80-litrové akvárium. Žádné další rybky k němu nedávejte, mohl by je sníst. Za to další axolotly k němu klidně přidejte. Teplota vody by se měla pohybovat mezi 14 a 18 stupni a nesmí chybět čistící filtr. Na čistotu vody si totiž axolotl potrpí. Axolotl má slabé nožky a používá je jen pro stabilizaci těla. K pohybu mu slouží hlavně ocas. Má širokou hlavu s malýma očima a velkou hlavou, ale zrak příliš dobrý nemá. Aktuálně je ve volné přírodě ohrožený. Vadí mu znečištěná voda a v minulosti byl taky pochoutkou, která se prodávala na trzích. V současnosti jde ale o chráněného živočicha. Jak se vám roztomilý axolotl, který vypadá, že se stále usmívá, líbí? Holky a kluci, pokud chcete o vodním dráčkovi někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Posloucháte Klub Rádia Junior a já doufám, že už se těšíte na 19. hodinu, kdy si děti z příměstského tábora Českého rozhlasu vyspovídají herce Tomáše Webera. Já už ho tady totiž tak trošku mám a tak by mě zajímalo, jestli se na to těší, anebo jestli se tak trošku bojí toho, jaké otázky mu děti položí. Ahoj Tomáši.
2: Ahoj. Je to obojí, protože se těším hrozně moc, ale říkám si, safra, teď sem vlítne dav dětí a ty určitě budou mít ty nejzáludnější a nejzvídavější otázky, tak jsem z toho trošku ostražitej.
1: Když jsi byl malý, chtěl jsi se stát rozhlasákem, nebo teďko, když jsi velký, chtěl by se stát i moderátorem, reportérem?
2: Reportérem a rozhlasákem rozhodně 100% ano.
1: Dokonce si přinesl i nějakou reportáž, kterou si natočil a my si ji v příští hodince pustíme, tak já jsem zvědavá, co to bude za repku.
2: Je to taková zkouška, bych řekl, protože já jsem nesu reportáž do Českého rozhlasu, nesu svoji reportáž a je to jak jinak než reportáž z natáčení filmu a bylo to z filmu z posledního filmovacího dne Lady Dermacol.
1: Tak jsme na to moc zvědaví a po 19. hodině si tu repku budete moct poslechnout i s Tomášem. Já jsem dneska se svým dětským spolumoderátorem Vojtou Přečkšilapem řešila

0: to neviděl. Viděl jsi mimo ně? Já padouch
1: jsem viděl, ale asi jenom ten první díl, mám pocit. Mm-hmm. A ty další už vůbec nevím, že existují. Teďka na mě něco jako skáče na billboardech, tak vím, že něco bylo, ale jinak nevím.
0: Viděl jsi třeba Šíleně smutnou princeznu?
1: Mám pocit, že ano. Mám pocit, že jo, že si to nějak pamatuju, že tam je prostě hrozně v černém a že ji musí rozesmát, je to ono? Mm-hmm. Ale že bych mohl říct ano, teďka ve svých 27 letech, v posledních 5 letech jsem viděl Šíleně smutnou princeznu, to říct nemůžu.
0: Viděl jsi princeznu se zlatou hvězdou na čele?
1: Mám pocit, že ano, jakože tady ten zlatý fond pohádek, že někde se to tam objevuje, někde v tom mém dětství, že jo, že možná někde v nějakém zákrutě toho mýho mozku to existuje, ale že bych se teďka mohl postavit a říct nějakou hlášku z toho, to si nemyslím, že bych úplně obstál.
0: Říká Tomáš Weber a mě by zajímalo, a když teda hraješ, hrál si prince, hrál si Jiříka, hrál si někdy i nějaké strašidlo pohádkové?
1: Tyjo, a teď jsi mě úplně dostala, protože to je něco, co bych si hrozně rád zahrál. Mm-hmm. Úplně vlastně to je něco, na co jsem nemyslel a co si myslím, že mi chybí. Takže strašidlo, to možná stvárňuji ve svém životě, ale ve filmu ještě ne.
0: A tušíš i, jak by to strašidlo mohlo vypadat?
1: Já doufám, že by mělo hodně dlouhý zelený vlasy a otrhaný oblečení, a do toho by se hrozně zvláštně hejbalo a mluvilo by asi nějak takhle. Takhle si myslím, že by mluvilo.
0: Tak to bude vodník.
1: Aha, no dobře, tak mluvím o vodníkovi.
0: Jako takhle si myslím, že vypadá úplně perfektní vodník. Ještě bys mohl být Šrek, ale ten neměl vlasy, ale jenom takový ty nějaký výrůstky na hlavě.
2: Zlobři jsou jako cibule.
0: No tak co, kdybychom si pustili písničku ze Šreka?
1: Ano, a tam byla taková ta, kterou si zpíval oslík, anebo taková ta, která je úplně ta nejznámější.
0: No my si pustíme tu, kde zpívají úplně všechny hvězdy.
1: Skvělý.
0: A posílá vám ji Tomáš Weber.
1: Ahoj.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior. Rozjeli jsme vzkazovnu, ve které posíláme písničková přání. No a napsala nám i Maruška, že by chtěla nějakou hitovku ze Star Parády. Star Paráda je totiž pořad, který já teď dělám o prázdninách na místo hit parády. A vždycky se vypravíme do nějaké severské země. V ní já hledám 13 super hitů, ty vám potom pouštím a vy můžete hlasovat pro ten, který vám přijde jako úplně nejlepší. A mě by zajímalo, když tady mám Tomáše Webera, jestli v nějaké zemi, ze které jsem dělala Star Parádu, byl. Takže už mám díl na Norsko, pak mám díl na Finsko, na Dánsko a taky na Island.
1: Jo, dobrý. Já jsem byl v Norsku. Mm-hmm. Takže v Norsku. Ano, takže to jsem se trefil.
0: A jak se ti tam líbilo, když jsi byl v Norsku?
1: To bylo tak prýma. Tam, já totiž miluju sauny a tam jsou všude sauny a člověk může rovnou skočit do moře a to je prostě naprosto skvělý. Člověk si jde po hlavním městě v Oslu, přijde do přístavu, je tam sauna, vysaunuje se, skočí se do moře, zaplave si. Je to něco naprosto, u nás to máme taky, skáče se do Vltavy, ale do toho moře je to něco trošku speciální.
0: Já bych taky chtěla, aby místo Vltavy tady bylo moře a tam bych skákala.
1: To bych taky si dal.
0: Nebo byla Vltava a hned vedle moře.
1: Ale všechny ty další města, o kterých jsi mluvila, všechny ty další země, o kterých jsi mluvila, tak ty jsou taky skvělý, jako Island. Já bych tak hrozně chtěl jít na Island a podívat se, tam jsou takový ty černý pláže a vidět...
0: Gejzíry,
1: ano,
0: ledovce.
1: Ano, to všechno. Takže je to určitě na mým seznamu přání.
0: No a my bychom si mohli tedy pustit nějaký hit, z které země bys chtěl, jak jsme si teďko říkali. Můžem si...
1: Já vím, že akorát ABBA byla od někať ze severu.
0: Jasně,
1: ne?
0: ABBA byla ze Švédska. Mně stačí, když mi řekneš zemi a já nějaký hit najdu.
1: No tak mě zajímá to Norsko.
0: Norsko?
1: Opravdu. Jo.
0: A chtěl bys slyšet přímo norštinu?
1: Ano, prosím.
0: Jo?
1: Aha.
0: Tak si můžeme pustit bráchy Markuse a Martinuse, protože ti naspívali přímo písničku v norštině, zpívat začali už ve svých 10 letech a my si pustíme něco úplně z té jejich začáteční kariéry. Teď už to jsou velký kluci, možná stejně starý jako ty, podobně jako ty. Sledoval jsi dvojčata Markuse a Martinuse nebo o nich vůbec
1: nevíš? Ale normálně, jasně, to je, vím přesně, Markus a Martinus, to jsou moji. My si dopisujeme, já jsem jim psal autogramy, přesně vím, já znám každý slovo, to já ti to odspívám.
0: Jasně, tak si dáme od Markuse a Martinuse písničku Elektrisk.
1: No tak tu mám nejoblíbenější, to je dobrá.
0: Která bude v norštině a doufám, že ji máte taky rádi, stejně jako já.

0: Pracovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Vždycky okolo 6:30 máme pravidelný čas pro čtení na pokračování a mě by zajímalo, jestli herec Tomáš Weber čte rád.
2: Moc a moc mi to chybí. Teďka pod vlivem spousty práce jsem na to neměl tolik čas a teď se k tomu plánuju vrátit.
1: Četl jsi někdy Děti z Bullerbynu?
2: Ano, a myslím, že jsme je dokonce četli s mojí mamkou.
1: Je to takové úžasné čtení od známé švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Četl si od ní i Pipi dlouhou punčochu?
2: No to jo, a to jsme, myslím, dokonce měli jako povinnou četbu ve škole. Mm-hmm. Že to jsme měli číst a potom do hodiny češtiny jsme na to měli mít prezentaci.
1: Kdyby jsi chtěl někdy tyto pohádky a taky seriál užít ne tak, že by jsi je četl, ale že by jsi je poslouchal, tak máš možnost teďko během prázdnin, protože, jak jsem říkala, na Rádiu Junior máme severské léto, takže na webu Rádia Junior si můžeš pustit pohádku Pipi dlouhá punčocha a stejně tak i 15-dílný seriál Děti z Bullerbynu. My si totiž teď pustíme 14. díl, takže budeš trošku ve skluzu.
2: Tak to si musím hnedka pustit a je to i v té aplikaci Můj rozhlas.
1: Jasně, Můj rozhlas, tam to najdeš.
2: Tak tam si to najdu. Skvělý.
1: Tam se na to mrkneš a dneska si teda poslechneme 14. A až to skončí, tak za námi už přijdou Děti z Příměšťáku a pořádně si tě vyspovídají a já se na to děsně moc těším.
2: Já taky.
3: Rádio Junior, čtení na pokračování.

Lase loví zubry. Jsou dvě věci, které závidím Britě a Aně. Za prvé je to dědeček. Dědeček říká, že když je nás dětí v Bullerbynu tak málo, takže může docela dobře být dědečkem nás všech. Ale Anna pokaždé říká, ano, je to možné, ale doopravdy jsi jenom můj dědeček a taky Britin, samozřejmě. A když jsme u dědečka a čteme mu noviny, tak mu vždycky Anna sedí na klíně a on jí říká pořád jenom děvenko. Nechápu, jak to dokáže. Rozeznat Anu od nás ostatních, když je skoro slepý, ale dokáže to. Dědeček je tak hodný na nás, na všechny, že to vlastně ani moc nevadí, že říká Aně děvenko. Pak mají ale Brita a Anna taky své vlastní jezero. To je ta druhá věc, kterou jim závidím. Proběhne se jenom jejich pastvinou a přijde se dolů k Norgordenskému jezeru. Tam se v létě koupáme. Je tam moc pěkný písčitý břeh. Jednou, když jsme se nepohodli, řekla Anna, že se nesmím koupat v jejich jezeře. Ale Anina maminka mi řekla, že smím, kdy se mi zachce, protože to stojí v zákoně, řekla. Takže mi Anna nemůže zakazovat koupat se v jezeře, ať se spolu hádáme, jak chceme. Ostatně, většinou jsme za dobře. Na druhé straně jezera není žádný písčitý břeh. Jsou tam vysoké hory, skalisté. Máme tam borovici, kde vždycky přivazujeme pramici, když přiveslujeme na druhou stranu jezera. Potom lezeme rovnou na skálu, ale ne jen tak nějak. Máme už svá místa, kde víme, že se zachytíme. A to je taky, panečku, potřeba, protože to není tak lehké lézt po skalách. Máme tam rozsedlinu, které říkáme odřinoska. Je totiž tak úzká, že si skoro odřeme nos vždycky, když skrz ní lezeme. Ale musí se skrz, to je jediná cesta. Pak je tam skála, která vyčuhuje ven a kde se musí lézt po malém úzkém okraji, když se chce člověk dostat dál. Té skále říkáme zlomnudle, protože Laze říká, že Bose tam jednou spadl a zlomil si nudli u nosu. Nejnebezpečnější místo se jmenuje ruka mrtvého muže. Když někdo spadne tam, tak ho mohou odvést domů na trakaři, říkala se. Ale když se člověk dostane přes tahle obtížná místa, už je pak brzy nahoře na nejvyšší skále. A když potom jde kousek lesem, dojde k jeskyni. Říkáme jí hromová jáma. Jednou v neděli, letos na jaře, před koncem školy, jsme se vypravili k horám skalistým. Měli jsme sebou jídlo a řekli jsme doma, že budeme asi pryč celý den. Lase přivázal pramici u naší borovice. Když jsme měli lézt přes ruku mrtvého muže, měla jsem trochu husí kůži. Maminka určitě nikdy neviděla ruku mrtvého muže, protože to by nás jinak do hor skalistých nepustila. Ale nikdo nespadl. A pak už jsme byli brzo v hromové jámě. V lese přímo u ní byla hezká mítina. A tam jsme si prostřeli k jídlu. Člověk je vždycky hned hladový, když je na výletě. Měli jsme sebou lívance se zavařeninou. 100
lívanců, myslím, a mléko a šťávu a namazané chleby a koláče. Olovi dali sebou jelita, 6 jelit, aby každý dostal jedno. Ale nemohli jsme jíst jelita, když jsme měli takovou spoustu lívanců. Anna a Brita měli sebou zvláštní preclíky, které peče jejich maminka a které jsou báječně dobré. Všichni jsme dostali ochutnat. Nakonec zbyl už jen jeden preclík a Bose by ho byl moc rád dostal, protože on tak rád jí koláče a karamely. Ole byl nazlobený, že nikdo nechce jíst jeho jelita. A Britě se asi zdálo, že se mu tím ubližuje, a tak řekla. Dostaneš ten preclík, Bose, ale musíš napřed sníst všechna olova jelita. Bose byl už hodně najedený, ale přece se do toho ještě dal. Protože by moc rád dostal preclík. První jelito slupl jako malinu. A druhé taky spořádal, ačkoliv už trochu pomaleji. Hekal, když začínal jíst třetí, ale Brita mu držela preclík před nosem a tak do sebe nasoukal i třetí jelito. Potom začal se čtvrtým, kousl do něj a řekl, tohle čtyřtý, to už mě tlačí. Ty trumbero, řekla se. Neříká se čtyřtý, říká se čtvrtý. Já jsem se tak nadspal, že už ani nevím, jak se jmenuju, řekl Bose. A taky řekl, že už žádné jelito jíst nebude. Dostaneš ten preclík stejně, rozhodla Brita. Ale Bose řekl, že by už nikdy v životě ani za nic nejedl preclík a nikdy, nikdy už žádné jelito. Potom jsme šli do jeskyně. A Lase říkal, že v ní asi v kamenném věku bydleli lidé. Ach, jak tam ti chudáci v zimě asi mrzli? Mezi balvany byly totiž velké štěrbiny, kudy tam mohl vát sníh. Brita si vymyslela, abychom si hráli na takové lidi z kamenného věku. A to se Lasovi moc zalíbilo. Říkal, že on a Bose a Ole půjdou lovit zubry a krotit je. Brita a Anna a já jsme měli zůstat doma a v jeskyni ohřívat jídlo. Tohle je ale hrozně podivné. Ať si hrajeme na co chceme, kluci jdou vždycky dělat něco zábavného, ale my máme jenom ohřívat jídlo a takové věci. Vzali jsme si aspoň březové větvičky a zametali, aby byla jeskyně útulná. Ale Bose, ten byl tak najedený, že si lehl do trávy před jeskyni a ležel tam celou tu dobu, co Lase a Ole lovili zubry a my zametali jeskyni. Pak přišli Lase a Ole zpátky a vyráželi nejstrašlivější skřeky, jen abychom slyšeli, že se lov vydařil, jak řekl Lase. Já už jsem slyšela, co jsem na světě moc lasových skřeků, ale ještě nikdy takové hrozné. Lase říkal, že to jsou praskřeky a že takhle se řvalo, když se v kamenném věku lovili zubři. Vytahoval se moc a moc, jaké nebezpečí to je lovit zubry, a řekl, že jich ulovil spoustu, ale žádného jsme neviděli. Potom začalo pršet
a my jsme seděli v jeskyni a bylo nám dobře. Nebe bylo moc zatažené a my jsme už nevěřili, že ten den bude ještě hezky. Ale najednou vyšlo za mrakem slunce a my jsme vylezli z jeskyně a šli jsme se podívat na jezero. A tu jsme viděli, jak je krásně na ostrůvku, který leží uprostřed Norgordenského jezera. Slunce tam svítilo na náš kámen, u kterého se někdy koupáme. Tak jsme k ostrovu veslovali. Svlékli jsme se u našeho kamene a závodili jsme, kdo bude nejdřív ve vodě. Vyhrál to Bose. Jelita se v něm už asi trochu slehla. Ale voda byla tak hrozně studená, že jsme všichni honem zase lezli ven. A první, co jsme viděli, když jsme vylezli, byl Norgordenský zlý beran. Stál tam se svými velikými křivými rohy a tvářil se záludně. Tenhle beran nemůže být v žádné ohradě pohromadě s jinými ovcemi. Přeskočí totiž všechny ploty a potrhá každého, koho uvidí. Na jaře ho proto nechávají na ostrově úplně samotného. Je hrozná potíž vůbec ho tam dostat. Strýček Erik a tatínek a strýček Nils mu vždycky svážou provazem nohy a pak ho položí na pramici a strýček Erik vesluje k ostrovu a tam ho pustí. Ale my jsme byli moc překvapení, když jsme vylezli z vody a uviděli na břehu berana, jak na nás kouká, protože jsme zapomněli, že tam je. Beran se jmenuje Ulrik. Pro pána krále, vykřikla Anna. Ulrik! Myslím si, že Ulrik má strašnou zlost, že ho vždycky tak svážou a složí na loď, když se jeho manželky a všechna jehňata na to dívají. Možná, že právě proto je tak zuřivý. A pak je to asi hrozná otrava chodit po ostrově sám a sám. Teď byl určitě nazlobenější než jindy. Sehnul hlavu, rozběhl se proti nám a trkal na všechny strany. A Ola nabral tak, že ho převalil. Ale Ole hned zas vyskočil a utíkal, co mu nohy stačily. Utíkali jsme všichni. Bose a Anna a Brita vylezli na vysoký balvan. Ole a já jsme vylezli na strom a Lasse se schoval za keř. Ulrik měl vztek, že nás nemohl potrkat. Stál pod stromem, kde jsme seděli Ole a já, a trkal, jen se z kůry prášilo. A když to nepomohlo, přeběhl k balvanu, na který vylezli Bose a Brita a Anna. Stál pod ním a koukal na něco nejzuřivěji. Tak si koukej, no, řekla Brita. Ale nakonec jsme si začali lámat hlavu, jak se odtud dostaneme. Ulrik nevypadal na to, že by ho omrzelo hlídat nás. Kdybych tu tak měl aspoň jelito, řekl Bose. To, co zbylo z jelit, jsme schovali v hromové jámě a teď, když Bose začal mluvit o jelitu, cítili jsme všichni, že máme hlad. Co pak si za tím keřem usnul? Křičel Ole na Lasse. Tu Lasse vystrčil hlavu a rozhlédl se kolem. A pokusil se proklouznout k balvanu, kde byly Bose a Anna a Brita. Ale to neměl dělat. Ulrik ho uviděl a radostí přímo poskočil. Vyřítil se na něj. Lasse utíkal a my jsme křičeli. Vypadalo to hrůzně, když Lasse pádil kolem jalovcového křoví a Ulrik
těsně za ním. Utíkej, lase, utíkej, křičela Anna. Co pak neutíkám, křičel lase. Najednou Ulrik lase trkl, až ho porazil a my jsme křičeli tak, že to znělo jako praskřek. Ulrik se určitě toho řevu trochu lekl. Lase vyskočil a utíkal dál. Ulrik se pustil za ním a my křičeli ještě víc, ale nebylo to nic platné. Na ostrově stojí starý seník. Střechu má děravou a už se do něj seno nedává. Dveře byly otevřené do kořán. Lase tam vběhl a Ulrik za ním. Dala jsem se do breku a řekla jsem, ach, teď tam uvnitř Ulrik lase utrká k smrti. Ale najednou jsme uviděli, jak lase vylezl ven tou dírou ve střeše. Pak se skočil na zem, běžel a honem zavřel za Ulrikem dveře a řekl, zubr je uloven. Teď jsme se konečně odvážili dolů. Potom jsme se chystali domů. Lase řekl, abychom si všichni sedli na pramici, on sám, že Ulrikovi otevře dveře a poletí a skočí na ní taky dřív, než Ulrik pochopí, oč jde. Protože i když je Ulrik zlý a hloupý beran, nemůže přece zůstat zavřený v seníku a pojít hladem, řekl Lase. Udělali jsme, co Lase říkal, jako to děláme vždycky. Když jsme veslovali od ostrova, stál Ulrik už zas na břehu a tvářil se, jako by ho opravdu mrzelo, že odjíždíme. Jen si řekněte, jestli chcete, abych ulovil nějakýho dalšího zubra, řekl Lase a moc se vytahoval. Ale my jsme už ten den nechtěli žádného zubra. Byli jsme unavení a hladoví a přáli jsme si už jenom být doma. Zeptám se maminky, jestli nemá ještě nějaký jelito, řekl Bose. Když je v Bulerbinu svatojánský večer. Teď budu vyprávět, co jsme dělali, když přišel svátek slunovratu. Májku jsme měli postavenou na Sergordenské louce. Všichni z celého Bulerbinu jsme jí pomáhali strojit. Nejdřív jsme jeli na našem žebřiňáku daleko do lesa pro zelené větve. Tatínek kočíroval. Dokonce i Kerstin směla jet s námi. Smála se a měla z toho moc velkou radost. Ole jí dal do ruky malé košťátko z větviček a tím celou cestu mávala. Agda s námi jela taky a lámala větvičky a zpívala. Máme zas léto a slunce zas a květiny v zahradě. Ale Lase to zpíval takhle. Máme zas léto a slunce zas a kravince v ohradě. To měl ostatně pravdu, že jsou v ohradě kravince, ale zrovna o tom zpívat není snad potřeba. Když jsme přijeli domů z lesa, šli jsme Agda a Brita a Anna a já a natrhali jsme spoustu šeříků, který roste za naším dřevníkem. Pak jsme s ním šli na Sergordenskou louku. A tam už Oskar a Kale přisekali Májku. Kale je čeledínem v Norgordénu. Májku jsme ovinuli zelenými větvičkami a na příčku jsme přivázali dva velké věnce z šeříku. A pak jsme Májku postavili a tančili jsme kolem ní.
Strýček Erik a nin tatínek umí moc pěkně hrát na tahací harmoniku. Pak jsme se všichni sesedli na louce a pili jsme kávu, kterou maminka a teta Gréta a teta Lisa uvařili. Taky žemle a koláče jsme dostali. Dědeček vypil 3 šálky kávy. Kávu, tu já rozhodně musím mít, říká dědeček. Já zas o kávu vůbec nestojím, ale když se pije na trávníku a je slunovrat, tak chutná mnohem líp než jindy. Taky jsme hráli hry a Svip běhal kolem nás a štěkal. Myslím, že to pro něho taky byla legrace. Směli jsme být ten večer vzhůru, jak dlouho jsme chtěli. A kde říkala, že když člověk přeleze 9 plotů a natrhá 9 druhů květin a dá si je pod polštář, zdají se mu pak sny o tom, koho si jednou vezme. Brita a Anna a já jsme si řekli, že by to mohlo být zábavné přelézt těch 9 plotů, ačkoliv jsme se už rozhodli, koho si vezmeme. Já si vezmu Ola a Brita a Anna si vezmou Lase a Bose. Polezeš taky přes ploty, řekl Lase Britě. Pro mě za mě si les, ale nech si laskavě zdát o někom jiným než o mě. Ne, že bych věřil na pověry, ale snad by to pomohlo. Doufejme, řekl Bose. Ano, doufejme, že to pomůže, řekl Ole. Ti kluci jsou strašně hloupí, že si nás nechtějí vzít. Ada říkala, že člověk musí být úplně sticha, když leze přes ty ploty. Nesmí se celou tu dobu zasmát ani promluvit. Že nesmí celou tu dobu promluvit, řekl Lase. Ha, to můžeš rovnou jít spát, Líso. A proč? Řekla jsem. No, protože nepřelezeš 9 plotů za 2 minuty. A delší dobu si ty nikdy sticha nebyla. Hleda tenkrát, když si měla příušnice. S kluky jsme se už nebavili a dali jsme se do přelézání. Začali jsme s plotem u Sergordenské louky a přišli jsme do listnatého lesa, který je za ním. Ach, jak je to zvláštní v lese.

a rozesmát. Ať neskočíš do kravince, řekl Bose Aně. Tady přece nejsou žádné řekla Anna, ale v tom si vzpomněla, že nesmí mluvit. A tu jsme se začali chichotat, Brita a Anna a já. Takhle se chichotat nesmíte, řekl Lasse. Ale my jsme se chichotali ještě víc a kluci kolem nás pořád pobíhali a tahali nás za vlasy a škýpali nás do rukou, jenom abychom se smáli. A my jsme je nemohli okřiknout, protože jsme přece nesměli mluvit. Ubeli bubeli muk, řekl Lasse. Nebylo to vlastně ani zamáklé grační, ale... Ach, jak jsme se tomu museli smát, Brita a Anna a já. Já jsem si dala do pusy kapesník, ale nebylo to nic platné, protože smích přeci jen nějak vypískl ven. Ačkoliv, když jsme se pak v pořádku dostali přes 9. plot, přestali jsme se smát a měli jsme zlost na kluky, že nám to všechno zkazili. Ale já jsem si přece jen dala svých 9 kytiček pod polštář. Byl to pryskyřník a štírovník a svízel a zvoneček a kopretina a lomikámen a devaterník a ještě 2 jiné květiny, které nevím, jak se jmenují. Ale nezdálo se mi v noci vůbec nic. Stejně to bylo jenom proto, že nás ti hloupí kluci rozesmáli. To je jasné. A já si stejně vezmu Ola. Tak co?

0: Vlka junior.
1: Krásný podvečer, posloucháte speciální vysílání Rádia Junior s dětmi z příměstského tábora. Ahoj!
2: Ahoj!
1: A tady nám zazněl i nějaký hodně hluboký hlas. To asi dítě není. Holky a kluci, co to je? Kdo je tady s námi? Víte to?

0: Cože, já nejsem dítě?
1: Takový trošku větší dítě.
0: Já bych taky chtěl na příměstský tábor.
1: Tak třeba se nám to příští rok podaří, že i ty budeš s námi na našem příměšťáku. Možná jste podle hlasu poznali, že tady máme úžasného herce Tomáše Webra. Ahoj Tomáši.
0: Ahoj, ahoj, ahoj všichni.
1: Odkud tě můžou holky a kluci znát?
0: Jejda, no pravděpodobně jste mě mohli vidět třeba ve Zlatovlásce jako Jiříka nebo v pohádce Princezna stokrát jinak jako Lorda Ukruta, anebo pokud jste viděli Vlny Jiřího Mádla, což je film, který se dotýká třeba i Českého rozhlasu, tak třeba tam.
1: Viděli jste někdo Zlatovlásku? Znáte pohádku
2: jo,
1: o Zlatovlásce? Přihlásila se nám Emzí a taky Adámek. Vy jste sourozenci, že jo?
3: Jo,
2: ano.
1: Takže jste koukali na pohádku o Zlatovlásce spolu.
3: Ano.
1: A poznáváte tady Tomáše?
4: Jo, poznám.
1: Jo, a je hezčí v tom filmu, a nebo ve skutečnosti?
4: Tak je tam úplně stejný.
3: Přijdeme stejný.
0: Diplomatický, díky.
1: Kdybychom tak rychle zhrnuli děj Zlatovlásky, tak o čem to je? Emzí.
3: O tom, že vlastně král měl prostě nějakou rybu, kterou když sníš, tak rozumí zvířatům a král se naštval a řekl, že musí najít Zlatovlásku, jinak mu usekne hlavu. A tak mu přivedl těžce Zlatovlásku, jenže ten na ní byl jakože nebyl zlej, ale nebyl na ní hodný. A vlastně Zlatovláska jeho měla ráda a on to zjistil, takže mu usekl hlavu a potom těma kapičkama, jak to přinesl ten pes, tak mu oživil život.
1: Usekli ti hlavu v tvý pohádce?
0: Je to tak, no.
1: A bolelo to?
0: Jenom chvíli, pak už jsem nic necítil, takže dobrý.
1: A pak byla ta živá voda, takže se všechno dalo dohromady.
0: Jo, přiběhl pes a zvládli jsme to společně.
2: A jak ty jako tu hlavu uřízli?
0: No, nevidíš tady nic? Tady ukazuju si na krk, žádnou jizvu tam nevidíš. No to je právě ta živá voda, kterou přinesl ten náš pejsek Štístko a díky té živé vodě, když ji nakapeš, tak ona zacelí každou ránu, takže už není pak vidět.
4: A ten pejsek byl AI nebo doopravdický?
0: Správná otázka. A vlastně hrozně aktuální. Díky Ani. Nebyla to umělá inteligence, byl to doopravdický pes, Štístko, bydlí, kde on bydlí? Někde, teď jsem to zapomněl, no tady v Praze bydlí se svojí paničkou Blankou.
4: Co to je za druh?
0: On je Russell Terrier, je terrier. Takže a je extrémně dobrý, protože my jsme museli chodit na námluvy, jakože dva měsíce předtím, než jsme začali točit, tak jsem se s ním musel chodit seznamovat, chodili jsme na procházky a právě ta jeho panička, ta Blanka, tak mě učila různý povely a tak a zjistil jsem od ní, že tady ten Štístko náš pohádkovej, takže má za sebou několik diplomů dokonce, že fakt je to, že v psí komunitě mu říkají pan profesor.
1: Teda, tak i takového úžasného hereckého kolegu si měl při natáčení pohádky.
0: No, cítil jsem se úplně méně ceně. Říkal jsem si, tak to je prostě totální profesionál, co já tady vedle něj budu dělat, vedle tady toho Štístka.
1: A umíš štěknout jako Štístko?
0: Já?
1: No jasně. My jsme totiž s dětma štěkáme, pojďte.
0: Jo,
1: my vždycky, když máme rozcvičku na našem příměstském rozhlasovém táboře, tak štěkáme. Tak ukažte mi, jak krásně štěkáte.
0: Dobrý.
1: A jak by štěknul Jiřík se Zlatovlásky alias Tomáš Webr?
5: Hop, hop, hop! A nebo hop, hop, hop!
1: Krásně, tak jsme si tady i hezky zaštěkali. No a vedle Tomáše Webra a Emzí, Aničky a taky Adámka máme tady v našem studiu Medu, že jo? Ahoj, Medo.
6: Ahoj.
1: A Barču?
7: Ahoj.
1: A taky Teouška. Ahoj, Teoušku.
8: Ahoj.
1: Vy taky byste třeba chtěli být někdy herci v pohádce? Nebo máte jiné plány, co byste jednou chtěli dělat, až budete velcí? Medo.
9: Dřív jsem chtěla, teď už ne.
1: Takže nechceš být herečka.
9: Ne.
1: Kdo ví, třeba nás tady Tomáš přesvědčí, že herectví by bylo fajn. Co Barča?
10: Chtěla jsem.
1: Chtěla jsi být herečka?
10: Chtěla.
1: A teď?
10: Teď už ani moc ne.
1: A Teoušek? Chtěl bys být herec?
11: Ne.
1: Ne.
0: A to by mě teda zajímalo, kdy se stalo, nebo proč se to stalo, že už teda herečky být nechcete? Prostě jste si to rozmysleli, říkali jste si, asi ne, nebo?
10: No, já jsem pak jako měla už jiný sen prostě s těma zvířatama.
1: Takže tvůj sen je být zvěrolékařka?
10: No, prostě nějak se starat o ty zvířata a mít nějaký ty zvířata doma.
0: To je super.
1: O tom si budeme povídat i dál, o herectví, a vlastně tak trošku slyšíte, jak to dopadá, když si děti z příměšťáku vyspovídají herce, a možná, že si herec Tomáš Weber vyspovídá i vás.

0: Jak to dopadne, když si děti z příměstského rozhlasového tábora vyspovídají herce Tomáše Webera? To se dozvíte právě teď v klubu Rádia Junior s Klárou Novákovou a taky s dětmi a s Tomášem. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Čau!
0: Právě teď ale mají na Tomáše dotazy děti. A já jsem zvědavá, kdo se první přihlásí, že má dotaz první byla Barča. Barčo, je to tvoje. Hezky pojď blízko k mikrofonu a zeptej se Tomáše na to, co tě zajímá.
2: Měl jsi někdy jako nějakou scénu, kterou jsi vůbec nechtěl dělat?
1: Ty jo, myslím si, že ne. Myslím si, že se na každou scénu hrozně moc těším. Jenom z ní mám někdy třeba obavy, jak to zahraju. Třeba když jsme jednou roztáčeli nějaký seriál, tak jsme úplně první scénu v tom natáčení toho seriálu jsem měl vyznání lásky a bylo to někdy v 7 ráno. A to takový vyznání lásky v 7 ráno s herečkou, kterou si nikdy předtím neviděl, to je fakt to je libůstka, jo? Tak to prostě to se moc nedělá, ale potom jsem měl třeba obavu toho, jak se natočí scéna v zákopu ve filmu Na západní frontě klid. Tam jsem si taky nebyl jistý, jak to bude vypadat, protože to byl zákop z první světové války, bylo tam hrozně málo místa, všude lítaly výbušniny a rašelina a hlína a teď jsme se tam museli s tím kameramanem a se všemi dalšími herci a štábem nějakým způsobem vymotat. A ještě tam byl další kaskadér a bylo to hrozně zamotaný. Takže tam jsem z toho měl spíš takovou zdravou nervozitu, bych řekl, ale žádnou scénu, kterou bych neměl točit, tak to jsem zatím neměl. Já se na všechny těším.
0: Meda?
3: Která scéna tě bavila nejvíc? A který film? Nebo pohádka?
1: Já budu možná hrozně opakovat furt to samýho, protože já miluju svoji práci a každá je vždycky úplně jiná. Takže Zlatovláska, to natáčení bylo úplně jiný, než třeba natáčení pohádky Princezna stokrát jinak. Jo? Takže, a to bylo zase úplně jiný natáčení, než bylo na české televizi, kriminálky, nebo víš, že prostě vždycky to přinese sebou nový lidi, nový prostory, nový scénář a člověk se musí na to vždycky jako nějakým způsobem naladit, takže ale nejoblíbenější, no to nejde asi říct, prostě vždycky to bylo nějakým způsobem hrozně dobrý pro mě, ale ta Zlatovláska, tak na tu si vzpomínám asi nejvíc, protože to byla taková ta první, jo, velká role.
0: Adámku?
4: A hrál jste nějakou nebezpečnou scénu? Nebo...
1: My jsme se šermovali. V tom, třeba ve Zlatovlásce i v té princezně je hodně šermu a mečování, takže nebezpečný bylo asi možná jenom tohleto. Když jsme fakt na zámku v Opočně, jsme měli takovou šermovací scénu s Emou Businskou, s princeznou. A měli jsme tam, jsme přecházeli z různých pokojů a naháněli jsme se, a takže tam se někdy vykličkovat i s těmi exponáty, které tam jsou, těmi historickými, které fakt jsou úplně, to ani nejde vyčíslit, kolik to stojí, jo? Takže člověk se musel vyhnout tím a teď samozřejmě na těch parketách, jestli si to pamatujete, na těch zámcích a hradech, tak oni ty parkety jsou docela kluzký, takže člověk ještě se musel nějakým způsobem tomu nějakým způsobem podřídit tomu terénu, no? Takže jsem byl rád, že jsem, že žádná jízva se neobjevila.
0: Říká Tomáš Weber a další dotaz má i Áňa.
5: Natáčeli jste někdy i v zahraničí?
1: Jo, natáčeli jsme třeba tu Zlatovlásku, jsme točili na Sicílii a tam jsme odletěli asi na 5 dní, protože v tom filmu, a to si určitě MZ s Adamem pamatujou, že tam je scéna u moře, kdy Jiřík s tím svým kamarádem Štěpánem a s tím Štístkem musí dorazit k moři a přes to moře přejedou na ostrov, kde právě bydlí ta Zlatovláska. No a to by se tady prostě u Mácháče udělat někde u našeho jezera nedalo. Nebo dalo, ale myslím si, že by všichni z toho byli trochu nešťastní, když se mluví o moři a nakonec by se dorazilo na pláž, kde si tady za Prahu. Takže jsme s takovým úzkým štábem vyrazili na Sicílii a tam jsme natáčeli.
0: Další dotaz má i Adámek.
4: A na jakém ostrově byl ten hrad té Zlatovlásky?
1: To bylo právě u té Sicílie, ale nakonec jsme to natočili tak, aby to vypadalo, jako že jsme dojeli na ostrov, ale prostě jsme jenom našli hezký pobřeží, kde jsme tu loďku zaparkovali, vyskočili jsme a potom vlastně ten zámek té lednice, to už tam pak dodělali počítačově.
0: Medo?
2: Jak jsi přišel na to, že chceš být herec?
0: To To je těžká otázka.
1: To jsou kulometní otázky, děkuji za ně.
0: Opravdu, já si říkám, že jsme jako v takovým úplně kulometným vysílání.
1: Je skvělý, takže myslím si, že to bylo někdy, když mi bylo poprvé, to bylo někdy v 7 letech, a potom si pamatuju třeba v 11 a pak to na chvíli usnulo, tady ta moje touha, a objevila se zase v 15 a pak zase usnula a pak zase v 18. Takže se to tak jako vždycky po nějakých letech objevilo. No a v těch 17, 18 jsem si říkal, no tak ale tak teď už se to objevuje fakt tak jako po několikátý, tak to už není náhoda a musím s tím něco udělat.

0: klubu Rádia Junior si povídáme s hercem Tomášem Webrem a zpovídají ho děti z Příměšťáku, jako je...
1: Adam.
2: MZ.
3: Meda.
4: Bára.
5: Áňa.
6: Teo.
0: A taky Klára Nováková. Máte spoustu dalších dotazů, jak jsem se dozvěděla, na Tomáše. A hlásila se nám i

0: talentovaný a potom se nějakým způsobem proslavili. Takže a ty, na který to ještě čeká, tak těch je hrozně moc. Takže já se těším vždycky na každého člověka, protože každý je speciální a unikátní.
1: Dneska tě zpovídají děti z příměstského tábora, které mají hodně rády zvířátka. Tak by mě zajímalo, jestli bys chtěl i nějakého hereckého zvířecího kolegu. Už jsi měl psa, ale jestli je nějaké, já nevím, zvíře, velryba nebo, nevím, delfín, jo?
0: Hezky. No, já tě rovnou přeruším, protože velrybu, tak to jsme teda měli, a to nebyl úplně herecký kolega, ale bylo to ve filmu Velrybí píseň a tam jsme teda spolu vešli do dialogu, protože tam jsem hrál medúzu v tom filmu a daboval jsem jí, takže to v tom animáku jsem daboval medúzu a mý herečtí kolegové byly právě velryby, keporkakové. Ale jinak právě v té zlatovlásce tam byly koně a byly tam husy a kočky a nevím co ještě, a mravenci. A takže ta zlatovláska byla dost plná tady těch hereckých parťáků, protože ten Jiřík si s nima povídá a povídá si s nima rád.
1: A já myslím, že bychom měli přemluvit Tomáše, aby nám tady něco řekl jako medúza, že jo? Jo?
0: tak
1: Tomáši, ukaž. Co by mohla říct tak medúza? Mě by zajímalo, jak zní medúza, protože ta většinou si tak jako plave někde ve vodě.
0: A tahle ta medúza byla speciální v tom, že to byla už hrozně stará medúza, která toho má zažitýho hrozně moc a všechno viděla. A jakékoliv pocity už jsou na ní moc. Prostě je nežije, nepotřebuje. Když se někoho dotkne, jako se teď dotknu Téa, tak ucítím, co Teo právě teď cítí a nad čím přemýšlí. Ale nesoudím to. Prostě jako ta medúza to přesně vím a zanalyzuju to a vím přesně, co se děje.
1: MZ?
2: Ve zlatovlásce byla taková ta rybka, která vzala ten prsten. Byla udělána na počítači nebo byla opravdová?
0: Ona byla, to jsou ty kouzla, že jo, to jsou ty filmový kouzla, který nás zajímají, jak vznikají. A teď přemýšlím, jestli přesně ty kouzla chceme prozrazovat, protože kouzlo má zůstat kouzlo přece. Takže určitá část z ní byla opravdová, tak bych to řekl.
1: Mm-hmm. Holky a kluci, kdybyste se chtěli proměnit v nějaké zvířátko, tak v které zvířátko by to bylo?
2: Vlk.
1: MZ by chtěla být vlk a proč?
2: Protože moje nejoblíbenější zvíře je vlk, protože vlastně pes pochází z vlka.
1: Má ještě někdo tip na nějaké zvíře, kterým by se chtěl stát, kdyby to bylo jenom trochu možné? Áňo?
3: Můj pes.
1: Tvůj pes, jasně, protože nejlepší je být, to jsem si taky vždycky přála, být svým kocourem Mikešem, protože ten se měl fakt jako hodně dobře. Co Teoušek? Chápu. Čím bych chtěl být Teoušek?
4: Lachtanem.
1: Lachtanem? A proč zrovna lachtanem?
4: Protože je to moje nejoblíbenější zvíře.
0: Fakt? Lachtan? Tyjo, a kde se to vzalo, tady ta láska k lachtanům?
4: No, od mého kamaráda ze školy.
0: Takže máte takový lachtaní duo. Aha, super.
1: A co ty, Barčo?
5: Já bych chtěla být jakýkoliv zvíře, že bych se z jednoho zvířata mohla proměnit do toho druhého, protože mám ráda všechny zvířata.
1: To je fakt, to je hodně chytrá odpověď. To je jako, když se ti zeptá nějaký Aladin, zeptá se ti, jaké chceš přání a ty řekneš nekonečno dalších přání. Tak to je v podstatě taková odpověď z podobného ranku. Medo?
6: Asi kůň.
1: A proč kůň?
6: Protože jsou takový prostě hezký. Mně se líbí koně. A moje sestřenice chodí ke koňům.
0: No a byl by to takovej ten divoký kůň, anebo kůň, který skáče přes překážky? Byla bys na prérii, prostě někde v Americe, na západě, běhala si, anebo bys tady prostě běhala do stihy?
6: Nevím.
1: Možná někde na pastvě, hele, v pohodě, v klídečku, dělat si, co chceš, hlavně mít velký výběh. A možná by za tebou někdy mohli přijít kámoši z Příměšťáku, mohli by si na tebe sednout jako na koně a ty by si je povozila, co? Medo.
0: To by bylo super.
1: To by bylo fajn. A Adámek?
7: A v tom filmu Na koni ve zlatovlásce jste uměli jezdit na koni nebo ještě ne? Jste se to naučil?
0: Mě spíš zajímá, jak to vypadalo. Vypadalo to jako, že jsem neuměl jezdit na koni, to je spíš na to se ptám.
7: No, dobře.
0: Jo, vypadalo to v pohodě.
2: Vypadalo to jako, že jste po třetí jezdil jako...
0: jako po třetí v životě, anebo po třetí v nějakém filmu?
2: po třetí...
0: Můžeš být klidně kritická, v
2: po
0: pohodě.
2: Po třetí v tom týdnu, nebo po třetí prostě.
0: Jo, jo, jo. My jsme měli předtím tréninky. My jsme předtím jezdili na koni a měli jsme soustředění před tím natáčením, že oni samozřejmě chtěli, aby ti herci a herečky, který v tom hrajou, tak aby s těmi koněmi aspoň nějakým způsobem přišli do styku a aby aspoň na nich uměli sedět a aby to nevypadalo, jako že na nich sedí poprvý. Tak jestli jsem vypadal, jako že sedím na potřetí, tak jsme splnili náš cíl.
2: Ale vypadalo to dobře.
0: O, děkuju.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto. Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak? Jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
1: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: S dětmi z příměstského tábora Českého rozhlasu zpovídáme známého herce Tomáše Webera a další dotaz na něj má Adámek.
1: Je váš kamarád ze Zlatovlásky Štěpán byl kamarád nebo ještě pořád je?
2: Je to pořád můj kamarád, jo, jsme pořád kamarádi, určitě.
0: A Meda?
3: Koukáte se rád nebo nerád na svoje filmy?
2: To je skvělá otázka. Myslím si, že každá herečka anebo herec, a možná, že jste to zažili i vy tady na tomhletom příměšťáku, slyšeli jste vaše vlastní hlasy? Pouštěli jste si je? A jaký to bylo?
4: Strašný.
3: Mně to nepřišlo hezký.
4: Strašný.
2: A jak to? Protože slyšet se, je to zvláštní nebo?
3: Je to zvláštní, protože svůj hlas nikdy neslyšíte.
2: Právě, my ho slyšíme tak nějak, že máme pocit, že nějak zníme, že jo? A potom ho slyšíme zreprodukovaný, že to zní jako kdyby mluvil někdo jiný, že jo?
3: No.
2: Jo? No tak asi takovýhle pocit mívají někdy herečky a herci, když se na sebe podívají, tak si říkají, tohle jsem já a teď se vlastně máme hnedka potřebu se soudit, co jsem tady udělal a proč jsem to udělal takhle a jak se tady tvářím. Takže hnedka se člověk vydá do toho se soudit a musí se od toho člověk nějakým způsobem, musí se na to zvyknout. No. Mhm.
0: Medo?
3: Protože já jsem třeba slyšela někde, už nevím kde, od Oscara Hesse, že se nerad, hrozně nerad kouká na své filmy.
2: Já to asi chápu, není to asi takhle. Asi by to nebyl můj film, na který bych se podíval, třeba bych se řekl, tak je páteční večer, co si asi tak pustím? Dlouho jsem se sám neviděl ve Zlatovlásce, tak si udělám hezký večer a podívám se, jak jsem to teda zahrál. Tak to se asi moc neděje, byť si myslím, že ta Zlatovláska se nám moc povedla. I ty další filmy, i třeba ty Vlny nebo Princezna, tak ty filmy jsou krásný a myslím, že se nám povedly. Už jsem je viděl a viděl jsem je třeba dvakrát, třikrát na těch předpremiérách a premiérách, takže mám pocit, že těch filmů je natočených hrozně velká spousta a jsou zajímavý a rád načerpám inspiraci někde jinde.
1: A jaký film se podle vás nepovedl?
2: Jaký film se nepovedl?
1: Nebo jestli nějaký vůbec je?
2: Jako obecně? Jako ve světě nebo můj?
1: Nebo ve kterým jste hrál?
2: Myslím si, že to je o tom, co se z toho člověk naučí. Myslím si, že mně úplně nepřísluší hodnotit, co se povedlo nebo nepovedlo. Myslím si, že je to o tom, co si z toho člověk odnese. Že třeba, jak už jsme se bavili o tom, že ten náš hlas neradi slyšíme, tak se musíme zeptat, proč to tak je. Je to proto, že hodně říkám, nebo se zasekávám, nebo někdy mi to ujede někam. Tak je to třeba kvůli tady tomu. A tak se to musím zpětně zhodnotit. A čím to je, že se mi ta daná věc nelíbí? A jestli je něco, co objektivně já můžu zlepšit? Takže já se vždycky sám sebe ptám, když se sám sobě nelíbím, nebo třeba na začátku jsem si nelíbil, že něco jsem někde udělal špatně, nebo z mýho pohledu špatně, a třeba režisér nebo režisérka řeknou, to je v pohodě, teď je to dobrý, to je OK, to, co si udělal. A já říkám, ne. A tak je to o tom, že si to zpětně musím zhodnotit, jestli jsem udělal všechno, co jsem mohl pro tu přípravu, jestli na tom place jsem se nechal nějakým způsobem rozhodit. Takže je to o těch lekcích, které se člověk během toho natáčení naučí a jak se potom může posunout dál, aby ten další film byl jenom lepší a lepší.
0: Áňo?
5: Jestli máš nejoblíbenějšího youtubera a jestli se s nějakýma viděl z Česka nebo od někud jinut?
2: Z Česka nebo od někud jinut? Tyjo, youtubera. Není to úplně, hele, přiznám se ti, není to úplně můj zdroj zábavy. To přiznám, jo? Ale naposledy jsem viděl, já jsem hrozně, teď se připadám hrozně starý, já jsem se hrozně rád koukal na Caseyho Neistata, to je takový New Yorkčan a měl svýho času, měl každý den nějaký vlog a měl nějaký vlog z New Yorku, on třeba hodně běhá a natáčí videa a má takový život, že hodně cestuje, ale vlastně dal si takový filmařskou výzvu, že každý den udělá nějaký krátký film. Takže to nebyl vlog typu tady jdu nakupovat, nevím, co dělám, tady něco, ale že doopravdicky každý ten den sestrojil mini příběh s nějakou pointou, s nějakým přesahem, s něčím, co chtěl vypravovat. Takže to mi přišlo hrozně zajímavý.
0: Říká Tomáš Weber. Dotaz má ještě MZ.
3: Mají herci prázdniny a jestli ano, jak jste si je užil?
2: To je pravda. Co je dnes? Dneska je srpen?
0: Ano, už srpen.
2: Už je srpen. Takže a kolikátého je dneska?
0: 14.
2: Dneska je 14. srpna. No vidíte, takže to já ani nevím, kolikátého je, to, co je za den. Takže to by možná mohlo znamenat, že herci mají prázdniny pořád, anebo by to mohlo znamenat, že jsou pořád v práci. Protože pro nás neplatí ani víkendy, ani svátky, ani prázdniny. Když se prostě hraje divadlo, tak se hraje divadlo, ať už se hraje v neděli, anebo na státní svátek. Takže my prázdniny moc nemáme, my jenom vnímáme, že třeba někdy je ráno víc světla a když jdeme spát, tak je tak třeba ještě světlo, když je léto, takže to je něco, co já vnímám. Já nevnímám tady ty vlastně prázdniny jako prázdniny, ale vnímám, že je léto a že je vedro a že bych někam jel k rybníku anebo tak, ale zatím to bylo spíš pracovní.
0: To znamená, že pracuješ i teď o prázdninách. Na čem pracuješ?
2: Já jsem přijel z Brna, kde jsme natáčeli, hádejte, co jsme tam natáčeli v tom Brně. Co to bylo? Hrál jsem ve dvou pohádkách.
0: Horor.
2: možná by to tak šlo, ale s Českou televizí v Brně jsme natáčeli takovou krátkou sérii, která se jmenuje Agentura pohádka a je to pro ČTDčko a tam hraju zase prince, divme se, a hraju tam prince, který přišel o práci, který jde na pracovní úřad a žádá o práci. A vyskakují tam různé jako vtipné situace a tak, a potom tam přichází Sněhurka, Bílá paní a nevím, a ještě další a další a další pohádkové bytosti, který vlastně v tuhletu dobu už nemají co dělat. Takže to si myslím, že bude hrozně fajn.
0: Říká Tomáš Weber a my si po písničce pustíme reportáž z natáčení filmu Lady Dermacol, kde Tomáš tak něco hraje.
2: Ano, ano, byl jsem tam novinář, který se zúčastnil natáčení toho v projektu Lady Dermacol, tak tam natáčeli tehdejší film Dáma na kolejích.

0: Dobré ráno, je 7 hodin a 15 minut a já se právě nacházím v Barrandovských studiích. Přicházím před ateliér číslo 1, kde se dnes zúčastním natáčení filmu Lady Dermacol a společně si řekneme, jak takové filmování probíhá. Já se jmenuji Tomáš Weber, mám vystudovanou Janáčkovu akademii muzických umění, obor herectví a mám za sebou filmy jako Vlny, Zlatovláska, Milion nebo Princezna stokrát jinak. Právě tedy vcházím do ateliéru číslo 1 a jestli jsem se za těch 6 let, co jsem u filmu a u divadla něco naučil, tak to jsou 3 věci. Chodit vždycky včas, chodit připravený a nahlas nebo stiskem ruky pozdravit každého na filmovém place. Tak uvidíme, co nám dnešní den posledního natáčecího dne filmu Lady Dermacol přinese. A cesta herce začíná většinou v maskérně. Já vás zdravím, dámy, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kde se mám posadit?
1: Tady se posadíte na křeslo.
0: Dobře. Zde se dějí zázraky. Sedím právě v křesle uprostřed místnosti, která je plná zrcadel, světel, štětců, skřipců, sponek. Vedle mě je paruka a je to místnost, která velmi voní. A právě teď ani nevím, co se to s mými vlasy děje, ale evidentně se nějak zakládají dozadu do šedesátkového výzoru.
1: Rozčísnu trochu na moči. Tak to mám.
0: Tak jo. Z vlasů po ramena mám najednou vlasy někde jenom do půlky krku. Děkuju. Děkuji, zatím, díky. Moje další zastávka je v kostymérně, kde se z mého civilního oblečení převléknu do toho filmového. Je to velká místnost plná štendrů napěchovaných dobovým oblečením a tady opouštím Tomáše z roku 2026 a nořím se do postavy novináře z roku 1968. Dostávám špičaté lakované boty, kalhoty s pukami a hnědožlutý retro svetr a hnědou koženkovou bundu. Společně s make-upem a vlasy, které mám na pěšinku učesané a nagelované dozadu, jsem opravdu novinář z roku 1960. Po návštěvě maskérny a kostymérny přichází další důležitá zastávka. No a to je snídaně. Filmové ateliéry mají totiž tu výhodu, že je všechno blízko. A všechno je přesně naplánované tak, aby na sebe navazovalo. Takže dobrou chuť a hlavně se nezamazat. Přece jenom už jsme oblečení v kostýmu. A zatímco já jsem snídal, tak na place se to hemželo jako v mraveništi. Lidé od světel, od rekvizit, lidé, kteří se snaží, aby to místo, kde se natáčí, vypadalo opravdu na kameru co nejlépe, tak ti připravovali v ateliéru číslo 1 dekoraci tehdejšího filmu Dáma na kolejích, ve kterém tehdy hrála Jiřina Bohdalová. Na natáčení pracuje opravdu velká spousta lidí, ale po klapce už se nesmí mluvit. Dá se tedy mluvit jenom, když se stopne. Když teda člověk uslyší na place akce, už nesmí říct ani slovo, ideálně se ani nehýbat, protože jakýkoliv zvuk ty velmi citlivý mikrofony hnedka zaznamenají. Ale jak jsem říkal, tak na natáčení pracuje opravdu velká spousta lidí a každý jeden z nich je potřeba a je zodpovědný za tu svoji práci. Jsou to lidé od světel, z produkce, asistenti, lidé od kostýmu, od make-upu, elektrikáři, skript, režie, kamera, zvuk, dekorace a spousta dalších, na který jsem zapomněl. Od asistenta režie chodí pokyny, hlásí akce.
2: Tiše prosím,
0: a stop. Po každé stopce režisér nebo režisérka probírá s člověkem zodpovědným za kameru natočený záběr. A pokud se dohromady skvěle potká herecká akce, světla, zvuk a pohyb kamery, je záběr hotový a jde se na další. No a pokud ne, tak se musí opakovat.
3: V kvůli tomu si herec musí pamatovat nejenom svoje repliky, ale také svoje pohyby. Musí vědět, v který moment udělal jaký pohyb. A právě teď jsme dotočili taneční scénu z jednoho pohledu. To, odkud se natáčelo, tak to se teď musí celé vyklidit, aby se natočila ta scéna z protipohledu. Okolo mě pobíhá spousta lidí, motají se kabely, schovávají se světla, nosí se dekorace, nosí se postele, které se používaly během natáčení, připravuje se záběr, kameraman společně s režisérem se baví o tom, jak to bude vypadat, co ještě se uvidí, co je potřeba, aby se schovalo. Opravdu tady každý člověk ví přesně, co má dělat, nesmí se na nic čekat. Herec, který tady vlastně nemá moc co dělat, tak je důležité, aby stál někde na straně a těm lidem, kteří dělají svoji práci, nezavazal.
0: Jsem tady s režisérem filmu Lady Dermacol Vojtou Moravcem. Vojto, co si myslíš, že mají herci na natáčení nejtěžší?
4: Tak obecně samozřejmě vytvářet novou postavu, že se musí procítit do nějaký nový osobnosti, buď fiktivní nebo opravdický, a proto to nemůže dělat každý.
0: A u vás?
4: U nás, protože máme sami profesionály, velmi dobrý herce, tak pro ně asi nejtěžší v tuhle tu chvíli ty kostýmy dobový v tomhletom hrozném vedru.
0: Je 13 hodin, scéna se zdárně natočila a já mám po 6 hodinách hotovo. Zbytek štábu ale samozřejmě zůstává a dalších 6 hodin ještě pracují. Ona totiž taková filmařská směna trvá 12 hodin. A někdy je to od 6 od rána do 6 večer a někdy je to třeba od 10 od večera do 10 do rána. No a já už se teď jenom převléknu zpátky do Tomáše z roku 2026, nechám si vyndat z vlasů sponky a pojedu domů.
5: Čas nám utekl jako voda a musí nám odejít, ne Tomáš, ten by tady ještě klidně mohl s námi být.
0: Přesně tak.
5: Ale děti z Příměšťáku musí vyrazit na další program. Víte, kam jdete?
6: Na hřiště.
5: Do rýgráčů, na zmrzku. Jakou si dáte zmrzku, už to máte rozmyšlené?
7: Buď čokoláda nebo jahoda.
8: A jakou? Vanilka.
5: A jakou by si dal Tomáš?
0: Ty by si dal mango, jo? To je dobrá volba. Myslím si, že bych si dal asi třeba zrovna dneska citron.
5: Tak si to dobře vychutnejte a zase někdy se tady společně uvidíme a taky se uslyšíme ve vysílání Rádia Junior. Byl tady s námi
8: Adam,
7: MZ,
9: Meda,
10: Bára,
11: Áňa,
12: Teo,
0: Tomáš,
5: Weber a taky Klárka Nováková. Mějte se krásně a užijte si zbytek prázdnin. Ahoj!
6: Ahoj! Ahoj!

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Od chvíle, kdy se Bára seznámila s kouzelním zahradníkem Pankrácem, má zvláštní sny. Všechny se vždycky nějak vyplnily. Takže když se jí zdá o podivném ptáku vylíhlém z vajíčka, ví, že se v Rokli za vesnicí něco děje. Mám tu pro vás už pátou pohádku ze seriálu Pan Krác a kouzelná zahrada. A jmenuje se Mluvící havran. Tak honem pod peřinu, ať může začít.

0: Dobrý večer, děti. V úterý má tatínek odpoledku. To Barča ví, ale přesto je jako natrní. Jenže zapomněla, že ve škole mají inspektora. Takže je dávno po večeři, když konečně vrznou vrátka a unavený pan učitel je tady. To byl den, odfukuje tatínek a Báře je jasné, že do rokle se dnes nepodívá. Večer nemůže netrpělivostí ani usnout. Předchozí noc se jí zdálo, že sedí na větvi vysokého stromu a pozoruje hnízdo, ve kterém leží vajíčko s kropenatou skořápkou a každou chvíli se otřese, jak se něco snaží vyklubat ven. Jestli pak se dnes v noci dozví, co se z něj vylíhlo. Konečně zabere a modré zvonky jí ve snu vyzvoní, jak to bylo dál. Je trošku zklamaná. Vyklubané havraní mládě je rozčepířené a hladově otevírá zobák, do kterého mu rodiče o 106 strkají, co odkud stihli přinést. Ale to už je zase ráno a další den, kdy hodiny ve školce skoro neubíhají a taťka se z práce vrací těsně před setměním. A v noci ze středy na čtvrtek má Bára další ptačí sen. Jen hnízdo je tentokrát na zemi a vajíčko v něm je opravdu, ale opravdu kapitální. Skoro se do snu nevejde. Barča ani neví, jak se ocitne nahoře na něm. Se zhora dohlédne do hnízd z celého lesa a vidí, že jedno jako druhé jsou všechna prázdná. Pak se skořápka zachvěje, pukne a ona padá a padá, až se strhnutím probouzí. Tati, tati, tahá tátu za peřinu, ještě než se stačí probrat. Z lesa se ztratila všechna vajíčka. Udělala jsem vám 3 na měko, nakoukne do ložnice maminka. A vstávejte, lenoši, nebo přijdete oba pozdě. Po příchodu ze školky dohustí Barča svoje kolo, zkontroluje taťkovo a pro jistotu i to mámino a od 3 začíná vartovat, jestli už vrznou vrátka. Jenomže tatínek pořád nejde a tak se vypraví za mamkou. Barunko, dneska to nejde, vysvětluje maminka trpělivě a vypíná sekačku, se kterou odpoledne stačila posekat skoro půlku zahrady. Tak já zajedu do rokle sama, jen na otočku. Ale mamka se zatváří přísně. Na to, aby venku trajdela sama, je Barunka přeci jen malá. Jak si to vysvětlují a Barča pomalu začíná nabírat k pláči, všimne si, že kousek od nich po čerstvě posekané trávě poskakuje malý havran. Jen co zaznamená, že ho Bára vidí, roztáhne křídla a popolétne na roh domu a tam zase poskakuje, jako by říkal, nech toho a pojď za mnou. Barča popadne kolo za řídítka a zatlačí ho zpátky do garáže. Za rohem se rozhlíží po havranovi. Baf! Ozve se tak těsně za ní a šleknutím nadskočí. Na pergole sedí havraní mládě a tváří se pobaveně. Ty mluvíš? Odváží se Barča. Jasně, odpoví havran. Pankrác vzkazuje, že během včerejška se z hnízd po celé zahradě postrácela vejce a jestli se rychle nenajdou, letos už se nevylíhnou síkorky, pěnkavy, vrabčáci ani strnadi. Ale já do rokle nemůžu, dokud tatínek nepřijde z práce, smutně krčí rameny Bára. V zahradě pátráme už od večera, mávl křídlem havran. Pankrác prosí, jestli byste se nepodívali po vsi. Čím dřív se vajíčka najdou, tím líp. Jestli vystydnou, nikdo už je nevysedí. A hned Barče podává černé pírko. Kdybyste na něco přišli, hoď ho do větru a ono si ke mně cestu najde. Frnk a je ten tam. Kolem páté konečně vrzne branka a táta je tu. To byste neřekli, co jsme dneska museli řešit. Začne bez pozdravu, jak je toho plný. Do přírodopisu měl každý žák přinést vajíčko. Skoro každý tu má na zahradě slepice. Žádný nemožný úkol. Jenže paní učitelka zapomněla na tři kluky, co bydlí v bytovkách. A hádejte, co jí přinesli. Ptačí vajíčka. Jak jsi to uhodla? Diví se zklamaně tatínek, že mu zkazila pointu. Ztratila se u pankráce v zahradě. Jestli je rychle nevrátí zpátky, nikdo už je nevysedí. A nebudou pěnkavy, síkorky, strnadi ani vrabci. To jsme klukům říkali taky, že vybírat ptačí hnízda se nemá. Chtěli paní učitelce udělat radost a trochu se vytáhnout před spolužáky. Ale teď už je asi pozdě. Krčí rameny smutně taťka. Kolegyně je vzala na výtvarný kroužek. Děti podle nich mají kreslit zátiší s košíkem vajec. Není pozdě, musíme pro ně rychle zajet, volá Barča a hází ven z okna havraní pírko. Hlavně, ať úplně nevychladnou. Ale v čem je přepravíme? Auto je v opravně a na kole z nich přivezeme leda tak omeletu. Namítá tatínek, ale Bára už tlačí kolo z vrátek. Ještě než vyjedou, přiletí havran. Víme, kde jsou, ale nemáme, jak je ze školy odvést. To nechte na mě, startuje havran a nabírá směr rokle. Výtvarný kroužek už končí, když se rozletí dveře a dovnitř vpadne Bára s tátou. Na okně stojí tři košíky plné malých kropenatých vajec. Jak na ně přes sklo svítí odpolední slunce, jsou ještě teplá. Taťka popadne dva košíky, Bára tak unese jeden a hned s nimi na zahradu. Ale to už přilétá havran a kolem něj barevné peří, samé štěbetání. Ptáci nalétávají ke košíkům, každý si vybírá jedno z vajec a opatrně, přeopatrně s nimi odlétají k vysokým stromům nad pankrácovou zahradou. Jen co ptačí hejno zmizí za obzorem, objeví se na školní zahradě tři zkroušené postavy. Pane učiteli, přizná se jeden z kluků se sklopenou hlavou, my jsme si každý nechali ještě jedno, to nejhezčí. Víte, odkud přesně jste je vzali? Ptá se taťka a tři hlavy horlivě přikivují. Tak honem za mnou, zavelí jim a sedá na kolo. Rokle, tedy zahrada, není od školy zas tak daleko, a tak poslední tři ptačí vajíčka nakonec vrátili do hnízd stejné ruce, které je z nich o den dřív vybírali. Zahradník Pankrác se spokojeně usmívá. Mluvící havran natřásá pírko po peříčku, jen Barča se pořád ošívá. Tak co máš na srdci? Zeptá se jí nakonec mužík. Chtěla bych vědět, kdo se vylíhl z toho největšího vejce, z toho, o kterém se mi v noci zdálo. Nejsi ty nějak moc zvědavá, směje se Pankrác. Ale za to, že jste všechna vajíčka vypátrali a vy zase vrátili, obrátí se ke klukům, odpověď zasloužíte. Je to mládě ptáka noha. Až povyroste a trochu zesílí, můžete se s ním proletět. Říkám mu pařátek. Kluci o překod děkují a koukají co nejrychleji zmizet, aby je to maličké za tu velkou vaječnou loupež nesezoblo. Barča si naopak v noci nechá zdát o letu na bájném ptáku nohovi. Dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka. V následující pohádce si trochu pohrajeme se jmény. Budeme v ní totiž pátrat po pánech z tajemného hradu Svícen, kteří se kdysi Bůh ví proč a Bůh ví jak ztratili. Abychom je našli, musíme každého z nich oslovit tím správným jménem. Podaří se nám to? Pohádku Hrad Svícen napsal Karel Šiktanc, režie v roce 2009 Ivona Žertová. Účinkují Lukáš Hlavica, Jan Vlasák, Jitka Ješková, Michal Zelenka a další.

0: Tak to je velká voda, panečku. Však se taky hrne. A tady někde by měl být přívoz. Aha, tamhle.
1: Hej, k motříčku!
2: Motříčků je málo. Skoro žádný nejsou.
1: A vy mě, kmotra, na druhou stranu převezete?
2: Koukám na tu kytku bezu, jestli sklouzne po jezu. Možná, že tě nepřevezu, možná, že tě převezu.
1: To bych byl rád. Mluvíte jako kniha v samých veršíčkách.
2: V knížkách listů jako v sadě, všecky pěkně pohromadě.
3: Je den jak čerstvě umytý, našňořený, načesaný. Akor tady u řeky. Jak by se na sebe věčně jen díval do zrcátka a sám sobě se líbil. A ti dva, převoznice a mládenec, před chvilkou si ještě cizí, smějí se na sebe a křičí na sebe jako hluší, asi nevědomky, ale i z radosti, že už se nemusí šeptat jako dřív za dlouhaté vojny. Voda si pod nimi šplouchá, pramička s nimi napříč řekou líně pluje. Ani netušit, že z dálky po špičkách začalo se krásti krajem první šaro.
2: Tak kam pak, panáčku? Koukám, do světa se ženeš, nožičku bolavou, že se ti chce.
1: Svatá pravda, teta. Běhal jsem jako vítr, teď jsem šmajda. Mladej, věčně chromej, Janek Kulhánek.
2: Noci teplý, rána chladná. Lepší jedna křivá, nežli vůbec žádná.
1: Jo, to ti vojančtí páni taky říkali, abych byl rád, že jsem o ně nepřišel. Léčili mě rok. Zpočátku jsem sotva lezl.
0: Dobrý nebe. Ještě, že ty vojny čert už vzal, že je tomu konec. I té rejtařiny, kterou jsem měl tak rád.
2: Co to za mrak nad Lučinkou celou zelenou? To jsou rejtárkové, šable z brusu nové. K boji se ženou, k boji se ženou.
1: Však i proto jsem tady. Já mohl kmotra tenkrát přijít o život, na mou duši. Nebýt kluka, co mě zachránil. Táhl mě z bojiště na zádech zpátky do tábora.
2: Jedni zaplať pambu, druzí vem je děs. A ti třetí tahaj kočku za ocas.
1: Byl to takový rejtar, ne rejtar. Odmítl vzít zbraň, víte? Tak sloužil u rejtarů jako posluha. Kočíroval povozy, ošetřoval raněný. Neměl jméno, ale říkalo se mu Svícínek.
2: Svícínek?
1: Jo, takový blondáček. Vlasy jako ječmen.
2: Vlasy jako ječmen, oči poměnkový. Kdo ví, kde mu konec? Kdo ví? Kdo ví? Kdo ví?
1: Právě, že nikdo. Ale já bych ho chtěl najít. A aspoň mu poděkovat. Doslechl jsem se, že to jméno mu dali proto, že pocházel z hradu, co stál v poli jako svíce. I mu prý svícen říkal.
2: Jo, to byl. Hrad jako svíce. Jenže už je dávno po něm. Už ho není více.
1: Co pak? Zbořili ho? Zapálili? To asi taky ve vojně.
2: Co by bourali? Co by podpalovali? Sám od sebe sešel. Mrtvo v něm a ousko.
1: No ať si. Já se tam přesto podívám. Třeba něco najdu. O něčem se doslechnu. Je to odtud daleko, kmotřičko?
2: Teď tam sám jak pařes. Kde kdo vyhne se mu.
1: Je, už jsme tady. Děkuju vám na stokrát.
2: Teď prý je tam dobře, jenom všemu zlému.
3: třikrát zamávala a pak za ní, jak se navracela, zbýval už v dálce jen ten křik a smích. Divná převoznice. Divná stará žena s šátkem hluboko do tváře, sotva že dohlídneš její oči a s vlasy bílými jak len. Chvíli přerozumná, chvíli bez rozumu. Janek Kulhánek se dlouho ohlíží a pak se prvním šerem stěžka rozkolíbá k návrší, kam prve ukázala. Stromů začíná přibývat i statné trávy, houští vysokého jako chlap. A když se v březince stočila cesta dvakrát k severu, chasník se úlekem zarazil v klopitavé chůzi.
1: Hrom do díla. Janku, je to, jak řekli, mezi poli, mezi lesy, z ničeho nic hrad jak svíce. Škoda, že se už tak setmělo, to tam doštráduju za tmy. Počkat, ulomím si hůl. S tou svou bolavou nohou se houpu jako kachna. Však ono to už nebude daleko. A někde při zdi složím...

není možný. Vždyť říkala, že tam není ani noha. Že je opuštěný. Ale někdo tam chodí a svítí si na cestu. Teď jako by šel někam vzhůru. Asi po schodech.

0: Bylo to divné. Jak by se na tom svícném hradě opravdu něco tajemného dělo. Jako by tam strašilo. Jenomže Janek na bání moc nebyl. Voják, rejtár, lecos si už za svůj krátký život zažil. Vojna naučila lidi trápení a smělosti. A co si kdo na kulhavém rejtarovi vezme? Leda samotu.
1: No, Jářku, tma je tu teda pořádná. Tady asi bývala dvorana. Je tu všecko vetchý, poničený, ale mohutný. A hele, schody do patra. Aha, tady je chodba. A tamhle byly komnaty. Kde však té doby konec? Počkej, Janku, co je to na tom stole? Svícen. Ano, dvouramenný svícen. Pro pána krále, sám se rozsvítil. Co je mi tohle za kouzlička?
2: Proč bereš do ruky, co ti nepatří? Nejsi tady doma.
1: To je pravda, ale chci si posvítit, nic víc. Krást nebudu. A ty jsi kdo? Nevidím tě. Proč mlčíš? No dobrá, tak mlč. S pánem Bohem. A vida. Tady na stěně byl asi obraz. A dost veliký. Ale pátno nikde. Zbyl tu jenom rám.
2: Máš pravdu, kulhavej. A ten, co na něm chybí, to jsem já. Pán ze svícnu. V životní velikosti.
1: Ty jsi... Vy jste...
2: Vždyť se na...

0: bývalý jsme tři. Já, žena a syn. A teď ani jeden. Ani stopa po nás.
1: A co se stalo?
0: Ztratili jsme paměť. Ztratili jsme jména.
1: Ale proč?
0: Kdo ví? Nikdo. Nějaká snad kledba.
1: Ale to by vás musel někdo za něco...
0: Ten pán mu sám ví za co. Za co a od koho. Ale žádná pomoc. Dokud nás někdo nezachrání a neosloví nás jmény. Jinak, jako bychom na světě nikdy ani nebyli.
2: Počkejte! Já se znal s vaším synem!
0: Můj syn? Ten zklamal! Můj syn byl zbabělec!
2: To není pravda! Já mu dlužím všecko!
1: Všecko? Rozumíte? Slyšíte?
2: Slyšíte?

0: Darmo Janek volal, darmo křičel, bloudil hradem. Ten, který tady býval pánem, neřekl už ani slovo. Všude ticho, pusto. Svícen, když ho Janek vrátil na stůl, sám od sebe zhasl. A tak rejtar zmlkl taky. Noc utekla jako voda a den, co přišel po ní, ten utíkal taky. V okolí svícnu nebylo nikde ani živáčka. Až na mítině v kraji lesa, na kterou Janek snad schválně, snad náhodou zabloudil, ozval se v pozdním odpolední hluk. Dva chlapi se tam hrbili nad dřívím, které tu bylo pokáceno v širém kruhu.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobrý, spíš už večer.
1: Brzy bude tma. Můžu pomoct? Aspoň tahat pilu, aby se mi neskrátili žíly.
2: U nás si ale nic neviděláš. Tady je jen bída.
1: Jsem zvyklý. Na práci i na bídu.
2: Zdaleka?
1: Jo, trochu pajdám krajem. Hledám jednoho známého z vojny. Vyděláte na panským?
2: A kde pak, tady žádný pán není. Už dávno. Tady kolem jen to dříví. Kácíme to, jak to stojí. Od rána do večera.
1: Berete všecko?
2: Jo.
1: Ale třeba tamhle ten mladý ořek za tím mostkem, ten se na svět jenom směje. Byla by ho škoda.
2: Jestli se ti líbí, tak si ho vem. Zítra už tu nebude. Ochu, my to bereme, jak to jde. Mladý, starý. Do metru se vejde všechno.
3: No, dneska už je toho ale dost, mejtko. Končíme. Půjdu zapálit oheň.
2: Beru, Cyrile, je už pozdě. Pojď, mladej, nakrájím chleba. Dostaneš krajíc, abys neřekl, že jsme ze skoupýho oujezda.
1: Děkuju. Já zas mám něco na malinký zapití.
2: No tak vidíš, nikdo nebude škodnej.
0: Na chvíli bylo vlídno. Nizonký oheň praskal, trochu hřál a les byl skoro do nebe v tom šeru a dříví kolem čerstvě vonělo. Mluvili o vojně, o chudých psích, o těžkém živobytí. Ale Janku Kulhánkovi to brzy nedalo a začal o tom, na co nejvíc myslel.
1: Přespal jsem dneska na svícnu, na tom pustém hradě.
3: Přeskočilo ti? Já se mu kruhem vyhnu i za bílého dne.
2: A proč, Cyrile? Řekni. Protože věříš babským povídačkám, viď? Co by se, prosím tě, jemu, rejtarovi, asi tak mohlo stát na opuštěném hradě? Jeho tak zajímá nějaká stará kletba.
3: Není lecos jenom tak, smejtko. Lidi mají oči. Prej se tam někdy v noci svítí. A prej někdo prochází křížem, krážem celý hrad.
1: Na někom z panstva leží kletba.
3: Bodeď, na pánovi, to tu ví každej.
2: Kvůli němu se všichni z hradu ztratili a kdekdo zapomněl jejich jména.
1: A co provedl pán ze svícnu?
3: Ale byl to blázen do válčení. Pořád by jen bojoval. Sám neboštík král. A že to byl nějaký husárek, ho musel často krotit.
2: No a teď si představ, že jeho vlastní syn odmítne vzít pušku do ruky. Jo, že se zatvrdí. A že do vojny nepůjde.
3: Pán se z toho mohl zbláznit. Nechal ho odvést poutech k vojsku, aby tam k hanbě sloužil jako poskok. Jako posluha.
1: Táta syna? Co pak se neměli rádi?
2: Otec byl věčnej voják.
3: Jo, věčnej hrdina, co se pořád kasal a někoho buntoval. A pořád troubil do zbraně a do útoku.
2: Chudák syn, pánovi se na něm nic nelíbilo. Taky mu vadila Tereska zahradnice. Sloužila na hradě a kluk si na ní trochu myslel.
3: A k čemu to všecko bylo? Jenom k neštěstí.
0: Vyprávělo se, vzpomínalo a brzy se šlo spát pod provizorní střížku. Ale Janek nespal dlouho. Vzbudil se ještě před svítáním a spěchal k posledním pořezům, aby si z lesní černozemě vyhrábl mladý ořech, co mu včera chlapi nabízeli, neboť mu ho bylo líto. Stromek se začínal hezky strmě rovnat, větvit, nasazovat korunku. Však ta jeho vlastní síla byla cítit, když ho páčil, když mu opatrně vytahoval kořínky ze země. Teď mu ještě najít někde dobré místo.
1: Tak,

0: Hezké jadírko. A voní.
1: Nejez ho celé, nech si ho aspoň na třikrát. Bude se ti hodit. A zvlášť takhle pod ořechovým.

0: Teď žijeme spolu tady s tetou Madlenou. Ona je bylinkářka. Umí léčit rány a všelijaké neduhy a nemoci.
1: Dobrý den.
0: Teta nemluví, ztratila řeč.
1: Může za to vojna?
0: Ano. Měla jediného syna, padl v nějaké bitvě na jihu. Tak jsme teď spolu. Chodíme po kraji, tedy teta se vozí, protože sotva chodí, a pomáháme, jak můžeme. Madlena je nad všechny doktor.
1: Já hledám jednoho kamaráda. Ty jsi ho asi znala. Říkali mu Svícínek.
0: Pro pána. Mladý pán? Taky bych ho ráda našla. Dala bych za to...
1: Zachránil mi život. A já mu za to musím poděkovat.
0: Byl hodný. A milý. A nesnášel křivdu a násilí. Víš, měli jsme se rádi. Ale pán to nesměl vidět ani slyšet. Takže jsme se scházeli tajně, aby nikdo neměl tušení.
1: Neboj se. Já ho určitě najdu. I kdybych měl překulhat půlku světa.
0: Pořád si něco vymýšlel. A taky měl rád stromy jako ty. Zvlášť ten svůj. Ten, co byl na den starý jako on.
1: Stejně starý strom. Takže ho zasadili, když se narodil?
0: Ano, mladý pán se o něj staral.
1: Počkej. Proč říkáš mladý pán? Přece jste si nějak říkali, ne? Jak se jmenoval?
0: Nevím. Na mou duši. On byl prostě mladý pán. Asi jsem jeho jméno neznala. Nebo jsem ho zapomněla.
1: A ten strom, ten tu někde je?
0: Proč by nebyl? Jenže sad u hradu je zarostlý, tráva po ramena. Ale jestli chceš, pomůžu ti ho zítra najít. Dneska máme s tetou ještě dlouhou cestu.
1: Dobře, takže zítra ráno na svícnu. Budu tě čekat.
0: Budu tě čekat. To on taky vždycky říkal. Budu tě čekat. To byl ještě pán. To byl ještě pán.
2: Najít sotva se rozbřesklo hradní sad za otlučenou bránou nebylo tak těžké. Obejít však vysokou trávou všecky staré stromy, hrušně, jabloně, slívy a kaštany a ořechy, šlo už trošku tíž. Ještě že v altánu na konci zahrady bylo nějaké rezavé nářadí a náčiní. A rejterovi nedalo, aby je neopruboval.
0: Ty jsi ho už našel sám, viď? Ten strom.
1: To je tahle jabloň? Strom stejně starý jako Svícínek?
0: Ano. Svícínek. To tak hezky zní.
1: Má se k světu, ale musí se to tu kolem vyčistit. A taky ho u kmene trochu zreju.
0: Pomůžu ti.
1: Obsekl jsem rezavou kosou kousek trávy, kdyby si ji odhrábla.
0: Mhm. Slyšíš? I ptáci jsou z toho celý pryč.
1: Někde tu byl rýč? No jo, taky celý rezavý. Ale zkusím to s ním. To je legrace, viď? Kulhavej je při práci ještě směšnější než při chůzi.
0: Prosím tě, co je na tobě směšného? Zdravej, ale línej je stokrát směšnější.
1: Počkej, na něco jsem narazil. Co to sofra je? Chce se to ani hnout? To je divný. Podrž mi ten rýč. Zkusím to rukama.
0: Je to železný, ne?
1: Jo. Jako nějaká skřínka nebo truhlička.
0: Zkusím ji očistit, ukaž. Mám ji otevřít.
1: No bodejď. Až se mi z toho klepou ruce.
0: Páničku, podívej. Jsou tu nějaké náramky a brože a perličky a prsty.
1: Holka, to je celý poklad. To jsem jistě schoval někdo z panstva.
0: Je, tenhle prstýnek je úplně stejný jako ten, co nosím na řetízku kolem krku.
1: A proč na krku? Proč ne na ruce?
0: Proč asi? Protože mi ho dal mladý pán tajně a nikdo o tom nesměl vědět.
1: Víš co, Teresko? Ty tu truhličku musíš schovat, aby ji nikdo nenašel. Ani teta Madlena.
0: Mám tamhle v bráně nůši. Dám ji na dno a doma najdu zaručené místo.
1: My jsme snad vyplašili všechny ptáky v okolí. Hele,
3: divocí holuby a sedají si na starý ořech. Ořech. Ořech. Janku, co kdybys na podruhé okusil, jadýrko? Dobré.
4: Jak ta jabloňka prokoukla?
0: To je ta po mladém pánovi, co?
3: Pro pána? To si povídají ti dva holuby a já jim rozumím.
4: Jo, jabloň na den stará jako on, jenže s ním je teď zle.
0: Je někde u těch zbojníčků, co zbyli z rejtarský branže, viď? Jsou to prý samí spravedliví. Pány obírají, chudým nadílejí.
4: Bejvávalo, bejvávalo. Už je s nimi amen.
3: Pro Krista pána, co je?
0: Pochytali je?
4: Páni na ně líčili jak na škodnou a rejtárkové měli smůlu. Právě teď je vedou údoličkem v řetězech. Tady, kousek, zrovna za vodou.
3: To je na dělení.
0: Chudák knížátku, býval hodný.
4: Jo, býval. To byl ještě pán. To byl ještě pán.
1: Teresko! Teresko, počkej! Vrať se!
5: Co je?
1: Se svícínkem je zle. Musím přes vodu.
5: Bože, co se děje?
1: Nevyptávej se. Kde máš tu truhličku?
5: Hned ti ji dám.
1: Zkusím s pomocí té truhličky panské vojáky nějak obměkčit. Drž palce, ať to dobře dopadne!
2: Janek spěchal polem, loučkou, lesem, zpátky k řece. Vyhlížel skrz mlází zrcátko hladiny, naslouchal skrz houští v loudavém větýrku, kdy už se ozve voda. Bylo krásně. Den jako kytka. Co mu bylo potrápení, které se s lidmi táhlo světem? Co mu bylo pokřiku rejtarovu, kterým dlouze a naléhavě volal přívoz?
6: Nějak spěcháš? Kdo tě honí?
1: Musím honem na druhou stranu.
6: Krajem táhlo spousta koní.
1: Opravdu, kmotřičko? Právě ty asi hledám. Kde jste je viděla?
6: Ale tam někde. V topolech a břízách. Jenže do toho se z druhé strany přikodrcal ty a já nemohla zírat do dály. Musela jsem pro tebe.
1: Kmotřičko, počkejte. Koho jste to viděla? Vojáky?
6: Šli tam jedni 1000 láter, až celá zem vzhůru. Šli tam druzí, nohy, ruce, na konopnou šňůru.
1: Ano, ano, to budou oni. A kam mířili, nevíte?
6: Co mi po nich dupou ječí?
1: Kolik bylo těch zajatých?
6: S hluchejma je škoda řečí.
1: Ale kmotřičko, jenom bych rád věděl, kam jeli. Já to musím vědět. Je mezi nimi někdo, na kom mi záleží.
6: Mele, mele, boží mlínek, pán budej mu vodu. Někdo přijde na bubínek, někdo o svobodu.
1: No jo, s vámi je marná řeč. Jenže ti, co přijdou o svobodu, to jsou rejtaři, víte, kterým po celé té vojně zbyla jenom samota. Nic víc. Nemůžete jet trochu rychleji.
6: Co to za mrak nad pěšinou v úzké aleji? To jsou rejtárkové, bosy bez koníčku. Z hor se vracejí, z hor se vracejí.
1: Říkal jsem vám, že hledám toho, co mi zachránil život. Vzpomínáte si? Svícínek.
6: Vlasy jako ječmen, oči poměnkový. Kdo ví, kde mu konec? Kdo ví, kdo ví, kdo ví?
1: Vy si to pamatujete? No vidíte, a teď je v nebezpečí. Musím ho najít. I tady si ho ještě sem tam připomenou. I tady ho měli lidi rádi.
6: To byl ještě pán. to byl ještě pán.
1: Děkuju za svezení, chmocičko. Ukazovala jste někam k topolům a břízám, vidíte?
2: Břízy byly blízko, celý sivobílý háj. Topoly pak v štíhlých řadách kolem potoků a cest. Po lidech však nikde ani tuchy. Rejtar Janek spěchal, bolavá noha ho brněla a pálila až ouvej. Ještěže v konci remísku, ano, tam za šípky a trnkami, na rozcuchané pláni, zablesklo se náhle odřemení a v povětří se ozvalo kobylí zaržání i řízné lidské hlasy.
1: Copak, belhavej, hledáš někoho? To ty velíš vojákům?
7: Chtěl bych s tebou mluvit.
1: A teď mluv. A vy nanoste vodu. Pro lidi i pro koně.
7: Nechci nic zadarmo. Ale je tu jeden. Znám ho z minula. Nikdy nepoužil zbraň, kdyby ho opustil.
8: To není jen tak, člověče. Mám přesný seznam podle jmén. Někdo půjde do vězení, někdo na těžkou práci, jiní třeba zase sloužit na lodích. No, nevím. Jak se ten tvůj jmenuje?
7: Právě, že si nemůžu vzpomenout. My jsme mu říkali Svícínek.
8: Svícínek? Ne, takovýho tu nemám. Ale když se ho na pravý jméno můžeš zeptat, ne?
7: To jo, když dovolíš...
1: No počkej!
8: Napřed mi ukaž, co pro mě máš.
2: A Janek nabídl veliteli první drahý kamínek. Pak druhý. Vojákovi se rozsvěcovaly oči zrovna jako ty kamínky. Pak postrčil Janka k hloučku zajatců.
7: Zdravíčko, jdu za tebou. Já jsem Janek. Pamatuješ?
9: Ne.
7: Táhl jsi někdy si raněného zpátky do tábora.
9: Já tě neznám. A nic si nepamatuju.
7: Říkali jsme ti Svícínek. Nevzpomínáš si?
9: Všecko jsem zapomněl. Lidi, stromy, věci. Nezlob se.
2: Janek se nezlobil. Jen se v něm všecko rozstýskalo a zafičelo smutným tušením. Vracel se naspátek k veliteli a nabízel mu zlacenou brož, pak ještě bílou perličku. A on se zas celý usmíval a rozsvěcoval, vrtěl se, ale kývnout nechtěl. Jo, když bude to jméno, škrtne si ho v seznamu a že ho někam přidělil, to jo, ale takhle ne. V Jankovi blikla malá dušička. Rozhlídl se po šípkách a po remísku, rozhlídl se po vojácích, po koních a v tom zahlédl za nimi od břehu k obzoru tyčit se ořechovou alej. Honem se k ní rozběhl.
7: Zkusím to ještě s tím oříškem.

0: koukni na něj. Civí, mlčí. Kdo ví, kde mu chodí rozum?
1: Chudák knížátko.
2: Pro pána, vždyť to jsou ti dva divocí holuby jako posledně.
1: A byl to chasník, sotva mu stačilo povětří.
0: Jenže tatínkovi se nelíbilo. A jestli mu teď nikdo nepřijde na jméno, půjde do dlouhého chládku pod zámeček.
1: Nebo na moře.
2: To jsou třesky, plesky, řeči do větru. Ty mi nepomůžou.
0: Jednou jsem ztratil pírko. Nosil ho za kloboukem divné rok.
1: A já mu jednou sedl skoro na rameno. Stál v zahradě, koukal po terasce a neviděl. Neslyšel nic kolem sebe.
0: To už je dávno.
1: To byl ještě pán.
0: Pravda. To byl ještě pán. To byl ještě pán.
2: Safran, co to pořád všichni mají? Co to melou, to byl ještě pán? Nejdřív převoznice, pak Tereska. A ti holuby už po druhé. To byl ještě pán. To byl ještě pán. Je Štěpán. Štěpán. Pro Krista pána. Štěpáne! Štěpáne!
3: Kdo to je? Kdo mě to volá? Janku, jsi to ty?
2: Já. Zaplať pánbu.
4: Opravdu divné čáry máry. Stačilo to jméno a rozžaly se potoky i povětří. Jeden jak břitvička. Jdou čirým polesím Štěpán a Kulhánek, bývalí rejtaři, a mluví o tom, jaké měli štěstí. Jak velitel pořád vrtěl hlavou, i když už měl to jméno. Jak proseděli ve třech kousek od ostatních skoro celou noc, až nakonec po zlatém prstýnku ze štědré truhličky velitel bohorovně kývl. Jdou širým polesím Štěpán a Janek Kulhánek, smějou se, hartusí a u řeky pak vyhlížejí přívoz.
5: Hej!
2: Jezdí tu taková divná ženská. Šátek do očí, křičí, v jednom kuse rýmuje a směje se. No, je trochu pomatená.
3: Prosím tě, převoznice? Tady byl vždycky chlap.
2: Jo, ale těch je po vojně málo, hochu. Jenomže, jak tak koukám, to přece není ona. Štěpáne, podívej, kdo to pro nás jede.
3: Páníčku, Teresko, Teresko!
6: Proboha, mladý pane!
4: To bylo potkání, to bylo shledání, až přecházely oči. Teda ne, že by se Janek nějak moc díval, to ne. Naopak, popadl honem vesla a hleděl v jednom kuse po hladině. A vlastně nejvíc hleděl, aby to jako vůbec nebyl.
6: Převoznice je nastydlá, sotva mluví. Tak jsem ji vzala k nám, aby se vypotila. Je s ní Madlena.
3: O rodičích, o těch asi nikdo nic neví, viď?
6: Kdepak. Hradu se každý raději vyhne. Lidi mluví o kletbě.
3: Musím je najít. Kletba, nekletba. Tady Janek to přece se mnou dokázal a vrátil mi jméno i paměť. Zkusím to i já.
2: Půjdeme na hrad spolu, Štěpáne. Třeba se ti otec ozve jako tenkrát mě.
4: Řeku v zádech jdou všichni společně k domu němé Madleny. A Štěpán, mladý hradní pán, hledí zaraženě na zarostlá pole, na schátralé lesy a nevěřícně se ptá na všechno, na lidi ze vsi, na kluky, s kterými si hrál, a potom u Madleny hlavně na Vinska, který ho učil chytat ryby a sedlat první koně.
7: Teta nemluví, Štěpáne.
6: Ale očima říká, že je ráda, že se zvrátil. Že jste byli s Vinskem často spolu.
3: Počkej, ono se Vinskovi něco stalo.
6: Prý tě měl taky rád.
3: Ach, bože. Nevěděl jsem.
6: Ani si nemohl.
3: Odvedli mě už na jaře.
6: A Vincek narukoval v létě. Šlo jich ze vsi pět.
2: Jo, mě taky vzali v létě. To byly tenkrát hrozný hice, pamatujete?
5: Byl
2: červený nebo červený?
3: Janko, ups. Jako by tu někdo mluvil.
5: Do očistce přívoz přes veliko.
6: To je ta převoznice, co jsem o ní mluvila. Jezdím teď místo ní?
3: Je jí něco?
2: Ale ne, to ona pořád mluví ve verších. Teresko, jdi se za ní podívat.
6: Tak co pak, kmotřičko, už je vám líp?
5: Líp je celá alej, lípy nezahálej.
6: A sundejte si ten šátek, vždyť vás skrz něj není ani vidět.
5: Jen nemysli, kdo si oči chrání, bude vidět zlato.
3: Ten hlas znám.
5: Na nebeské stráně květu vrchovatě.
3: Pro pána, to není možné.
4: Dva skoky a Štěpán stojí mezi dveřmi do zadní izby. Na vteřinu, jak by náhle vrostl do země. Uhranutě hledí na tu ženu, na tu převoznici, která se po něm ohlídla skrytýma, neviditelnýma očima.
5: Hele, kdo pak ty jsi?
4: A Štěpán vykřikne a rozběhne se a skloní se k té ženě na venkovské posteli. Pomalonku jí stahuje šátek z hlavy. Polehonku jí zčesává rukama vlasy dozadu i do stran. A dlouze, bez konce, ji hladí.
3: Maminko, maminko Johanko, to jsem já, Štěpán.
4: Druhý zázrak. Stačilo jméno, stačilo to maminko Johanko. A místo křiklavé, podmračené převoznice chodí tu náhle chudým madleniným domem tichá, jakoby nepřítomná paní, štíhlá, vysoká. A hledí skrz firhaňky na oknech do dály a žádá Teresku, aby jí rozčesala vlasy. Jsou s němou Madlenou v chalupě sami tři. Janek se Štěpánem běželi na hrad, dopatrat se aspoň stopy nebo zmínky po pánovi ze svícnu.
5: Všichni se ho báli, pak už i já. Nemohl bez té vojančiny být, bez těch maršů a bitev.
6: Štěpánovi tenkrát ublížil.
5: Jak by ne, před všemi ho ponížil, odváděli ho jako nějakého zrádce.
6: Tenkrát bylo zlé. Vsi byli na nohou, bubnovalo se, troubilo.
5: Svatá pravda. Hrozný čas. Ale je po vojnách. A třeba, jestli někde je, třeba i on už je jiný. Pán ze svícnu.
6: Podívejte, paní, Janek a Štěpán se vracejí.
3: Maminko, tobě to sluší. Krásně tě Tereska učesala.
5: Ale ti, to říkáš jen tak, abys nemusel mluvit o hradu.
2: Jo, hrad je pustý a prázdný. Darmo jsme volali a bušili do všech zdí. Darmo jsme prochodili každý schod a kout. Už tam není ani ten svícen.
3: Ani rám od otcova obrazu.
2: Jen jsem tam třísky. Skoba ve zdi. Nic víc.
5: Musím tam jít já. Musím to zkusit sama.
3: Maminko, to není tak lehké. Není koho volat.
5: Budu všude křičet Adame ze svícnu. Adame. Tak se mu říká.
3: Ale on tam není. Nikde ho nenajdeš.
2: Kdyby byl aspoň jeho obraz. Jeho tvář, abyste ho mohla oslovit. Říct si mu jménem.
5: Co mám tedy dělat? Chci, aby se vrátil. Aby bylo lepší, než býval. Aby se udobřil se synem.
4: Pomlklo na ta slova všechno. Pomlkl dům, pomlkly hodiny. Pomlklo povětří, co venku sem tam povzdechlo si. A v tu chvíli se ozval vážný, nečekaný hlas, při kterém všichni zůstali jako sochy.
8: Ale paní, máte přece medailonek.
1: Tetičko.
8: Ten, co nosíte od svatby na krku.
1: Tetičko, vy mluvíte?
8: V tom medailonku je pánův obrázek a k němu teď můžete promluvit.
5: Madleno, dobré nebe. Ty jsi poklad, jak si to pamatuješ?
8: Sloužila jsem u vás skoro 30 let.
1: Tatičko, proč jste tak dlouho mlčela? Nikdy ani slovo a najednou?
8: Nezlob se, Teresko. To asi proto, že ta ztráta už tak nebolí. Že teď mám místo syna tebe. Ale tenkrát v té hrůze mi krom bolesti zbývala jenom kletba. Kletba na panstvo, které mi ho vzalo. A nejen mě, všem ženským tady po vsích, kterým odvedli syny.
3: Takže proto to všechno.
5: Jestli můžeš, odpust nám to, Madleno.
1: Odepnu vám ten medailon, paní.
5: Určitě už víš, že pochybil. Adame ze svícnu. Víče to víš.
9: Vím. A všechny, jak tu jste, pokorně prosím o odpuštění.
8: Pravda. Člověk se musí naučit odpouštět.
4: Všichni si podávají ruce na usmířenou. Paní ze svícnu chvíli objímá svého muže, chvíli si na Štěpána a Teresku. Madlena se skrze slzy usmívá. A Janek Kulhánek? Ten už nemá stání, už zase musí dál.
3: Uvidíme se ještě, Janku.
2: No, co by ne? Snad mě pozvete na svatbu.
3: Na to máš mé slovo.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: pokračování.
1: Znáte děti z Bullerbinu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bullerbin je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bosse a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.

Lase loví zubry. Jsou dvě věci, které závidím Britě a Aně. Za prvé je to dědeček. Dědeček říká, že když je nás dětí v Bullerbynu tak málo, takže může docela dobře být dědečkem nás všech. Ale Anna pokaždé říká, ano, je to možné, ale doopravdy jsi jenom můj dědeček a taky Britin, samozřejmě. A když jsme u dědečka a čteme mu noviny, tak mu vždycky Anna sedí na klíně a on jí říká pořád jenom děvenko. Nechápu, jak to dokáže. Rozeznat Anu od nás ostatních, když je skoro slepý, ale dokáže to. Dědeček je tak hodný na nás, na všechny, že to vlastně ani moc nevadí, že říká Aně děvenko. Pak mají ale Brita a Anna taky své vlastní jezero. To je ta druhá věc, kterou jim závidím. Proběhne se jenom jejich pastvinou a přijde se dolů k Norgordenskému jezeru. Tam se v létě koupáme. Je tam moc pěkný písčitý břeh. Jednou, když jsme se nepohodli, řekla Anna, že se nesmím koupat v jejich jezeře. Ale Anina maminka mi řekla, že smím, kdy se mi zachce, protože to stojí v zákoně, řekla. Takže mi Anna nemůže zakazovat koupat se v jezeře, ať se spolu hádáme, jak chceme. Ostatně, většinou jsme za dobře. Na druhé straně jezera není žádný písčitý břeh. Jsou tam vysoké hory, skalisté. Máme tam borovici, kde vždycky přivazujeme pramici, když přiveslujeme na druhou stranu jezera. Potom lezeme rovnou na skálu, ale ne jen tak nějak. Máme už svá místa, kde víme, že se zachytíme. A to je taky, panečku, potřeba, protože to není tak lehké lézt po skalách. Máme tam rozsedlinu, které říkáme odřinoska. Je totiž tak úzká, že si skoro odřeme nos vždycky, když skrz ní lezeme. Ale musí se skrz, to je jediná cesta. Pak je tam skála, která vyčuhuje ven a kde se musí lézt po malém úzkém okraji, když se chce člověk dostat dál. Té skále říkáme zlomnudle, protože Laze říká, že Bose tam jednou spadl a zlomil si nudli u nosu. Nejnebezpečnější místo se jmenuje ruka mrtvého muže. Když někdo spadne tam, tak ho mohou odvést domů na trakaři, říkala se. Ale když se člověk dostane přes tahle obtížná místa, už je pak brzy nahoře na nejvyšší skále. A když potom jde kousek lesem, dojde k jeskyni. Říkáme jí hromová jáma. Jednou v neděli, letos na jaře, před koncem školy, jsme se vypravili k horám skalistým. Měli jsme sebou jídlo a řekli jsme doma, že budeme asi pryč celý den. Lase přivázal pramici u naší borovice. Když jsme měli lézt přes ruku mrtvého muže, měla jsem trochu husí kůži. Maminka určitě nikdy neviděla ruku mrtvého muže, protože to by nás jinak do hor skalistých nepustila. Ale nikdo nespadl. A pak už jsme byli brzo v hromové jámě. V lese přímo u ní byla hezká mítina. A tam jsme si prostřeli k jídlu. Člověk je vždycky hned hladový, když je na výletě. Měli jsme sebou lívance se zavařeninou. 100
Lívanců, myslím. A mléko a šťávu a namazané chleby a koláče. Olovi dali sebou jelita. 6 jelit, aby každý dostal jedno. Ale nemohli jsme jíst jelita, když jsme měli takovou spoustu lívanců. Anna a Brita měli sebou zvláštní preclíky, které peče jejich maminka a které jsou báječně dobré. Všichni jsme dostali ochutnat. Nakonec zbyl už jen jeden preclík a Bose by ho byl moc rád dostal, protože on tak rád jí koláče a karamely. Ole byl nazlobený, že nikdo nechce jíst jeho jelita. A Britě se asi zdálo, že se mu tím ubližuje, a tak řekla. Dostaneš ten preclík, Bose, ale musíš napřed sníst všechna olova jelita. Bose byl už hodně najedený, ale přece se do toho ještě dal. Protože by moc rád dostal preclík. První jelito slupl jako malinu. A druhé taky spořádal, ačkoliv už trochu pomaleji. Hekal, když začínal jíst třetí, ale Brita mu držela preclík před nosem a tak do sebe nasoukal i třetí jelito. Potom začal se čtvrtým, kousl do něj a řekl, tohle čtyřtý, to už mě tlačí. Ty trumbero, řekla se, neříká se čtyřtý, říká se čtvrtý. Já jsem se tak nadspal, že už ani nevím, jak se jmenuju, řekl Bose. A taky řekl, že už žádné jelito jíst nebude. Dostaneš ten preclík stejně, rozhodla Brita. Ale Bose řekl, že by už nikdy v životě ani za nic nejedl preclík a nikdy, nikdy už žádné jelito. Potom jsme šli do jeskyně. A Lase říkal, že v ní asi v kamenném věku bydleli lidé. Ach, jak tam ti chudáci v zimě asi mrzli? Mezi balvany byly totiž velké štěrbiny, kudy tam mohl vát sníh. Brita si vymyslela, abychom si hráli na takové lidi z kamenného věku. A to se Lasovi moc zalíbilo. Říkal, že on a Bose a Ole půjdou lovit zubry a krotit je. Brita a Anna a já jsme měli zůstat doma a v jeskyni ohřívat jídlo. Tohle je ale hrozně podivné. Ať si hrajeme na co chceme, kluci jdou vždycky dělat něco zábavného, ale my máme jenom ohřívat jídlo a takové věci. Vzali jsme si aspoň březové větvičky a zametali, aby byla jeskyně útulná. Ale Bose, ten byl tak najedený, že si lehl do trávy před jeskyni a ležel tam celou tu dobu, co Lase a Ole lovili zubry a my zametali jeskyni. Pak přišli Lase a Ole zpátky a vyráželi nejstrašlivější skřeky, jen abychom slyšeli, že se lov vydařil, jak řekl Lase. Já už jsem slyšela, co jsem na světě moc lasových skřeků, ale ještě nikdy takové hrozné. Lase říkal, že to jsou praskřeky a že takhle se řvalo, když se v kamenném věku lovili zubři. Vytahoval se moc a moc, jaké nebezpečí to je lovit zubry, a řekl, že jich ulovil spoustu, ale žádného jsme neviděli. Potom začalo pršet
A my jsme seděli v jeskyni a bylo nám dobře. Nebe bylo moc zatažené a my jsme už nevěřili, že ten den bude ještě hezky. Ale najednou vyšlo za mrkem slunce a my jsme vylezli z jeskyně a šli jsme se podívat na jezero. A tu jsme viděli, jak je krásně na ostrůvku, který leží uprostřed Norgordenského jezera. Slunce tam svítilo na náš kámen, u kterého se někdy koupáme. Tak jsme k ostrovu veslovali. Svlékli jsme se u našeho kamene a závodili jsme, kdo bude nejdřív ve vodě. Vyhrál to Bose. Jelita se v něm už asi trochu slehla. Ale voda byla tak hrozně studená, že jsme všichni honem zase lezli ven. A první, co jsme viděli, když jsme vylezli, byl Norgordenský zlý beran. Stál tam se svými velikými křivými rohy a tvářil se záludně. Tenhle beran nemůže být v žádné ohradě pohromadě s jinými ovcemi. Přeskočí totiž všechny ploty a potrhá každého, koho uvidí. Na jaře ho proto nechávají na ostrově úplně samotného. Je hrozná potíž vůbec ho tam dostat. Strýček Erik a tatínek a strýček Nils mu vždycky svážou provazem nohy a pak ho položí na pramici a strýček Erik vesluje k ostrovu a tam ho pustí. Ale my jsme byli moc překvapení, když jsme vylezli z vody a uviděli na břehu berana, jak na nás kouká, protože jsme zapomněli, že tam je. Beran se jmenuje Ulrik. Pro pána krále, vykřikla Anna. Ulrik! Myslím si, že Ulrik má strašnou zlost, že ho vždycky tak svážou a složí na loď, když se jeho manželky a všechna jehňata na to dívají. Možná, že právě proto je tak zuřivý. A pak je to asi hrozná otrava chodit po ostrově sám a sám. Teď byl určitě nazlobenější než jindy. Sehnul hlavu, rozběhl se proti nám a trkal na všechny strany. A Ola nabral tak, že ho převalil. Ale Ole hned zas vyskočil a utíkal, co mu nohy stačily. Utíkali jsme všichni. Bose a Anna a Brita vylezli na vysoký balvan. Ole a já jsme vylezli na strom a Lasse se schoval za keř. Ulrik měl vztek, že nás nemohl potrkat. Stál pod stromem, kde jsme seděli Ole a já, a trkal, jen se z kůry prášilo. A když to nepomohlo, přeběhl k balvanu, na který vylezli Bose a Brita a Anna. Stál pod ním a koukal na něco nejzuřivěji. Tak si koukej, no, řekla Brita. Ale nakonec jsme si začali lámat hlavu, jak se odtud dostaneme. Ulrik nevypadal na to, že by ho omrzelo hlídat nás. Kdybych tu tak měl aspoň jelito, řekl Bose. To, co zbylo z jelit, jsme schovali v hromové jámě a teď, když Bose začal mluvit o jelitu, cítili jsme všichni, že máme hlad. Co pak si za tím keřem usnul? Křičel Ole na Lasse. Tu Lasse vystrčil hlavu a rozhlédl se kolem. A pokusil se proklouznout k balvanu, kde byly Bose a Anna a Brita. Ale to neměl dělat. Ulrik ho uviděl a radostí přímo poskočil. Vyřítil se na něj. Lasse utíkal a my jsme křičeli. Vypadalo to hrůzně, když Lasse pádil kolem jalovcového křoví a Ulrik těsně za ním.
Utíkej, lase, utíkej, křičela Anna. Copak neutíkám, křičela lase. Najednou Ulrik lase trkl, až ho porazil a my jsme křičeli tak, že to znělo jako praskřek. Ulrik se určitě toho řevu trochu lekl. Lase vyskočil a utíkal dál. Ulrik se pustil za ním a my křičeli ještě víc, ale nebylo to nic platné. Na ostrově stojí starý seník. Střechu má děravou a už se do něj seno nedává. Dveře byly otevřené do kořán. Lase tam vběhl a Ulrik za ním. Dala jsem se do breku a řekla jsem, ach, teď tam uvnitř Ulrik lase utrká k smrti. Ale najednou jsme uviděli, jak lase vylezl ven tou dírou ve střeše. Pak se skočil na zem, běžel a honem zavřel za Ulrikem dveře a řekl, zubr je uloven. Teď jsme se konečně odvážili dolů. Potom jsme se chystali domů. Lase řekl, abychom si všichni sedli na pramici, on sám, že Ulrikovi otevře dveře a poletí a skočí na ní taky dřív, než Ulrik pochopí, oč jde. Protože i když je Ulrik zlý a hloupý beran, nemůže přece zůstat zavřený v seníku a pojít hladem, řekl Lase. Udělali jsme, co Lase říkal, jako to děláme vždycky. Když jsme veslovali od ostrova, stál Ulrik už zas na břehu a tvářil se, jako by ho opravdu mrzelo, že odjíždíme. Jen si řekněte, jestli chcete, abych ulovil nějakýho dalšího zubra, řekl Lase a moc se vytahoval. Ale my jsme už ten den nechtěli žádného zubra. Byli jsme unavení a hladoví a přáli jsme si už jenom být doma. Zeptám se maminky, jestli nemá ještě nějaký jelito, řekl.

tatínek kočíroval. Dokonce i Kerstin směla jet s námi. Smála se a měla z toho moc velkou radost. Ole jí dal do ruky malé košťátko z větviček a tím celou cestu mávala. Agda s námi jela taky a lámala větvičky a zpívala. Máme zas léto a slunce zas a květiny v zahradě, ale Lasse to zpíval takhle. Máme zas léto a slunce zas a kravince v ohradě. To měl ostatně pravdu, že jsou v ohradě kravince, ale zrovna o tom zpívat není snad potřeba. Když jsme přijeli domů z lesa, šli jsme Agda a Brita a Anna a já a natrhali jsme spoustu šeříků, který roste za naším dřevníkem. Pak jsme s ním šli na Sergordenskou louku a tam už Oskar a Kale přisekali Majku. Kale je čeledínem v Norgordénu. Majku jsme ovinuli zelenými větvičkami a na příčku jsme přivázali dva velké věnce z šeříku. A pak jsme Majku postavili a tančili jsme kolem ní. Strýček Erik, Anin tatínek, umí moc pěkně hrát na tahací harmoniku. Pak jsme se všichni sesedli na louce a pili jsme kávu, kterou maminka a teta Greta a teta Lisa uvařili. Taky žemle a koláče jsme dostali. Dědeček vypil 3 šálky kávy. Kávu. Tu já rozhodně musím mít, říká dědeček. Já zas o kávu vůbec nestojím, ale když se pije na trávníku a je slunovrat, tak chutná mnohem líp než jindy. Taky jsme hráli hry a Svip běhal kolem nás a štěkal. Myslím, že to pro něho taky byla legrace. Směli jsme být ten večer vzhůru, jak dlouho jsme chtěli. A kde říkala, že když člověk přeleze 9 plotů a natrhá 9 druhů květin a dá si je pod polštář, zdají se mu pak sny o tom, koho si jednou vezme. Brita a Anna a já jsme si řekli, že by to mohlo být zábavné přelézt těch 9 plotů, ačkoliv jsme se už rozhodli, koho si vezmeme. Já si vezmu Ola a Brita a Anna si vezmou Lasse a Bose. Polezeš taky přes ploty, řekl Lasse Britě. Pro mě za mě si les, ale nech si laskavě zdát o někom jiným než o mě. Ne, že bych věřil na pověry, ale snad by to pomohlo. Doufejme, řekl Bose. Ano, doufejme, že to pomůže, řekl Ole. Ti kluci jsou strašně hloupí, že si nás nechtějí vzít. A Agda říkala, že člověk musí být úplně sticha, když leze přes ty ploty. Nesmí se celou tu dobu zasmát ani promluvit. Že nesmí celou tu dobu promluvit, řekl Lasse. Ha, to můžeš rovnou jít spát, Líso. A proč? Řekla jsem. No, protože nepřelezeš 9 plotů za 2 minuty. A delší dobu si ty nikdy sticha nebyla. Hleda tenkrát, když jsi měla příušnice. S kluky jsme se už nebavili a dali jsme se do přelézání. Začali jsme s plotem u Sergordenské louky a přišli jsme do listnatého lesa, který je za ním. Ach, jak je to zvláštní v lese, když je tma. No, úplně tma sice ještě nebyla, jenom šero, ale stejně. A bylo úplně ticho, protože ptáci přestali cvrlikat.

vzali jsme si každá jednu květinu, když jsme přelezli první plot. Je ale jedna věc, kterou nechápu. Proč je člověku tak hrozně do smíchu, zrovna když ví, že se nesmí smát? Jakmile jsme přelezli první plot, už to začalo. A Lasse a Bosse a Ole lezli za námi jenom proto, aby nás mohli popichovat a rozesmát. Ať neskočíš do kravince, řekl Bosse Aně. Tady přece nejsou žádné řekla Anna, ale v tom si vzpomněla, že nesmí mluvit. A tu jsme se začali chichotat, Brita a Anna a já. Takhle se chichotat nesmíte, řekl Lasse. Ale my jsme se chichotali ještě víc a kluci kolem nás pořád pobíhali a tahali nás za vlasy a škýpali nás do rukou jenom, abychom se smáli. A my jsme je nemohli okřiknout, protože jsme přece nesměli mluvit. Ubeli bubeli muk, řekl Lasse. Nebylo to vlastně ani zamák legrační, ale... Ach, jak jsme se tomu museli smát, Brita a Anna a já. Já jsem si dala do pusy kapesník, ale nebylo to nic platné, protože smích přeci jen nějak vypískl ven. Ačkoliv, když jsme se pak v pořádku dostali přes devátý plot, přestali jsme se smát a měli jsme zlost na kluky, že nám to všechno zkazili. Ale já jsem si přece jen dala svých 9 kytiček pod polštář. Byl to pryskyřník a štírovník a svízel a zvoneček a kopretina a lomikámen a devaterník a ještě 2 jiné květiny, které nevím, jak se jmenují. Ale nezdálo se mi v noci vůbec nic. Stejně to bylo jenom proto, že nás ti hloupí kluci rozesmáli. To je jasné. A já si stejně vezmu Ola. Tak co?

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: A teď zaspívá Michal.

že blázním letím.

0: Re Li.
1: Radio Junior.

0: náma. Posloucháš?
1: Rádio Junior.

Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rybákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda, takový krásný soused. O, škoda, přeškoda, nezbyl z něj ani kousek, košile ani spod.

kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Pam, pa da da da da da da da da dam, pa da da da da. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Zajíci naposledy potřesou si tlapkama a potom obléknou dresy. Začíná speciální slalom mezi brokama, na trati pole, louky, lesy. Vzduchem zní fanfára, tram, ta, ra, ra, ra, ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou

to skončí, sraz je v 7 večer na mezi a teď zajíci hurá na ně. S duchem zní fanfára, tram ta ra ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že

0: Junior.
1: Hádala se para plata, které je víc do kulata.

bok pramenů, vždy krásný se zdá mi, můj les, můj dům. Na stromě roj včel zabzučel od rána, hned sbírají mě med. Když kámen se ti jen zvednout chce a kouknout se na ty mravence, tak prosím.

základ života. Když meloun chtěl by slavit, či kaktusu plot, tak vynech své tlapy, zub ti přijde vhod. S kaktusem na tlapku pozor dej, to raději zpátky hned vycouvej. Však někdy nám ta síla má, při tom česání velmi pomáhá. Dovedeš to pochopit, ta moudrost medvědí ti pomůže přežít.

jen si lehni. Oh, krásné, snaž se protáhnout, najdi si kout. Něco ti povím, přítelíčku, když jsi pilný jako ta včelka, tak to přeháníš. A nestrácej čas a mládí své, a nehledej to, co je zbytečné. Kdo oprostí se od všech hloupostí, dál dojde zbaven starostí, tím

svatém Vítu tamto krásně žije a z týpky z celé naší galaxie převlečen za chrličtu spát, převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrličtu.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Stih sem spravit motorku, vysadit strom na dvorku, jo, stih sem koupit ponorku, ale z diplomky nemám.

patříš pod zimem.